0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

www.rokradio.com nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Čí seš?
3: Z Prahy, kde je ten hostinskej hernájs?
2: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
3: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec

nebo na radia.cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Šilače. On co jako přibitej. Je s tím, chlapče.
3: Já?
2: No?
3: STS Chvojkovice Brod.
2: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Potisk dárky. Bilabil CZ.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz.
16: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody, informovalo o tom Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se dvě slabší tornáda objevila také na jihu Čech. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Basketbalisté Pardubice zvítězili ve třetím zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili v sérii na 4 výhry na 1-2.
17: Rock Radio. Počasí.
16: Dneska bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 28 stupni Celsia.
11: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
18: To jen se zeptej tatínka.
19: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: Rock Radio. Doprava.
16: Opatrně na nehodu v Ostravě na Orlovské ulici, jinak byste měli projet všude bez problémů.
21: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
17: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
22: Dobré ráno, čumáci!
23: Pěkný start do nového týdne vám přeje Honza,
24: Anabel
16: a Zuzka.
23: Necelý 3 minuty po 6. hodině v pondělí 8. června. Holky, pojďte, zahrajeme si takovou hru. Kdo je unavený, zvedne ruku teď.
24: Všichni to vidí v tom rádiu.
23: Vy to nevidíte, ale my jsme vyhráli všichni, protože jsme všichni zvedli ruku a protože jsme unavení očky, tak si jdem dát kafe, vy si dejte taky kafe a my vám k tomu naservírujeme takhle Rammsteiny. To taky nebylo vidět, to takhle, vy?
24: Ne, ale tohle nás rozjede.
25: Aushander!

0: Tania, nostalgie na Rock Rádiu, 9 minut po 6. hodině raní. Dneska je pondělí a my zase rozdáváme lístky.
1: Zdůraznila bych, že dnes není středa, ale to se asi každý všiml, protože včera byla neděle.
0: To je taková ta písnička, ne? Včera neděle byla.
1: Včera byl hezký čas.
0: Včera jsem se ne, to tam není. No nic, každopádně, přátelé, dneska a celý tenhle ten týden vám rozdáváme lístky na Vesuv Fest na 4. až 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
1: Přesně tak, kromě westernového městečka se tam dějou i takovýhle krásný veselice a vy si tam můžete jít zapařit na dvoudenní festival, kde uslyšíte spoustu nejen rockových kapel, z rockových bych vytáhla třeba Valda Gang, Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory a dokonce Lucie tam hraje.
0: Můžu ještě doplnit třeba Forest Jump, Kamil Střihavka, je Akronik a jeho Albend a to je vlastně asi tak všechno.
1: To je, ano, pak taky Maxim Turbulence, ale to nevím, jestli úplně máme cílovku na tyhle kapely.
0: No, ale když se dobře napijete, protože...
1: Já myslím, že po 10 flaškách vodky je to úplně ideální muzika.
0: Protože původně ten festiák vzniknul jako Velensko-Suchovský festival malých pivovarů, tak já doufám, že tam pořád nějaký dobrý pivo bude, tak se můžete napít a potom můžete pařit i na ty maxíky.
1: Přesně.
0: Každopádně, přátelé, tenhle ten týden děláme každý den dokonce výjimku. Nemůžete nebo nemusíte sebou vzít jenom jednoho člověka, ale rozdáváme dokonce 4 lupeny.
1: No prosím tě, to je i pro mě překvapení, to jsi mi před vstupem neřekl, takže já jsem překvapená.
0: Takže to je máma, táta, tchýně, pes.
1: Že celá rodinka můžete vyrazit na Vesuv Fest, kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak si samozřejmě můžete zakoupit lupeny na Vesuv, ne z V jako ta sopka, ale z F.cz. No a nám pište klasicky na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: A teď už zase muzika. Rasmus in the Shadows na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Máme 20 minut nebo 19 minut po 6. Dneska je 8. června, je pondělí, tak se pojďme podívat, kdo zase co slaví. Svátek má dneska Medard, případně Pěva. Jsou samý dobrý jména, znáš nějakého Medarda?
2: Ne, ale Medardová kápě 40 dní kape.
1: Výborně, udrž to, za hodinu
2: udrž
1: a půl si to řekneme znova.
2: Dobře.
1: Takže přesně Medardům přejem dneska všechno nejlepší. A jinak, co se týče oslavenců, dneska má třeba 39 let český zpěvák a rapper Ben Kristoval, který teďka vydal, že jo, s Tommy Tyerem z Kysáků novej song.
2: Mm-hmm. Oni spolu mají i song, jo, hustý.
1: Mají spolu právě i song a slyšel jsem kousek a možná bychom si to mohli pustit, je to překvapivě docela zajímavý.
2: Prosím tě, když nás vyhoděj, tady neblázni, tady pustíme Bena Kristova, rovnou si můžeme zabalit uzlíček a jít toho jinam.
1: Mohli bychom udělat nějaký pokus, jestli někomu vykrvácej uši. No a jinak, co se týče oslabenců dalších, tak 45 let má americký zpěvák Alex Band z kapely The Calling. Píseň, která nesmí chybět v žádným takovým tom playlistu Dobrý večer, dneska spolu spíme poprvé. No a 73 let má britský bubeník Jeff Wurzel Rich, bývalý bubeník Status Quo. No to byla první deska, kterou s nima nahrál. Jinak třeba je zajímavý, že naživo vypomáhal i Def Leppardům, když bubeník Rick Allen přišel tehdy o ruku, tak s nima dojížděl turné. Mm-hmm. Takže je to hodnej pán, tak mu přejem všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Myslím, že potomhle můžem pustit i toho Bena Kristova.
2: A prakticky ano.
1: Za chvíli tři ségry a život je takovej.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Pomoc. Nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bauzen, zjišťuje nyní dítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Od 1. června je v Metropoli Zličín
13: Ninja Park!
12: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
13: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
12: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
13: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i brds.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
17: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
18: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Revolution Renaissance a jejich Dream Child dohrává na Rock Rádiu minuty po půl sedmí. Pojďme si při pondělku dát takový rychlý zprávy se Zuzkou. Co vy na to?
1: Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo dnes v noci zemětřesení o síle 7,8 stupně. Americké, indonéské a filipínské úřady vydaly kvůli zemětřesení výstrahu před vznikem vlny tsunami. Podle agentury AFP policie informovala o nejméně jednom mrtvém a několika zřícených budovách. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 se pozor ve směru na Ústí nad Labem. Na 50. kilometru se srazil náklaďák s osobákem a stále se řeší nehoda taky v Ostravě na Orlovské ulici.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Ostrov Mindanao na Filipínách, Zuzko, díky za tip, letí se tam skoro 22 hodin, koukám na fotky, je to tam krásný, tak to abych šel. A teď už Steel Panther, Fat Girl,
4: tlustá buchta.

0: Já miluji tenhle ten song. Steel Panther, Fat Girl That She Blows. Tlustá holka, tak jak ona kouří. 6 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. Je škoda, že ta písnička anglicky, nebo že k tomu nemůžou běžet titulky, že byste si přečetli, o čem to je, protože pokud nevládnete angličtině tolik, tak přicházíte o to, jak je to strašně hezký ten text. Je
1: jo, Honzík tady chvilkama překládal a není to snad ani publikovatelný, bych chtěla říct.
0: Ale co je publikovatelný, je Ben Kristoval, který má dneska narozeniny. Přejeme všechno nejlepší ještě jednou. Zrovna na Rock Rádiu, kdo by to čekal. Nicméně, on teďka vydal novej song s bývalým kytaristou Kysáků Tomym Tyerem, který se jmenuje Bike Rock.
1: Já jsem to nejdřív Honzíkovi zakázala pustit, ale pak jsme si to tady všichni pustili a shodli jsme se na tom, že je to dobrý.
0: Přesně, jako hele. Pustíme kousíček.

0: Jak co ty na to?
1: Já si myslím, že Ben by se měl okamžitě přešmelcovat na rokovou scénu.
0: Jako já nevím, proč točí Alba s nějakýma dalšíma jako... ani nechci říkat vrstevníkama, protože už jsou mladší.
1: Faninky.
0: Tak proč nedělá tohle? Tohle je dobrý.
1: Tohle je dobrý. Já souhlasím, mně se to též páčí, takže gratulujeme k novému počinu a doufejme, že jeho další tvorba se bude
0: posune tímto směrem.
1: Posouvat stejným směrem, ano.
0: Čekáme na desku, takže namaste.
2: Namaste, thank you very much.
0: Doufám, že to budeme hrát, aby vám krvácaly uši a za chvíli další muzika. Dáme si Disturbed, The Sound of Silence.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
16: Se špenátem.
17: Se zelím.
16: Se špenátem.
17: Se zelím.
16: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
18: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
16: Více na prodejny-zeman.cz.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: A 9 minut před 7 je to Zuzko tvoje.
2: Žena z Floridy dostala pokutu za to, že při řízení držela v pravé ruce telefon. Zasahujícího policistu nepřesvědčilo ani to, že má řidička ruku amputovanou.
1: Tu pravou?
2: Ano.
1: A držela v ní telefon?
2: A údajně...
3: Stal se zázračky, jak se to stalo?
2: Údajně se to stalo, držela telefon. Ona se s ním začala hádat, že jako, hele, nejdřív to brala jako humor, jako, že koukej, já tu ruku jako nemám, tak mě nemůže držet telefon. A on řekl, no tak to byla ta druhá ruka. A čím bych asi jako řídila prostě, jako, to nejde, no. A nepřesvědčila ho prostě, no.
3: A ona teda měla jenom jednu ruku a v tý držela telefon a kdo držel volant, no, to neví nikdo.
2: To se teda neví.
1: No to je ta písnička, mám jednu ruku dlouhou, ne?
2: Že s ní zvládneš všechno prostě.
1: A přesně, to řídím a držím telefon.
2: Všechno, no.
1: Jakože, no proč ne?
2: Jo, jako je to zajímavý, je z toho záznam, přímo z toho jako policejního zásahu, kde se tam jako řidička s tím policejtem
3: A kolik těch dohaduje. Rukou teda má na tom záznamu?
2: 1,5.
3: Jako, anebo má gumovou tu druhou, já nevím. Tak jestli to držela v té gumové, tak to je v pohodě, ne?
1: Myslíš, že jí nasadil pouta?
3: No, ale jenom na tu, kterou nemá.
1: Že jako na tu jednu a pak se znova na tu jednu.
3: No, jako zvláštní příklad.
2: Jako je to bizárno.
1: Si nedělají nějaký výběrový řízení tam na policisty, že se inspirovali třeba některýma městskýma policistama tady? Ne?
2: Nebudeme nikomu tady.
1: No, dobře, tak nebudeme.
3: Policajti nás poslouchají a pak dostávám pokuty zbytečně, no právě.
1: Ale tohle je fascinující, jako to se v Americe se to děje takhle běžně. A víš co, tam je dobrý to, že se vlastně stal zázrak, oni z toho ještě založí církev a budou se tý ženský klanět a tomu policajtovi taky.
3: Všechno je možné v USA.
1: Takže Zuzko, děkujem, bylo to krásný.
2: No,
3: krásný, nádherný.
1: Linkin Park, Faint na Rock Rádiu, právě teď.
3: Právě teď, člověk, ty jsi už se převdal do tří američtiny.
1: Právě teď
3: na Rock Rádiu.
1: Člověk zatleskal tou jednou rukou.

0: Lemonheads a Mrs. Robinson na Rock Rádiu dvě minuty před 7 hodinou ranní. Fuj.
1: A ty jsi taky mají citronková hlava. Dáme si zprávičky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu zprávy. Návrh na povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů bude podle předsedy SPD Tomia Okamury předložený na jednání vlády nejpozději v létě. S jeho účinností počítá od 1. ledna 2027. Řekl to v České televizi. Proti se v debatě vyslovili opoziční poslankyně Barbora Urbanová a Eva Dekroa. Provoz na letišti v německém Mnichově byl v neděli večer na několik hodin přerušený. Podle německých médií byla kvůli ohlášenému zápachu kouře evakuována řídící vyš letiště, kterou museli prověřit hasiči. Agentura DPA s odvoláním na německou policii napsala, že příčina zápachu není stále zřejmá. Lety jsou ale už obnovovány. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se srazil náklaďák s osobákem ve směru na Ústí nad Labem na 50,5 kilometru. Je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Boural se na Pražském okruhu ve směru k D1 na 18,5 kilometru. Tam neprojedete levým pruhem. A levý pruh je neprůjezdný taky na jižní spojce před sjezdem na Průmyslovou směr Černý most. Tam se srazily 3 náklaďáky a 1 dodávka.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci.
8: Ať máte ve všem dvě ruce, vám přeje Honza.
9: Anabel.
1: A Zuzka.
8: 3 minuty po 7. v pondělí 8. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat úplně výjimečně 4 lístky na super duper festiák, a to na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
9: Ano, pište si na Messenger, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
8: A my jdeme zvednout, co nám tady leží na zemi, a to jsou Rakain a jich 7 hříchů.

0: Three Days Grace, Give In To Me, předělávka songu Michaela Jacksona v 7 hodin a 11 minut na Rock Rádiu. A my to teďka máme nějakou další hudební novinku.
1: Ano, Avataři mají venku novou pecku, která se jim nevešla na album. A pokud vím, tak vyšla ven i s videoklipem, je to tak?
0: Já jsem našel jenom official music video, takže to by asi ono. A vypadá to zajímavě, jsou tam taky bubáci, světýlka, nalíčená kapela a hraje to asi takhle. Mě teda pobavilo, že Avatar, že loni vydali desku Nechoď do lesa, Don't Go in the Forest, a tuhle tu skladbu tam z nějakého důvodu nedali, ale přitom tvrdili, nebo tvrdějí, že to udělali schválně.
1: Jo, tady říkají, záměrně jsme si ho nechali na později a jeho čas přichází právě teď. Při finálním výběru skladeb na albu šlo o jasnou volbu. Pak jsme si však řekli, co kdybychom si to nejlepší schovali na později, co kdybychom tento skvost na chvíli před světlem schovali. Takže to bylo takové tajemné překvápko. Před světem.
0: Co to máme? Před světem, před světlem. A před světlem taky. Nechali
1: před
0: to ve
1: světlem,
0: tmě.
1: Oni to mysleli jako před... Je tady světlem. Světem, kurva.
0: Výborně, tak to máš zase 5 kilo dneska.
1: Já jsem po rádu trošku, mám 6 dioptrií, tak pardon.
0: Ale s téma světlama no. Si to každopádně trefila, protože ten videoklip je takový zvláštně futuristický. Je tam jako hodně hra světel a tmy, takže minimálně to stojí za to si to fakt s tím klipem dát.
1: No, ale schválně si to nechali jako takový bombónek pro fanoušky až s odstupem.
0: Mně ta argumentace přijde skvělá, protože natočíš desku s novým materiálem a pak řekneš, a tohle to tam nedáme, to je náš nejlepší song, a nedáme to tam, a ne, vydáme to za půl roku.
1: Je to vtipný, je to zajímavá strategie. Už jdu domů připadělat, já už dneska nemůžu. Zuzko, já jdu na ten kurz logopedie teda.
0: Takže Avatar Crying Fire, neboli brečící oheň, brečte s námi.
1: Já jdu brečet do kouta tady.
0: A my si dáme další muziku. Chad Kroeger, Josie Scott a Hero na Rock Radio.

0: Van Halen a Dreams neboli sny na Rock Rádiu v 7 hodin a 21 minut. A my teď pojďme snít o tom, jaký to bylo tenhle ten víkend a jaký to bude ten víkend příští.
1: Měli jsme krásný víkend, dva vydařené rokiny v amfiteátrech, jeden v Jihlavě, druhej v Jaro... Ne... Co to bylo?
0: Loket. Na to, že jsi tam byla celý den.
1: Tam byla, jak si nepamatuju, kde to bylo, tak docela dobrá práce. Bylo to krásný, lidi byli báječní, hlavně v Lokti, teda tam bylo opravdu jako takový ta silná fanouškovská základna.
0: Takže jsi poznala začet toho Loket, jak
1: Takže jsem poznala začet toho Loket, bylo to boží, no a teďka nás čekají další dva rokiny. A to v pátek v Ostravě a v sobotu v Moravském Krumlově. A do Moravského Krumlova vyrazíme i s celým týmem Rock Rádia, takže pro vás máme další lupení, respektive pro jednoho z vás hned 10 lístků.
0: Kdyby vás nenamotivovalo tohleto krásné povídání sluníčkový, tak věřte, že tam budou Kokot Minit, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který slaví 25 let na scéně a víceméně ho potkáte jenom tam. Tak pokud chcete, tak se tam dostanete zase s úplně celou partou.
1: Ano, stačí, když se vyfotíte nějak vtipně nebo napíšete nějaký vtipný zajímavý text. Minulý týden tam byli hasiči, takže jsem zvědavá, koho vybere naše porota nevědomých tento týden.
0: Pohřebáci by mohli být třeba.
1: Jo, jako můžeme dát nějakou změnu. Takže nám posílejte nějakou vtipnou fotografii na e-mail studio@rokovyradio.cz do čtvrtka do 15 hodin, nebo to je posunutý tenhle týden,
0: ne,
1: je to
0: správně.
1: Na sobotu, je to dobře.
0: Do čtvrtka 11. do 15 hodin, no a my tu zase v pátek ráno vyhlásíme toho šťastlivce, kterýmu tady budeme volat a gratulovat.
1: No já tady nebudu, já budu v Ostravě, takže bude volat Honzík, ale já teda na cestě do Ostravy, ono je to strašně daleko, bych chtěla říct.
0: My ti zavoláme, neboj.
1: To jste hodný.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Za chviličku Láďa Křížek. Najdi to svý já.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base na otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
3: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Profi voda, s tou se nemusí.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr.cz.
10: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Páchnoucí klimatizace po zimě?
18: V autě 40 stupňů?
17: To nechcete.
18: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
17: Jsme tu pro vás.
18: Klima Express.
17: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
18: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
17: Skočte si nakoupit.
18: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
17: Objednejte se na klimaexpress.cz.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Láďa Křížek na Rock Rádiu a jeho najdi to svý já, jakože jeho já, ne moje já, nebo tvoje já, a je vlastně jedno. Máme minutu po půl osmí, je pondělek, tak pojďme na další zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Nejméně 8 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 7,8 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodili řadu budov a klíčový most ve městě. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně v Praze na Patočkově ulici, kde se řeší nehoda směr Vypich, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Bouralo se na D10 u Brandýsa ve směru na Prahu na 11. kilometru. Další nehoda se řeší v Dolním Benešově na Opavské ulici a v Uherském Hradišti se bouralo na Sokolovské.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Amarant a jejich The Nexus na Rock Rádiu 6 minut po půl osmí. Dneska je pondělí. Přátelé, kdybyste viděli, jak se vždycky Anabel doslin, tak mikrofonu, to je krásný.
1: Ty Tyrannosaurus Rex, ty v důchodu, ty s hejblou pánevní kyčlí, nebo já nevím.
0: Ty vypadáš, jak viděla si Foresta Gumpa, jak on měl takový, když byl malý, jak měl ty dráty na těch nohou, tak přesně tak je to vypadá, chodíš. No nic, dneska je pondělí, je 8. června, máme Světový den oceánů, to je ano. Jako hodně vody, ano. Velká voda, taky jeden mozkovýho nádoru, to není moc dobrý, ale jeden nejlepších kamarádů a taky den pomozte slonům v zoo. A všechny tyhle ty dny, teda kromě toho mozkovýho nádoru, mi evokujou jedno, že náš kolega a tvůj pokračovatel ano. V rokovém voraze má dneska narozeniny.
1: Ano, Dan slaví narozeniny, takže my mu přejeme všechno nejlepší, chlape, ty náš slone.
0: Já doufám, že se neurazí a já myslím, že se neurazí.
1: Ne, on má smysl pro humor, takže on si sám ze sebe dělá legraci, že trošku přitěle, asi jaký ze sebe umím udělat legraci, že mě kus, takže to je naprosto v pořádku za mě.
0: No, jste skoro stejný.
1: My jsme prakticky jak dvojčata, akorát, že on má pindíka, já ne. Takže my mu přejeme všechno nejlepší, teda doufáme. On říká, že je malej, ale to nevadí. No každopádně,
0: ale šikovný.
1: Ano, přejeme mu krásný den, ať se ho užije a prací samozřejmě jak jinak.
0: Dané, měj se hezky a čau.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: trenirkarna.cz. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Šídl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
13: Senkor.

0: stránkách e-obuví.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: One more minute, ještě jednu minutu, zpívají Hardcore Superstar o tom, jak nechceme ráno vstávat a zamačkáváme budíka.
1: A my už nebudeme čekat ani minutu, protože na motorce přijíždí náš oblíbený strýc Marcel.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
4: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam, speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
3: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl s Toprakem Razgačiolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat? V klidu, mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Judas Priest na Rock Radio, You Got Another Thing Coming. Máme další věc, která přichází minutu před 8 hodinou raní. No, je to věc, nebo spíš dáma.
1: No, ale ona nepřišla, ona tady sedí celou dobu.
0: No, tak si stoupne a přijde. Hej, stávej,
2: stávej. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
4: Tento týden u Zemana masový kříž od Kýty 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
5: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
4: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
5: Více akcí na prodejny Zeman.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno máme, krátce po 8 jsou tu další zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se 2 slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu. Basketbalisté Pardubice zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili sérii na 4 výhry na 1-2.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia.
2: No a Anabel, teď máš šanci, jak jsem říkal, teď dneska je Medarda, pojď.
3: Na Medarda kape 40 dní, ne, jinak to bylo. Medardova kápě. Když to po mně chceš, takové hele, věci. Tak Medardova zase... kápě, 40 dní kape. Dneska,
2: zase
3: dneska,
2: za rok, jo?
3: Díky bože, neprší.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Turnově opatrně na nádražní ulici, kde se srazily 2 osobáky, v Hradci Králové se bouralo na Reslově, v Praze se řeší nehoda na Patočkově ulici směr Vypich, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh a pozor taky v Dolním Benešově na Opavské ulici.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Tak, aby dneska Mrdandovi kapalo, vám to je Honza.
1: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8.
3: Že Zuzka nám, nás kromě na logopedy objednala taky.
2: Na lobotomy.
3: Na lobotomy. A říkala, že tady s náma nechce ani sedět, na tož vysílat. Což se jí nedivím, samozřejmě.
2: Ne, to by Zuzka určitě neteče pot, to st, nebo slzy, to je no, jenom pot, tak je vedro.
1: To jsou slzy smíchané s potem.
2: A i předtím.
3: To je strašný.
2: No nic, přátelé, tak doufejme, že budeme radost dělat nejenom sobě, ale někomu z vás, protože už za půl hodiny budeme rozdávat 4 lupeny na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Voskovic.
3: Přesně tak, pište si na Messenger, dobře jste řekl, táto. Připište telefonní číslo a po 8:30 si vedejte mobil.
2: A ještě jednou opakuju, jsou to 4 lupeny, takže může kapat. Ne, počkej, jak je to? Stačí, když kape.
3: Medardovi kape.
2: No nic, dáme si radši na Landu, Holky a Mašiny, tam nekape.

0: Sabatoni, Last Battle, poslední souboj na Rock Radio 12 minut po 8. Máme pondělí 8. června, pojďme se mrknout na dnešní historický okno. Mám tady pro tebe zajímavost ze 70. let, což seš určitě ráda. To byly dveře, poznal jsem to.
1: No, není možný. Zavírala, jestli tu měli klid na to hysterické okno.
0: Hysterické okno.
1: Hysterické okno mám dneska já.
0: Kapela Deep Purple v roce 1970 tak vyjela na turné k desce Deep Purple in Rock. To je taková ta deska, na který je třeba Song Child in Time. Na 8. června 1970 se Purplové pohybovali po Německu v rámci koncertní šňůry koncertů. No a nějakým nedopatřením se jim povedlo přispět ke konfliktu studené války mezi Východem a Západem. Protože kapela svou túrila dodávkou, že jo, nadspanou nástrojema. No a nějakou náhodou se tak jako najednou motali blízko v hranice mezi Východním a Západním Německem, až na ně nastoupili východoněmecký policajti a normálně jim zabavili dodávku i nástroje.
1: No, to je hned. Když bylo to... lezeš tam, kam nemáš, to se ti může stát snadno.
0: No. Takže východoněmecký pohraničníci zauřadovali, protože měli asi pocit, že prostě Purplové chtějí utéct do východního bloku, nevím,
1: z jakého důvodu
0: by to dělali.
1: Ale tak jako, jasně.
0: Nicméně došlo teda na takový menší konflikt, který potom museli řešit západoněmecký úřady a přes nějaký potentáty to všechno vyřešit, aby jim tu dodávku vrátili, a oni samozřejmě teda to potom dostali zpátky a mohli dál pokračovat v té tour.
1: Takže všechno dobře dopadlo.
0: Nakonec jo, dokážeš si představit, že by si v 70. nebo vůbec jako kdykoliv musela s kapelou řešit tohle, jako můžeme, prosím vás, mohli bysme.
1: No, mě to nepřekvapuje.
0: No, dneska?
1: Dneska by mě to taky nepřekvapilo.
0: Fakt? Kdyby si třeba chtěla...
1: V hyperkorektní době tě můžou zatknout za lecos.
0: To je pravda. No. Nebo kdyby si chtěla třeba jít zaspívat do Koledr, a Kim Jong-un by řekl, což by znamenalo něco, jako zemřeš v pracovním táboře.
1: Tam žerou psy, tam já bych určitě nejela.
0: To je pravda, ty nejíš maso. Nebo vlastně jo, ale ne psí.
1: Psí rozhodně ne.
0: Tak to bylo hysterický okno, pojďme radši na něco hysterického. Dáme si muziku. U2, I still haven't found what I'm looking for na Rock Radio.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Metalliku se songem Ain't My Bitch v 8 hodin a 24 minut. A my tady teďka máme rychlý info, pokud byste chtěli na konci července na festiák a nevěděli byste kam, tak 24., 25. a 26. a 27. Nevím, proč jsem to vyjmenoval takhle všechno.
1: Já jsem neřekl od do, ale tak, takhle to víme minimálně všechny dny naprosto přesně.
0: Já jsem, nikdo se nemůže tam nebyla splést. Mezera třeba.
1: Je to krásný, je to nádherný.
0: Prostě 24 až 27 a hlavně je to, počkej, je to, tady je napsaný červen, ale je to červenec. Je to ne, jo. Je to na konci června. Nevím, proč jsem řekl červenec, protože šestka je červen, no tak dneska je to ráno opravdu skvělý. 26. až 27. června Basin Fire Fest ve Spáleném Poříčí. Je tam spousta zajímavých kapel, Wasp, Steel Panther, na který bych já třeba šel, Paradise Lost, Apokalyptika, Napalm Death a spousta dalších kapel. Lupeny si můžete koupit na všechny 4 dny nebo na jednotlivý dny, dokonce prodávají i párový lístky, což mě baví, kdyby vaše stará měla problém, že jako kupujete jenom pro sebe a jí zvlášť. Jako,
1: já myslím, že mě zveš, koupit... jako, že to naznačuješ jako párový lístky.
0: Ty takže... jsi stará ještě. Nebo, já nevím, teď jsme rozsvítili ve studiu a možná bych to přehodnotil, ale...
1: Dobře, no. Tak zase zásni, díky.
0: Takže pokud se chcete podívat na dobrý festiák, plný poměrně tvrdý muziky, tak se mrkněte na basin.cz a kupte si lupeny.
1: Ano, nemám víc, co bych k tomu řekla. Velká pochva.
0: Děkovala za chvíli Iné kafe Růžová zahrada.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
16: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Jiné kafe a růžová zárada dohrála už skoro 3 minuty po půl devátý.
1: No, máme 3 minuty zpoždění, ty magore.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Radio Sport.
3: Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v Troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem Vít Přindiš. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. A basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili sérii na 4 výhry na 1-2.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se srazily dva náklaďáky ve směru na Brno na 234. kilometru. V Praze se řeší nehoda na Tupolevově ulici, v Brně na Žabovřeské a Hradec Králové má nehodu na Reslově.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Devátý život, Ninth Life a Pavarouč na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut.
1: To znamená, jediný mobily do ručky jdeme rozdávat, lupeníčko, lupení.
0: Máme tady Vesuv Fest a protože jsme moc hodní, tak výjimečně celý týden rozdáváme 4 lupeny.
1: Takže na to.
0: Jeden šťastlivec měl větší štěstí než obvykle.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
14: Chutná jako krásný sen,
15: vůní budeš omámen.
16: Ve Vraňanech na vás čeká
17: Carmen, Carmen, Carmen.
18: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
19: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
19: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
19: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
19: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
19: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
19: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
5: malíř,
9: topenář,
5: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
0: A v 8 hodin a 42 minut jsme zpátky, rozdáváme 4 lupeny na Vesuv Fest na 4. a 5. července a jejich šťastnou majitelkou se právě stala Petra od Meziboří. Dobré ráno.
15: Dobré ráno vám všem, zdravím.
1: Krásné dobré ránko, ty jsi psala, že pojedeš s dětma nebo s celou rodinkou, jestli dobře si pamatuje to tak?
15: Já jsem to ještě nikomu neříkala, takže když by náhodou někdo chtěl od nás je, tak pojedeme s dětma a jinak se překončí mateřská, takže jsme si říkali, že by to bylo moc pěkný ukončení jejího několikaročního mateřského působení doma, takže by určitě to parádně oslovilo.
1: No tak je to tam, děvčata, takže můžete vyrazit. Těšíte se?
15: Moc děkujeme, moc.
1: No tak to je super.
15: Kapely,
1: tak to jsme vybrali dobře, to mám radost.
0: No a jak to máte daleko do kempu Suchý u Boskovic z Meziboří?
15: Boskovice jsou od nás tak 50, ani ne, tak 45 kilometrů, takže vlastně
1: to je
15: relativní kousíček.
1: To je dobrý, to je pohodinda. Budeš řídit nebo budeš pít?
15: No doufám, že bude řídit manžel.
1: Tak se to dělá správně.
0: No a už jste někdy byli na Vesuv Festu?
15: Ne, je to poprvé.
0: Je to poprvé premiéra hned takhle na dva dny, do kempu, pěkně, pod stán, že jo?
15: No určitě.
0: Segra tam pozná, nebo tam pojede s přítelem, s manželem taky asi?
15: S manželem.
0: S manželem, dobře, no, takže tím pádem ty tam zadělej na dalšího Sviště a další tři roky doma.
15: Čtyři, tak doufám, že už ne teda.
0: Já čtyři, jo.
1: Za chvilku Zubova jedenáctka, čtyři už stačí, to souhlasím.
0: No tak dobře, no, tak v tom případě se tam musí opít tak, aby se nemohli ani pohnout.
15: No, asi tak.
0: Peťo, moc gratulujeme ještě jednou, Lupeny posíláme, brzy dorazej, moc si toužíte, klidně nám potom se ségrou pošlete nějaký fotky, napište, jaký to bylo a mějte se krásně.
15: Moc děkujeme, ahoj.
1: Užijte si to, krásnej den, ahoj.
15: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: No a teď tvůj oblíbenec.
1: Aleš Brichta a jeho dívka s perlami ve vlasech.

0: Kontrast a bomba na Rock Rádiu v 8 hodin a 52 minut. Máme pondělí 8. června a je to už skoro za náma.
1: Díky bože, je to bomba. Ne, já mám ještě lékaře a spoustu schůzek dneska, takže jsem taková rozlítaná, už jsem jednou nohou ve výtahu prakticky.
0: Lékaře, dneska je světový den mozkového nádoru, nemáš něco takového, že ne?
1: Prosím tě, tak to vůbec neříkej, jakýhle hrozný věci, ani to nepřivolávej, děkuju ti.
0: Tady na ten dřevěný hořlavý stůl.
1: Někdy bych ho nakopla, přátelé, má tak dementně morbidní humor, že bych mu dala tady kopačku s drutem. Hele, jdu na endokrinologii se štítnou žlázou, neumírám, můžeš být klidnej.
0: Ej, ale na druhou stranu je taky dneska den nejlepších přátel. Tak to si myslím, že bychom mohli jako oslavit nějak.
1: My dva?
0: No jasně, pak mi napíš, já budu v práci a ty mi napíšeš, že jsi doma.
1: Právě, já jsem chtěla říct, že ti napíšu, jsem u doktora a ty mi napíšeš, pracuju. Takhle to hezky oslavíme a dáme si dortík na dálku, který já nemůžu, protože hubnu a ty už si vyhrál sásku, takže ty si ho klidně dát můžeš, na rozdíl ode mě.
0: Děkuju. No. Přátelé, oslavte dnešní Mezinárodní den nejlepších přátel, protože vy jste naši nejlepší kamarádi, samozřejmě jako naši posluchači, kromě pana Jaroslava ze Zlína a pár dalších, ale jinak jste všichni nejlepší kamarádi. Takže zůstaňte naladěni na Rock Radio a zase zítra čau.
1: Tak ano, naše práce je naše láska. Palčík, slimáčík.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
2: Více na prodejny-zeman.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Nejvyšší soud v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti COVID-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. V rozsudku, který dnes přístupnil, zdůraznil taky nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Provoz na letišti v německém Mnichově byl v neděli večer na několik hodin přerušený. Podle německých médií byla kvůli ohlášenému zápachu kouře evakuována řídící věž letiště, kterou museli prověřit hasiči. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně.
9: Rock Radio, počasí.
10: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Na D1 pozor ve směru na Brno na 233. půltém kilometru máme hlášenou nehodu dodávky s osobákem, zasahují do pravého jízdního pruhu a bouralo se na D2 ve směru na Brno na 46. a půltém kilometru, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh.
11: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
9: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
12: Máme něco málo po 9. hodině, startuje rokový dopoledne. Zuzko, děkujeme za zprávy. Máme tady Eventation, ta byla mimochodem na Metal Festu v sobotu. Já jsem tam byl včera, nebo byli jsme tam s přítelkyní včera. Užili jsme si to a Potkal jsem Derika Greena, zpěváka z kapely Sepultura. To by ti mohlo být sympatické, protože on je vegetarián.
10: Aha.
12: Jo, zapřísáhlej. A oni fakt, ty lidi jsou takový nějaký jako strašně hodný a příjemný. Představ si, že on mi ještě pak poděkoval, že jsem se s ním vyfotil.
10: Fakt jo, to je hezký.
12: On prostě fakt strašně vstřícnej člověk, jako seděl tam, jo, tak úplně v pohodě, tak jsme si jako povídali, prohodili jsme pár.
10: Jasně.
12: Jako a pak jsme se vyfotili a on fakt teda, jako víš co, já nevím, jestli ty vegetariáni, oni jsou taky smířlivější.
10: To bude, viď, no já
12: že
10: taky
12: jo, že
10: myslím.
12: Že asi, jako... Fakt byl fantastický, musím teda říct, že úžasný, no. No tak zdravím všechny, jo, a musím pozdravit naše posluchače, já jsem jim to slíbil, protože tam byla spousta posluchačů, který mě tam odchytli a strašně jako fajn a chválili a fotili se, víš, jako to, tak jsem říkal, hele, já to tam všechno v pondělí řeknu. Takže zdravím vás všechny, se kterýma jsem se tam viděl, jak jsme se tam fotili a tak, tak plním svoje slovo, jo. A tím je to uzavřený. No a pojďme se vrátit na Metal Fest, sobota večer a Eventation právě teď na Rock Radio. A pak si dáme taky kabáty a dia. Zuzko, měj se hezky. Ahoj.
10: Ahoj.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění a já tě hledám. Vidím tě dál a jindy blíž, bude to dobrý

0: Dali jsme si Nirvánu na Rock Rádiu, 9 hodin a 19 minut, aktuální čas, a pojďme se podívat na dnešní datum 8. června. Pro mě je to hodně zásadní datum, protože narozeniny slaví můj oblíbenec Milan Broum, samozřejmě basák kapely Olympic, kterýho mám moc rád, sympaťák, a hlavně mám rád Olympic jako takovej, takže mu přeju všechno nejlepší, pokud poslouchá, a což mi připomíná, že budeme oslavovat v rámci Olympiku tento týden ještě jednou, protože 11. tedy ve čtvrtek nás čeká diskuze a oslavování alba Big Beat od kapely Olympic, který vyšlo před 40 lety, a já jsem si na tohle téma sednul s Petrem Jandou a popovídali jsme si právě o tomhle albu, a bylo to pro mě hodně zajímavý a hodně výživný, protože Big Beat byla první deska, kterou jsem dostal pod stromeček od svého dědy v roce 1987, a mám k ní takový zvláštní emoční vztah, což jsem Petrovi i řekl. A tak jsem se strašně rád touhle deskou probíral, jak to vznikalo. Samozřejmě jsme probrali odchod Petra Hejduka, příchod Milana Peroutky a taky Jirky Valenty, který posílili sestavu novou a začala nová éra Olympiku. A samozřejmě i skladby, jak vznikaly, texty a tak dál, takže myslím si, že se máte na co těšit. Právě ve čtvrtek si celou desku pustíme celou a budeme se o ní bavit, a taky vejde ve známost tedy podcast, který budete moct najít na našem YouTube kanále. Takže těšte se, máte na co. My si teď dáme škvor, dáme si taky Biffy Clyro a nebo Him.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí, a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Milí
2: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Dali jsme si hymn na Rock Rádiu 9 hodin a 36 minut a pojďme se podívat standardně na další zastávku Rokinu, protože ta se v sobotu 13. června přesune do Moravského Krumlova a vy můžete opět vyrazit na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. A samozřejmě tam bude i náš tým Rock Rádia. Anabel vás provede celým festivalem a taky si tam budete moct koupit nový trika, který pro vás máme. Ale co je zásadní a nejdůležitější, tak opět pro vás máme lupeny pro celou partu, tedy 10 kusů pro jednoho z vás, který získá sympatie naší odborné poroty, pokud zašle fotku na studio@rokoviradio.cz, ne tedy svojí, ale celý svojí party. No a samozřejmě, čím bude zajímavější a oslní a osloví, tak je větší pravděpodobnost, že těch 10 lupenů do Moravského Krumlova na Rokin dostanete vy. Standardně máte čas opět do čtvrtka, tedy do 11.6. do 15. hodiny, no a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo měl to štěstí. Takže posílejte a možná to budete vy, kdo 13. června v Moravském Krumlově rozjede velkou show na Rokinu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No ale nejenom z Rokinu je člověk živ, máme tady i další akce a i když je pondělí, tak si můžeme říct, co nás čeká o víkendu a pokud chcete vyrazit někam jinam, tak my vám řekneme kam. Kulturní typy jsou připravený stejně tak jako další muzika. Luci si dáme si taky Baby Metal a nebo Klů.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
9: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
18: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: nám to praví zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: cenách e-obuv ví.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je údajně snaha dopřát si relax v zahraničí i vícekrát ročně. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesaly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila už o více než 50%. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
5: Rock Radio. Počasí.
6: Tak ještě počasí, dneska jasno až polojasno, k večeru v Čechách od západu přibývání oblačnosti a denní maxima mezi 23 až 27 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
6: No a z našich cest tady mám upozornění na Olomouc, konkrétně v ulici 17. listopadu se řeší nehoda dvou osobních aut a motorky. Na místě je policie, hasiči i záchranka. Je tam komplikovaný průjezd, protože aktuálně je tam silný provoz, takže počítejte s omezením a taky se zdržením.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
5: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
6: Rokový dopoledne, pondělní s datem 8. června pokračuje dál. S vámi je Kamil, já vám přeju hezký den, ať už ho trávíte s námi kdekoliv, v práci, odpočíváte, na dovolený. Prostě jsme rádi, že jsme spolu. Já určitě a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Dáme si Harley, Rob Zombie bude taky a na začátek Nightwish a jejich Nemo.

0: Tři minuty po 10:45 dozněly na Rock Radio Green Day. 8. červen, to je dnešní datum, to spoustě z vás asi neuniklo. A my, co se týká samozřejmě Rock Radia, tak oslavujeme výročí spojený s tímto datem, nebo respektive já rád vzpomínám a probírám se kronikou, protože mě to občas hodí taky někam, kde si řeknu, hele, tyjo, to už jsem dlouho neslyšel, nebo dneska mám důvod k tomu si to pustit, nebo mi to něco připomene. Stejně tak jako dnešní datum, protože před 27 lety vyšla deska Californication od Red Hot Chili Peppers. A zrovna, když jsem tady na to koukal, si říkám, Hergo, tuhle desku už jsem dlouho neslyšel a ona je výborná. Já myslím, že asi úplně to nejlepší nebo minimálně nejúspěšnější, co Red Hot Chili Peppers do světa pustili. A samozřejmě je tam oslavován návrat kytaristy Frusciantého, který se hodně podepsal právě do vyznění alba Californication. No a to, že jsou tam ty největší hity, tak to je jasný. Hlavně tenkrát v té době strašně bodovala. Bylo z ní spousta hitů a klip. A hlavně bych řekl, že ta deska se skvěle poslouchá od začátku do konce, což občas u některých, ale hlavně těch posledních dvou mám trošku problém to doposlouchat. Je to fakt strašně dlouhý a tak se tam nějak jako plácají a vaří se z vody, ale u téhle desky to fakt nehrozí. Od první skladby, jak tam rozjede ta basa, ten neskutečný nátěr, tak to prostě jede až do konce, přestože ta deska trvá hodinu, takže skvělá. Jestli jí máte rádi, třeba se mám jí právě teď, jak jsem říkal před chvílí, i sám sobě připomněl a možná ji třeba hodíte do CD přehrávače nebo na nějakých streamovacích platformách, jak chcete, to je jedno. No a ti mladí, co ji neslyšeli, tak tady máte doporučení, hele, to si dejte, protože to si myslím, že fakt stojí za to a měli byste to slyšet, pokud chcete jít rokovou historií dál. No a ještě bych rád připomněl narozeniny, protože 72. dneska slaví Mark Tornillo, což je aktuální zpěvák kapely Accept, který je v podstatě, nechci říct zachránil před těma 16 lety, ale řekněme, že jim vlil novou krev do žil. Album Blood of the Nation, který je za mě luxusní. Pak se to trošku jako začalo kazit, ještě ty následující dvě alba byly super, Stalingrad a tak dál, ale ty poslední, tam už se trošku musím hodně překonávat, abych to dal, ale pořád to ještě furt je poctivej heavy metal, no a Mark Tornillo na to má obrovskou zásluhu svým přispěním, hlasem a taky samozřejmě i co se týká skladeb, který napsal. Takže tomu přejeme všechno nejlepší z Rock Rádia. No a my si dáme Bon Jovi, dáme si Black Crowes a bude taky Gába Gunčíková.
1: Atención! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
1: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Korni na Rock Rádiu se skvělým coverem z roku 2004, který vyšel na jejich výběrovce tehdejší a dali jsme si je 5 minut před 10:45. No a i tento týden budete moct rozhodovat o albu, který uslyšíme v sobotu večer v rámci rokovýho referenda. A tentokrát je nabídka pozdravů z Kanady, protože nás čekají zástupci různých žánrů a taky generací. A všechno je to spojený s Kanadou. Jednak jsou tam mladíčci, jako relativně mladíci oproti tomu, co bude následovat. A to Billy Talent, který v roce 2009 vydali desku Billy Talent 3. Tak pro tu můžete hlasovat, aktuálně teda z těch, co už si to našli a dali svůj hlas, tak dali nejvíc, protože ti zatím vedou. Druhý tam máme Vojvod, nebo respektive třetí, ale já to beru jako po pořadě historicky, tak jak se kapely zapisovaly do rokových dějin. Takže Vojvod, rok 1991, výborná deska Angerat, tak ty můžete dát taky hlas, aktuálně to udělalo 25% z vás. Stejně tak jako 25% z vás dalo hlas tý nejstarší a dá se říct už obrovský legendě, kapele Rush, která nabízí rok 1982 a výbornou desku Signals. Tak tam bych taky jako nevěděl, komu dát hlas. Ještě si to nechám projít hlavou, každopádně vy, pokud máte jasno a máte tam svýho favorita, tak už můžete hlasovat, hlasování už běží a poběží až do sobotního odpoledne. A nebo si můžete dát čas na rozmyšlenou, je to každopádně na vás. Billy Talent, Rush a Vojvod, to je aktuální nabídka rokovýho referenda. Za chvíli Alice Cooper, Pop Evil, dáme si taky Kerny a v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd, muzika podle vás.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base na Otočku, je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Base.cz.
2: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Lomanský.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
7: CZ.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
8: potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
16: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
17: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
18: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
17: Více informací na rekbyty.cz.
18: Rekbyty, záruka kvality.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
7: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
8: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
7: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
8: Více akcí na prodejny Zeman.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
14: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
15: Rock Radio. Počasí.
16: Dneska bude jasno až polojasno, k večeru potom v Čechách od západu přibývání oblačnosti a teploty dnes mezi 23 až 27 stupni Celsia.
17: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: Tak jak to vypadá na našich silnicích? Třebíč, Sucheninova, tak tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, srazily se tam dvě osobní auta. Na místě je záchranka, hasiči i policie a počítejte tam se zdržením v tomhle úseku. Stejně tak jako v Pardubicích ulici Holandská, tam se srazilo osobní auto s elektrokoloběžkou, taky na místě policie, hasiče i záchranka, taky komplikovaný průjezd, tak počítejte s omezením a se zdržením i tam. Šťastnou cestu!
18: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
15: Rock Radio. Elektrický oběd.
16: No a my rozjíždíme elektrický oběd. První v tomto týdnu, máme 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil Dráb a já vám přeju hezký 8. červen. No a protože je tady elektrický oběd, jak jsme říkali před chvílí, vy všichni asi víte, co se bude dít, ale jsou mezi námi určitě ti, kteří ještě o elektrickém obědu neslyšeli, nebo případně jsou úplně poprvé na frekvencích Rock Rádia. Tak přátelé, můžete si nechat zahrát nějakou svoji oblíbený píseň, a to v čase mezi 11. a 12. Napsat mi můžete na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. To jsou dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, no a já to následně přetavuju do éteru Rock Rádia. Takže to nebudeme zbytečně zdržovat a jdeme hned na první kousek, ten je standardně ode mě, dneska to bude Thunderball od Oasis, no a pak už uvidíme, jak to dáte dohromady vy. Takže vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. No a tady jsou Oasis na Rock Rádiu.

Tak, Oasis jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Máme to tady vesměs spojený s Metalfestem, což je super, hodně přání a vzkazů chodí od vás, co jste tam byli, nebo co jsme se potkali. Já se na to postupně budu dostávat během té hodinky, ale mám tady hned první zprávu a ta je od Jirky, který napsal, že by ho zajímalo, jak se mi líbili Battle Beast s novou zpěvačkou. Píše tady, že mu to včera nevyšlo, takže mám pustit k obědu právě Battle Beast. A má to být něco s Norou, ještě tedy se zpěvačkou, která tam působila donedávna. Tak já teda musím říct, že mě to hodně zajímalo, protože Battle Beast mám rád. Je pravda, že na Noru jsem zvyklej, no měl jsem takový pocit, že Nora to dává jakože jako s přehledem, s takovým klidem, tak samozřejmě ty písně jsou psaný na ní. A že s novou zpěvačkou to bylo takový trošku jakože na hraně, ale dala to možná, že trošku i nervozita třeba tam hrála roli, nevím. Každopádně vedle mě byl Jarek Filga, se kterým jsme to sledovali spolu a ten říkal, že zpívá výborně teda. Ještě to tam dotahoval ty vejšky, taky říkal, že je to hodně vysoko, ale že to tam dává jako s přehledem a v pohodě. Takže věřme zkušenému zpěvákovi, takže asi to bylo všechno v cajku. Vy, co jste tam byli, tak asi taky mi dáte za pravdu, že Battle Beast v podstatě neudělali krok zpátky a že si drží tu svoji linii. Takže fajn, asi jako OK, no. A my si teda dáme Battle Beast z loňského alba, ještě tedy s Norou, skladbu Here We Are.

To be with you a Mr. Big na Rock Rádiu. V elektrickém obědě muzika, kterou jste si přáli slyšet vy, konkrétně Věra, tuhletu skladbu. Další muziku chce slyšet Matěj, který napsal, že by chtěl něco od Panoptika pro 4 dlaždiče, aby nám šla práce dobře od ruky.

Romanci jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Show must go on a Queen je na Rock Rádiu. V elektrickém obědě něco málo před 12:30, takže jsme téměř v polovině. Tohleto přání bylo od Pepy, který napsal, že by chtěl slyšet Queeny a právě do Show must go on, do práce, aby mu to rychleji utíkalo a všem pro hezčí den. Další přání je od Líby, která píše: ahoj Kamile, včera jsem tě potkala na Metal Festu a už jsem věděla, že tě dnes poprosím o písničku Eventeisha od Eventeishi pro všechny, co dnes museli nastoupit do práce, ale i pro ty, co se ještě bálí v Plzni. Díky moc, Líba napsala. Tak zahrajeme si určitě, já jsem ji bohužel neviděl v sobotu, měl jsem nějaký povinnosti pracovní, ale neděli už jsem si ujít nenechal, to víte. Každopádně všem, co jste tam byli, tak co jsem mluvil s lidma, tak říkali, že Eventeisha byla prostě super a že dokonce někteří z vás ji viděli překvapivě poprvé a že byli uchváceni. Takže si pojďme tuhletu metalovou operu připomenout písní, která v podstatě všechno definuje, protože se jmenuje stejně jako celý projekt. Eventeisha vyšla na jednice v roce 2001.

Darkness jsme si dali v elektrickém obědě, muzika na vaše chuť, nebo na vaší chuť a přání. A napsala si o to Zdenka, další přání je od někoho, kdo se nepodepsal, to nevadí, ale mám tady napsáno, poprosila bych o písničku od Vítkova kvarteta Pražský démon, všem, co se zpamatovávají z víkendový akcí, děkuji. Ano, Vítkovo kvarteto jsme tady měli jakožto hosta ve středu, takže samozřejmě rozhovor už si můžete dohledat na našich streamovacích platformách nebo taky na webu rokovýradio.cz v sekci hosté nebo hvězdní hosté. No a Vítkovo kvarteto taky v neděli uslyšíme živě na Rock Rádiu v rámci rokovýho živáku od 19 hodin, tak jestli je máte rádi, tak určitě poslouchejte, 19. hodina, rokovej živák, neděle večer. No a teď už si pojďme dát Pražskýho démona.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
5: energie tohoto města.
6: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
4: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodně ji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Halloweeni na Rock Radio v elektrickém obědě, který si přála slyšet Dominika, ale hlavně, přátelé, Halloween se blíží taky i pomalu k nám, a to na Open Air Masters of Rock, který proběhne ve Vizovicích za měsíc a něco. Já tam u toho budu, čtvrtek, pátek budu s vámi, budu vás provázet festivalem, ale hlavně si tam Halloweeny vychutnáme hned ve čtvrtek večer jako headlinery. Takže to bude neskutečný masakra, moc se na to těším, protože věřím, že jim to bude krásně hrát Open Air, že jo, a ještě víme, že Masters of Rock, to je prostě kvalita zaručena, takže se moc na to těším a věřím, že spousta z vás si tenhle ten koncert užije se mnou a s námi. No ale teď už pojďme dál na další přání. Zdraví, mohla bych poprosit o nějakou písničku o Dimitri pro moji úžasně báječnou kolegyni Páju, má dnes kulaťoučké narozeniny, tak bych jí chtěla popřát krásný narozeninový den. Děkuji moc, Kájuška. Tak zdravíme a pojďme si dát Dimitri, já ještě přidáme taky Briana Adamse, skladbu Heaven, a bude to úplně poslední příspěvek do dnešního elektrického oběda, protože víc už tam toho nezvládneme. O Heaven si napsal Standa, který zdraví ze stavby a posílá to všem, který musí makat stejně tak jako on na slunci, tak ať nám to utíká. Takže to je poslední přání, já se s vámi loučím, přeju vám hezký pondělí a předávám Danovi, který už s vámi za chvíli rozjede rokovej voraz.

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dodo, pěkně bảo证, zjišťuje o ní nějaký tělo kerem sínsí a jinhán káhal.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začal v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat, dorazí taky větší oblačnost a srážky i s občasnými bouřkami. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplovat. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát čtyřhru s Kanaďankou Mbokovou.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 24-28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 143 u obce Berloch, okres Český Krumlov, je nehoda osobního auta s traktorem. Je tam překážka na silnici. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, pár minut po 12. hodině začíná první rokovej voraz tohle týdne s Danem. Já jsem tady byl minulý týden do čtvrtka, takže jsem po protáhlém víkendu. Dneska si rozdáme nějaký lísky na Rokin, řekneme si něco o mistrovství ve fotbale, něco o hudbě a o koncertech, co nás čeká. A já nechám jako každý pondělí zahrát něco kamionákům, protože na jižní spojce vždycky stojí a mě je tak hrozně líto. Takže čeká John Lennon, Dimitri, anebo teďka Good Charlotte. Tak jdem na to.
0: Rock Radio.

0: A to byly Ariem. A my se půjdeme podívat do Mexika, protože ve čtvrtek začíná mistrovství světa ve fotbale v Mexiku a končí jeden velký milník, a to za zápasy mezi Messim a Ronaldem. Bude to posledních mistrovství světa a myslím si, že podle mě v reprezentacích, že pak to ukončí po tomto mistrovství. Bude končit i brazilský Neymar, ale ten už nás tolik nezajímá. Já jsem rád, že tuhle dekádu jsme zažili, jsme mohli sledovat dva velký talenty. Messi teda je větší talent. Já teda jsem zastánce Ronalda, ale ten to má vydřený. Messi ten to měl od Boha. A samozřejmě Messi má navíc, že vyhrál už mistrovství světa ve fotbale, vyhrál s Argentínou. Ronaldo na to čeká, takže od čtvrtka budete mít pravidelný servis. Ráno to bude mít Zuzka na starost, odpoledne já. Pojedeme jako vždycky den zpětně, protože jak se to hraje ještě v noci, tak aby jsme vždycky dopověděli ty výsledky. No a takže budete moc poslouchat tady různý, snad třeba ukecám i na nějaký rozhovor nějakého reprezentanta, mám jednoho kamaráda, který kdysi hrál za repre, že by ho třeba pozval do studia na chvilku, nebo by nám něco nahrál a trošku vyspovídali. No a my si pustíme teda nějakou hudbu dál, pustíme si Whitesnake a teď bude Terapie, ať je pohoda.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
16: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
17: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojerov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Rock Radio. Muzyka.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Whitesnake a jich Is This Love. Nádhera, moje oblíbená písnička z roku 1987 z alba Whitesnake. No ale my se půjdeme podívat od Whitesnake na rockiny, protože pokračují dál. O víkendu jste se mohli podívat v Plzni, anebo na Rockin' Loket. A my teďka pojedeme do Moravského Krumlova, ne do Českého, abyste to nespletli. A tam budou Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantenberg. No a klasicky ty traktoři, které jedou 25 let s náma, vystupují jenom u nás, teďka jedou Šňůru. No a nebude tam chybět Anabel, celý tým, co to tam bude pořádat, holky, které tam budou hostesky prodávat nový trička s novým logem, kdybyste si chtěli koupit náš merch, nebo jak tady vždycky píše jeden specialista o samolepky, tak se tam může říct o samolepku rokovýho rádia, ať se to může polepit s tím třeba auto nebo pokoj. No a my nabízíme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, aby mohl vytáhnout sebou. A proto musíte udělat, že nám pošlete fotku celou vaší partou, která bude crazy. Čím víc crazy, tím lepší, aby jsme mohli vybrat toho nejlepšího a tomu dát těch 10 lístků. A to pošlete na studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. No a my než ještě si pustíme nějakou hudbu, kterou já jsem tady našel. Bude za chvilku divoký Bill. Malování, to bude pro všechny speciálně malíře, protože ať se mi líb maká, že nás většinou poslouchají tady chlapi, co makají někde na stavbách a podobně, takže já jim pustím divokýho Billa za chvilku.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
12: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
10: Více na prodejny-zeman.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
5: mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: D2 na 3. kilometru na trase Lanžhot. Brno je tvorba kolon vozidel, je tam nebezpečí dopravního kolapsu, tak nekoukejte do telefonu, ať pak nejste překvapený, že budete brzy na místě.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A já zdravím rockery, který přišel až teďka, máme první hodinku rockového obrazu za sebou. No a v další hodince si pustíme samozřejmě hudbu, já pak s váma proberu něco o hudbě a za chvilku ještě řeknu v dalším stupu, jak si raní, rozjezd ze mě dělal srandu, klasicky Annabelle, oni to umějí. No to je takový můj život, furt ze mě dělají srandu, proto pustím Simple Plan, Welcome to my life.

Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. června do Moravského Krumlova na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.

0: A to byly traktory Džungle 21. No a ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel. Říkám, co chce Anabel, co se stalo? No a já vám to pustím, protože já jsem takovej tajnůstkář a vždycky si říkám, nebudu v práci říkat, že mám narozeniny. Samozřejmě moje máma byla rychlá, takže pohotově napsala na do ranního rozjezdu. Tam samozřejmě se to dozvěděli, takže mě přáli. A já to přání mám, nebo přání. Anabel mě nahrála takovou omluvnou zprávu, tak já vám ji pustím.
1: Přáli jsme ti v éteru k Mezinárodnímu dní slonů, tak doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické.
0: Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu. Jo, ona neříkala sluně. Takže to bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí, já se neurazím, já to mám rád, tyhle ty srandy. Já jim děkuju, že mě takhle popřáli, já už před 40 to neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakého panáka a my Češi, co jsme takový skrblíci a všechno tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Škorpion, Tease Me, Please Me.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
6: CZ.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.

0: obuví.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream.

0: to byla Metallica. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limp Bizkit, nebo Iron Maiden, nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth, Blink Me The Horizon, Papa Roach. A tohle to všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný, jenom myslím Iron Maiden doprodává ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci, na to, aby někdo vždycky doprodával za polovinu, což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže do počka, tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci předprodej to bylo levnější. Takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na letiště 360, tak máte možnost, že ty Maideny, kdo ví, kdy ještě uvidíte. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to bylo superový, to doporučuji. To si pamatuju jak dneska, to je 12 let zpátky, hráli, bylo snad 35 stupňů, nás tam kropili hadicema, já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový Maiden. Takže kdo chcete vidět, určitě čtvrtek Limp Bizkit, v neděli Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton, nebo Guns N' Roses, anebo Trantenberg, Potužník senior.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: Dnešnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Lucy vůně pot i sporek, žádný Angry Birds. Lucy vůně pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Angry Birds. Lucy vůně pot i sporek, žádný keci funkčí věci. A Lucy vůně pot i sporek, žádný keci funkčí věci. A vůně pot i sporek, žádný keci funkčí věci. A nogy keci funkčí věci. A nogoro i bearodí věci. A nogoro i bearodosl.cz. A nogoro i bearodosl.cz. I bearodosl.cz.
1: Tankování je teď docela rod.
0: Bearodosl.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo.
0: Dosl.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo.
0: Dosl.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží.
0: CZ.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energie. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak jí pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixuj. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Fixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 500 až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 a jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575 v té době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Zdarma 800 575 575. Centropol. 575 575. Centropol. 575. Centropol. Centropol.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk. Talárky, ratatarararata. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Talárky, ratatarararata. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, byla. Dárky, ratatarararata. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, byla byl, byla byl. Ratatarararata. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, byla byl, byla byl. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, byla byl, byla byl. CZ. Dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již.
2: Dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
2: Teď. Byla byl, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale
2: byl, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, aby... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, aby... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. V Lidlu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za nové další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90, ale v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvé 2 litry.

0: za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 40. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou dát kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další oběžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí.
1: Co takhle
0: vyšší ceny v klidu. Lidl to se vyplatí.
1: Co takhle více radu.
0: Lidl to se vyplatí.
1: Co takhle více radosti a méně starosti.
0: Lidl to se vyplatí.
1: Co takhle více radosti a méně starosti.
0: Se vyplatí.
1: Co takhle více radosti a méně starosti. Vy si naplno užívejte Co takhle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádce radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Speech. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Péčí o váš mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky pro cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu
1: jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobus. Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš auto. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. I Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. A váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
3: Rock Radio.
2: www.autobranka.cz
3: Rock Radio.
2: Jediný. Autobranka.cz
3: Rock Radio.
2: Jediný.cz
3: Rock Radio.
4: Jediný slušný rádio.
3: Jediný slušný. Rock Radio.
4: Jediný slušný rádio.
3: Jediný slušný Rock Radio.
4: Jediný slušný rádio.
3: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední.
4: Jediný slušný rádio.
3: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy.
4: Slušný rádio.
3: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Nejvyšší čas a střední Čechy. Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky.

0: Léto. Léto volá. Léto volá. Léto volá. Voda, hory, lesy, Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body, volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 20. Lesy, sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. A vydejte se do Albertu od 13. 5. do 28. 7. A vydejte se do přírody 7. 5. do 20. 8.7. A vydejte se do přírody se značkovou 28.7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté 7.7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé Vaky slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé Vaky a spousta dalších 61%. Stany Karimatky nepromokavé Vaky a spousta dalších vychytávek. Stany Karimatky nepromokavé Vaky a spousta dalších vychytmatky nepromokavé Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Angry Birds, kosmetika, co má
0: koule. Albert.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
0: Albert.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, low Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, low si vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, low si vůně, pot i spodek.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rokový rádio CZ.

0: jízdy držela telefon. Řidička přitom dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahuje telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích.
1: Detaily. V konceptu myslí ukaž.
2: Mami, proč máme

0: všechno od konceptu.
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu.
0: To je všechno od konceptu.
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřeby.
0: Konceptu.
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Konceptu.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
2: Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život.
2: Každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život.
2: I na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Pro život.
5: Na dálnici
6: Rock Radio doprava.
5: Na dálnici D
6: Rock Radio doprava.
5: Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut
6: doprava.
5: Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut probíhá. Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody. Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České. Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České. Nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je na místě. Tak dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je na. Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo máte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaš Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
8: Rock Radio. Rockovej. Rock Radio, Rockovej Foras. Rock Radio, Rockovej Foras.
5: A je pár minut.
8: Rock Radio, Rockovej Foras.
5: A je pár minut po 14. hodině máme.
8: Rock Radio, Rockovej Foras.
5: A je pár minut po 14. hodině máme.
8: Rockovej Foras.
5: A je pár minut po 14. hodině máme poslední hodinu rokovýho.
8: Rockovej Foras.
5: A je pár minut po 14. hodině máme poslední hodinu rokovýho razu s Danem. A je pár minut po 14. hodině máme poslední hodinu rokovýho razu s Danem. A protože a je pár minut po 14. hodině máme poslední hodinu rokovýho razu s Danem. A protože minut po 14. hodině máme poslední hodinu rokovýho razu s Danem. A protože dneska je 8. června a svátek máme poslední hodinu rokovýho razu s Danem. A protože dneska je 8. června a svátek má Medard poslední hodinu rokovýho razu s Danem. A protože dneska je 8. června a svátek má Medard rokovýho razu s Danem. A protože dneska je 8. června a svátek má Medard. A každoročně se dřív vyhlašoval jsem. A protože dneska je 8. června a svátek má Medard. A každoročně se dřív vyhlašoval jsem. Že dneska je 8. června a svátek má Medard. A každoročně se dřív vyhlašoval jsem malej. Vždycky rostná svátek má Medard. A každoročně se dřív vyhlašoval jsem malej. Vždycky rostná. A každoročně se dřív vyhlašoval jsem malej. Vždycky rosnička. A každoročně se dřív vyhlašoval jsem malej. Vždycky.

0: Rádio. Správy. Rock Rádio. Rock Rádio. Správy.
1: Pohodové pondělní odpoledne.
0: Rock Rádio. Správy.
1: Pohodové pondělní odpoledne.
0: Rock Rádio. Správy.
1: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tady zprávy.
0: Zprávy.
1: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hý.
0: Zprávy.
1: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hý.
0: Zprávy.
1: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hý. V Česku ubylo lidí. Pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hý. V Česku ubylo odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hý. V Česku ubylo lidí bez práce. Tady zprávy a Vladan Hý. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla a Vladan Hý. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8. Ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující 0,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a o procenta. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5 sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5602 ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazeč. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Evidovali oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně. Informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon.

0: rosnička a hádali různý, potřebovali jsem malej, vždycky rosnička a hádali různý, ty, co dělali předpovědět malej, vždycky rosnička a hádali různý, ty, co dělali předpovědět ty rosničky, hádali, jak bude, vždycky rosnička a hádali různý, ty, co dělali předpovědět ty rosničky, hádali, jak bude na tenhle ten den a hádali různý, ty, co dělali předpovědět ty rosničky, hádali, jak bude na tenhle ten den různý, ty, co dělali předpovědět ty rosničky, hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník, ty, co dělali předpovědět ty rosničky, hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník, ty rosničky, hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník, já jsem hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník, já jsem si vzpomněl takovej vtip. On je teda drsnej na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník, já jsem si vzpomněl takovej vtip. No a tam býval Honza Zákopčaník, já jsem si vzpomněl takovej vtip. On je teda drsnej. Ale já vám ho řeknu, Honza Zákopčaník, já jsem si vzpomněl takovej vtip. On je teda drsnej. Ale já vám ho řeknu, já jsem si vzpomněl takovej vtip. On je teda drsnej. Ale já vám ho řeknu, možná to asi vtip. On je teda drsnej. Ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej, on je teda drsnej. Ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej, drsnej. Ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej, ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej, jedinej tady z těle těch rosniček, který seděl, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej, jedinej tady z těle těch rosniček, který seděl, zkousnete, on je totiž jedinej, jedinej tady z těle těch rosniček, který seděl, protože řekl, že je teplo v oslu. Jedinej, jedinej tady z těle těch rosniček, který seděl, protože řekl, že je teplo v oslu. Jedinej tady z těle těch rosniček, který seděl, protože řekl, že je teplo v oslu. No a my jdeme zpátky k hudbě, teplo v oslu. No a my jdeme zpátky k hudbě. Čekají nás třeba Manover, Aleš Brechta. No a my jdeme zpátky k hudbě a čekají nás třeba Manover, Aleš Brechta, anebo Blackstone Sherry. A čekají nás třeba Manover, Aleš Brechta, anebo Blackstone Sherry. Nás třeba Manover, Aleš Brechta, anebo Blackstone Sherry. Anebo Blackstone Sherry.
1: Rock Radio.
0: Sherry.
1: Rock Radio.

uniformně lokaje. V uniformně lokaje. V uniformně lokaje. V uniformně lokaje.

Jasně, tenhle strás a stráže je hlady kráse. Jasně, tenhle svět je náš kráse. Jasně, tenhle svět je náš. Opilej. Jasně, tenhle svět.

o tom mluvil, že Rolling Stone, že vlastně, to už jsem tady o tom mluvil, že Rolling Stone vlastně, to už jsem tady o tom mluvil, že Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. června. Tady o tom mluvil, že Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. června. Vás mluvil, že Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. června. Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. června. Vás čeká nový album. Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. června. Vás čeká nový album jejich Foreign. Stone vydávají nový CDčko 10. června. Vás čeká nový album jejich Foreign Tanks. Ale oni k tomu CDčko 10. června vás čeká nový album jejich Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali 10. června vás čeká nový album jejich Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici a vás čeká nový album jejich Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici se nový album jejich Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici se týče mistrovství světa ve Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici se týče mistrovství světa ve... Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici se týče mistrovství světa ve fotbale. Tomu ještě vydali speciální edici se týče mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože speciální edici se týče mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože se týče mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože byli přidaný na mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože byli přidaný na oficiálně světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách. Protože byli přidaný na oficiální, mají to v jejich barvách, protože byli přidaný na oficiální soundtrack tohodle mistrovství, protože byli přidaný na oficiální soundtrack tohodle mistrovství a trošku to byli přidaný na oficiální soundtrack tohodle mistrovství a oficiální soundtrack tohodle mistrovství a trošku to zremixovali. Já jsem hlubřený soundtrack tohodle mistrovství a trošku to zremixovali. Já jsem hlubřený, že se vám to pustím nebo ne. Tohodle mistrovství a trošku to zremixovali. Já jsem hlubřený, že se vám to pustím nebo ne. No, mistrovství a trošku to zremixovali. Já jsem hlubřený, že se vám to pustím nebo ne. No, to zremixovali. Já jsem hlubřený, že se vám to pustím nebo ne. No, připravte se, zremixovali. Já jsem hlubřený, že se vám to pustím nebo ne. No, připravte se, jsem hlubře mějšel, se vám to pustím nebo ne. No, připravte se, jak se s tím nebo ne. No, připravte se, jak se dá zkazit pěkná rok. No, připravte se, jak se dá zkazit pěkná roková písnička. Připravte se, jak se dá zkazit pěkná roková písnička. Je to jejich první se, jak se dá zkazit pěkná roková písnička. Je to jejich první single in, jak se dá zkazit pěkná roková písnička, je to jejich první single In The Stars, tak já vám to pustím. Pěkná roková písnička, je to jejich první single In The Stars, tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to koukná roková písnička, je to jejich první single In The Stars, tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kouská, je to jejich první single In The Stars, tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom, ať se neprodá. První single In The Stars, tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom. The Stars, tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom, ať se neprodrvete šroubovákama uši. Tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom, ať se neprodrvete šroubovákama to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom, ať se neprodrvete šroubovákama uši. Snad je to kousínek jenom, ať se neprodrvete šroubovákama uši. Snad to bude jenom, ať se neprodrvete šroubovákama uši. Snad to bude. Prodrvete šroubovákama uši. Snad to bude. Šroubovákama uši. Snad to bude. Snad to bude. Snad to bude. Bude.

0: Já jako chápu, že potřebuji vydělat peníze, jako my všichni. Já jako chápu, že potřebuji vydělat peníze, jako my všichni, ale tyjo, tak půže. Potřebuji vydělat peníze, jako my všichni, ale tyjo, tak tohle pekelný. No, to se ne... Potřebuji vydělat peníze, jako my všichni, ale tyjo, tak tohle pekelný. No, potřebuji vydělat peníze, jako my všichni, ale tyjo, tak tohle pekelný. No, to jsem nechtěl slyšet, já jsem chtěl, abyste si to poslechli. Peníze, jako my všichni, ale tyjo, tak tohle pekelný. No, to jsem nechtěl slyšet, já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy. A všichni, ale tyjo, tak tohle pekelný. No, to jsem nechtěl slyšet, já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy. Ať no, tak tohle pekelný. No, to jsem nechtěl slyšet, já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy. Ať víte, co. No, to jsem nechtěl slyšet, já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy. Ať víte, co vás čeká. Já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy. Ať víte, co vás čeká, že už to poslechli vy. Ať víte, co vás čeká, že uslyšíte. A pustíme si vy. Ať víte, co vás čeká, že uslyšíte. A pustíme si další muziku. Víte, co vás čeká, že uslyšíte. A pustíme si další muziku v poslední 40. Co vás čeká, že uslyšíte. A pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce. A čekaj nás Judas Priest. Uslyšíte. A pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce. A čekaj nás Judas Priest. A pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce. A čekaj nás Judas Priest. Pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce. A čekaj nás Judas Priest. Nebo Miloš Dododolež. Muziku v poslední 40 minutovce. A čekaj nás Judas Priest. Nebo Miloš Dododolež. Poslední 40 minutovce. A čekaj nás Judas Priest. Nebo Miloš Dododoležal vítr a mrak. A čekaj nás Judas Priest. Nebo Miloš Dododoležal vítr a mrak. Čekaj nás Judas Priest. Nebo Miloš Dododoležal vítr a mrak. Nebo Miloš Dododoležal vítr a mrak.
1: Chceš mít ten
0: Dododoležal vítr a mrak.
1: Chceš mít ten správný drive
0: Doležal vítr a mrak.
1: Chceš mít ten
0: mrak.
1: Chceš mít ten správný drive Auto Jarov. Chceš mít ten správný drive Auto Jarov. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov drive. Operák zní drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov drive. Operák za super cenu? Auto Jarov ti přiváží Jarov drive. Operák za super cenu? Ti přiváží Jarov drive. Operák za super cenu? A kto tomu služby zdar váží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdar Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a ryk operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a ryk za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychle a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Víc služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov. CZ. Trénír a rychlé předání. Více na Auto Jarov. CZ.
2: Trénírkárna.cz
1: předání. Více na Auto Jarov. CZ.
2: Trénírkárna.cz
1: hejte na Auto Jarov. CZ.
2: Trénírkárna.cz
1: hejty Jarov. CZ.
2: Trénírkárna.cz
3: hej ty. Ne ty. Chceš
1: mít.
2: Trénírkárna.cz
3: hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky.
2: Trénírkárna.cz
3: hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky.
2: CZ.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. CZ, napiš kód rádio 30%, není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód, není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede. Klikni na trenírkárna.cz.

0: Napiš kód rádio a jede to! 30% na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: A jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz
0: a všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
0: Vidíš to?
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
1: Ptáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
1: Máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
2: Nírkárna.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No.
1: .cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co
4: vidím? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balónem, bungee...
4: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok... Víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok...
5: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák, balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který skokem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si
3: krding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krding,
3: skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí.
3: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
3: tku, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
3: užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo svého počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás
4: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když jste nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere
4: úplný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Tak pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarov nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdar.
3: Úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na
4: trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na
4: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
4: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
4: Zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
4: za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek
3: můžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.cz.
4: A ten
3: zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.cz.
4: A dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.cz.
7: Atención, señoras y señores.
6: Firma na zážitky.cz.
7: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do let.
6: Zážitky.cz.
7: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v Latin.cz.
7: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v Latin.
7: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: Señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La Tropical.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance.
4: Se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La Tropical pořádá intenzivní kurz
4: tance.
8: La Tropical pořádá intenzivní

0: Intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos.
0: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino. Bachata.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heel.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tres.
0: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na Vesa dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropicalheels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.com.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Taneční kroky vás naučí všude. Teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Taneční kroky vás naučí www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Taneční kroky vás naučí všude, ale my.
1: Va.cz.
0: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme.
1: La Tropical.
0: Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarašar.
0: Všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarašar.
0: Vás naučíme tančit.
1: Awarašar.
0: Naučíme tančit.
1: Awarašar. Awarašar. Awarašar.
2: Tatart vyhlašuje Datart na
1: šar.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy. Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Tatart.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy.
2: Je Datart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy.
2: Ano, Datart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy.
2: Ano, Datart.
3: Slyším Tatart nákupy.
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluziv.
3: Tatart nákupy.
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Kupy.
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluziv. Slev.
4: Nakupte malé spotřebiče.
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Nakupte malé spotřebiče
2: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Nakupte malé spotřebiče ETA se slkupy
2: s fůrou exkluzivních slev.
4: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 2
2: exkluzivních slev.
4: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%
2: a ušet.
4: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%
2: a ušetřete při zaře
4: malé spotřebiče ETA se slevou 20%
2: a ušetřete při zařizování svého vysněného
4: ETA se slevou 20%
2: a ušetřete při zařizování svého vysněného
4: 20%
2: a ušetřete při zařizování svého vysněného domova
4: procent
2: a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Data. Ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový
4: jeho vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: O domova.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Tahle nabídka na vás.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: Opravdový elektrospecialista.
5: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: Pevný elektrospecialista.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafone. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafone. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už

To byly Blink 182. A to byly Blink 182 I. A to byly Blink 182 I All the Small Things. A to byly Blink 182 I All the Small Things. A to byly Blink 182 I All the Small Things. To byly Blink 182 I All the Small Things. No a já jsem teď 182 I All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že 182 I All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně to už jsem tady. No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně, to už jsem tady o tom mluvil, že... No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně, to už jsem tady o tom mluvil, že... Rolling Stone... Teďka se tady dočetl, že vlastně, to už jsem tady...

0: korun měsíčně, na prvernet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen dokonce 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen dokonce června. Tak nevadí 9 korun měsíčně na první rok. Ale jen dokonce června. Tak měsíčně na první rok. Ale jen dokonce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro na první rok. Ale jen dokonce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný. Ale jen dokonce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet dokonce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone. Ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Tu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledáte práci
0: na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledáte práci
0: Z. Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává
0: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává
0: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastavte pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastavte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto
1: kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto
1: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120
1: vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 102. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 100. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu.

zdarma. www.direct.a14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Rok zdarma. www.direct.auto.cz Rok rádio. www.direct.auto.cz Rok rádio. www.direct.auto.cz Rok rádio. www.direct.auto.cz Rok rádio. www.direct.auto.cz

0: Já jako chápu, že...
1: Já jako chápu, že...

0: ceny je i Adam Prejco a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
1: Přátelé, ahoj.
0: Z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
1: Přátelé, ahoj.
0: Z těch, kdo mohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
1: Přátelé, ahoj. Zdraví vás Adam speciál.
0: Brněnské velké ceny je i Adam Pešo.
1: Přátelé, ahoj. Zdraví vás Adam speciál.
0: Ceny je i Adam Pešo.
1: Přátelé, ahoj. Zdraví vás Adam speciál Pešo. Rád bych
0: Pešo.
1: Přátelé, ahoj. Zdraví vás Adam speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady. Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna. Zdraví vás Adam speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval Adam speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Pešo, rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. Pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak si to GP. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekaj je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprostýho až 21. června, tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprostýho června, tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastický, tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastický závody, to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte týmši. Čekaj nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce. Čekaj nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce. Naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce. Fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. To stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, Zdanec. To vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, Zdanec.
0: Tak?
1: Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, Zdanec.
0: Tak mi napadá, že Adam by si asi ne...
1: To teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, Zdanec.
0: Tak mi napadá, že Adam by si asi nejlépe...
1: Nenechám ujít. Vidíme se, Zdanec.
0: Tak mi napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem...
1: Ujít. Vidíme se, Zdanec.
0: Tak mi napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem Razgaciolem.
1: Zdanec.
0: Tak mi napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí po... Tak mi napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí popřed. Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí po... Nejlépe rozuměl stoprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí popředním. Adam stoprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí popředním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu na Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí popředním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu. Ten taky nejradši jezdí popředním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně jezdí popředním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem na mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte, ale ať už to sportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z 19. a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní červnem narazíte, ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené, ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu, kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny Brna. Pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Schválně.

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. V dabu i FM a do večera. V dabu i FM nebo v dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rocku i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock na radia.cz. Rock radio. .cz. Rock radio. Motoket. Rock radio. Motokeci. Rock radio. Motokeci Marcela Herbolta. Rádio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brně.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je
0: keci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného
0: Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také
0: Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného tak Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských modně závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců to také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín. Mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu krosu ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, ploch disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu cross, anebo stunt riding. Pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu cross, anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe? Pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu cross, anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe? Co jezdí flat track, plochou přírodu cross, anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probí plochou přírodu cross, anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probí, anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat, stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké. Vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké.

0: Kdo z vás, hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP, schválně, kdo z vás si uvědomil první opravdu letní závod sezóny MotoGP, schválně, kdo z vás si uvědomil letní závod sezóny MotoGP, schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna letní závod sezóny MotoGP, schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude od sezóny MotoGP, schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu,
0: měl být schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu.
0: Mě. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat?
1: V klidu. Mě to taky museli.
0: Uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu. Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Rádio.
0: Ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu. Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Rádio.
1: V klidu. Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Rádio. Motokeci.
1: Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Rádio. Motokeci.
1: Prásknout.
2: Rock Rádio Motokeci. Rock Rádio Motokeci. Rádio Motokeci. Motokeci. Motokeci.

vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. A facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej bykových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od jeden klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vašich fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12 podle elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock. Oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock. Rock je slušná do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Tí chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do... Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a... Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle...

0: To je v pohodě, ale já nevím, jestli by se ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě.
0: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli by se ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě.
0: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli by se ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě.
0: Bysme... Ale já nevím, jestli by se ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě. Bysme museli tady zrušit.
0: By se ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě. Bysme museli tady zrušit tu to zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel, tak tam bych měl museli tady zrušit tu to zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel, tak tam bych měl v poloviční to zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel, tak tam bych měl v poloviční velikosti, ne, jo, to na podpisy od kapel, tak tam bych měl v poloviční velikosti, ne,
0: jo,
1: to
0: měl
1: kapel, tak tam bych měl v poloviční velikosti, ne,
0: jo,
1: to
0: měl přesně tak.
1: Tam bych měl v poloviční velikosti, ne?
0: Jo, přesně tak.
1: Měřítka. Velikosti, ne?
0: Jo, přesně tak.
1: Měřítka. Dobře, hele, užijte se vysílání.
0: Přesně tak.
1: Měřítka. Dobře, hele, užijte se vysílání.
0: Přesně tak.
1: Měřítka. Dobře, hele, užijte se vysílání, já už budu pomalu končit. Měřítka. Dobře, hele, užijte se vysílání, já už budu pomalu končit. Takže za 20... Dobře, hele, užijte se vysílání, já už budu pomalu končit. Takže hele, užijte se vysílání, já už budu pomalu končit. Takže za 20 minut posledních vám zahraju se vysílání, já už budu pomalu končit. Takže za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback. Já už budu pomalu končit. Takže za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback. Takže za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback. 30 Seconds to Mars. A 20 minut posledních vám zahraju Nickelback. 30 Seconds to Mars anebo Škvor. Tak se mějte. 10 minut posledních vám zahraju Nickelback, 30 Seconds to Mars anebo Škvor, tak se mějte hezky a čau. Nik vám zahraju Nickelback, 30 Seconds to Mars anebo Škvor, tak se mějte hezky a čau. Nickelback, 30 Seconds to Mars anebo Škvor, tak se mějte hezky a čau. 30 Seconds to Mars anebo Škvor, tak se mějte hezky a čau. Seconds to Mars anebo Škvor, tak se mějte hezky a čau.
2: Attention!
1: Škvor, tak se mějte hezky a čau.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se...
1: Tesky a čau.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to...
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máteš... Jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes, so!
3: Protančit to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes, so!
3: Protančit... Jen jednou...

La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Kapacita kurzu je omezena. Kurzu je omezena.

0: A to byli Judas Priest a jejich Living. A to byli Judas Priest a jejich Living. A to byli Judas Priest a jejich Living After Midnight. A to byli Judas Priest a jejich Living After Midnight. A to byli Judas Priest a jejich Living After Midnight. A já už tady vítám. A to byli Judas Priest a jejich Living After Midnight. A já už tady vítám Priest a jejich Living After Midnight. A já už tady vítám Petra ve studiu. Čau, my jsme se Living After Midnight. A já už tady vítám Petra ve studiu. Čau, my jsme se
1: Nazdar, nazdar.
0: A já už tady vítám Petra ve studiu. Čau, my jsme se
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: A já už tady vítám Petra ve studiu. Čau, my jsme se
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě. Já už tady vítám Petra ve studiu. Čau, my jsme se
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Ty jo, taky už já už
0: Petra ve studiu. Čau, my jsme se
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Ty jo, taky už
0: studiu. Čau, my jsme se
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Ty jo, taky už já už jsem vetel člověče vypražel.
0: Nazdar,
1: nazdar, nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Ty jo, taky už já už jsem vetel člověče vypražel pořád stejně. Nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Ty jo, taky už já už jsem vetel člověče vypražel pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Ty jo, taky už já už jsem vetel člověče vypražel pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechviděl.
1: Ty jo, taky už já už jsem vetel člověče vypražel pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Já už jsem vetel člověče vypražel pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Ty jo, člověče vypražel pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už vím, kam se nikdy. Je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už
0: já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak. Nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tam nalepím.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak. Hlavně se neotáčej.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak. Hlavně se neotáčej.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak. Hlavně se neotáčej.
1: Se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak. Hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak. Nebudu koukat.
0: Přesně tak. Hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak.
0: Jo, hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borce. Otáčej.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borce.
1: Ne. Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borce.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borce.
1: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka.
0: Ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borce.
1: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku.
0: Tlustýho plešatýho borce.
1: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, člověče.
0: Právě. Tyho borce.
1: Ne.

0: závislost. Potkávací varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Potkáváte je každý den. Na hazardní hře může vzniknout závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Může vzniknout závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé. Závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na pro. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? I den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionář? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme a kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600. Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. 600 nových milionářů ročně. Olvin.
1: Vše, co potřebuji za cenu
0: nových milionářů ročně. Olvin.
1: Vše, co potřebuji za cenu
0: ročně. Olvin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Olvin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XX. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 9 platí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,70. Okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 99,90. Lidl, to se vyplatí. 50. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. To se vyplatí. Vyplatí.
2: Proležela se vám matrace, vyberte si
3: bel.cz.
2: Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku.cz. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku.cz.

Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zahrát vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zahrádka studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zahrádkář se raduje. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zahrádkář se raduje. Kameny z celého zárukou. Profivoda.cz. Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa. Profivoda.cz. Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. CZ. Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jist. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valo. Jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valo. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Dekorační valouny. Oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Valouny. Oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také je lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také je podlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kameny v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ v Řejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlep. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. A domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Aktuální zpráva. Zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Aktuální zpráva. Hazardní her CZ vám zlepší náladu. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České vám zlepší náladu. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: matrace?
1: Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní z Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
1: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
1: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
1: Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.

víkend ve Španělsku s La Tropical. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční. Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční. Říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Anda. Víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. S La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Pikal. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečný kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile Kous. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile Kousek od moře. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile Kousek od moře. Řekněte lektoři a nekonečná zábava ve vile Kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na nekonečná zábava ve vile Kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.lačná zábava ve vile Kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.lekousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. A přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční. La Tropical.cz. La Tropical. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Šmet.

0: vozy se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
0: a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi,
0: zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi,
0: Cupra.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční. Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při proti Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávající ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stáv. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze. Získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz, platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Vítna. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Z.
0: Těšíme se na vás.
1: Rock Radio.
0: Těšíme se na vás.

0: čtenáři, ve starém Pískovci. Milí čtenáři, ve starém Pískovcovém lomu. Milí čtenáři, ve starém Pískovcovém lomu v Boskovici. Milí čtenáři, ve starém Pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém Pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé čtenáři, ve starém Pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné ve starém Pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A ta
0: opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: Mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: Přichází dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: Přichází příběhy.
1: A tava!
0: Přichází Vinetu.
1: A tava!
0: Přichází Vinetu a velkolep. Přichází Vinetu a velkolepé. Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení pod širým. Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrné tu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou
0: jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou
0: v letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Vášních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias
0: představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten. S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstup
2: vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více
2: vám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na
2: Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.
2: alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernokoten. Vstupenky a více informací na www.westernové-pomlčka-měst. Vstupenky a více informací na www.westernové-pomlčka-městečko.cz nebo v síti informací na www.westernové-pomlčka-městečko.cz nebo v síti na www.westernové-pomlčka-městečko.cz nebo v síti www.westernové-pomlčka-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se
0: @městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta
0: @městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta
0: @z nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do
0: síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladu.

Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
1: Jsme energie.
0: Sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
1: Jsme energie tohoto města.
0: I každodenní maličkosti. Jsme pre.
1: Jsme energie tohoto města.
0: Maličkosti. Jsme pre.
1: Jsme energie tohoto města.
0: Jsme pre.
1: Jsme

0: Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale tak čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nody, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přímé ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2 a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na
0: dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás
0: na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 19.2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: V pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.roko.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Radio CZ.

Náhradní díly i díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro jednom místě. Pohodlné objednání.

0: Chceme ho postavit vlastníma... Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat do...
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porukama?
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix.
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix.
1: Materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budu...
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem,
1: budujte náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Jak v domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Jak vzniká...
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina?
0: Rozumem, budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí...
0: Budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a...
0: Srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liš.
2: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. Musí být celá liška.
4: A takže je. Nabíjíme kolem.
3: Liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. Je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje. Co mě auto. I tramvaje. Co mě vozí do školy.
3: No jasně. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme

Nemohlé dodání. Vše pro Bagr.cz. Nemáš co na... Vše pro Bagr.cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán... Bagr.cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán... Z. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Poře. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Poříš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu a tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Krádia na www dostane. Pořiď si slušný

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5%. Naopak ceny potravin se stabilizovaly a dál významně přispívají ke snižování celkové inflace. O kolik procent hodnoty klesly prozradí mluvčí ministerstva zemědělství.
2: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly o 1,3%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového mléka o více než 30%, másla o 27% a brambor o 30%.
1: Třeba doprava služby ale dál zdražují potravinářské odvětví, tak působí jako stabilizační faktor. České Budějovice jako zřizovatel.

0: Radio.cz.
1: Hej vy.
0: A rokový Radio.cz.
1: Hej vy. Ano.
0: Radio.cz.
1: Hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete... Hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout... Hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout... Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jako... Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete víc, si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární tým. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním, ky s vlastním potiskem.
2: Zažijte emotním potiskem. Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu

0: Zřizovatelem Českého divadla se na prodloužení zůstane v Zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatelem Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky v Zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatelem Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky v Zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatelem Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Návice jako zřizovatelem Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým. Zřizovatelem Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlíci se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlí lemurovi o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlí lemur kata je spát domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlý lemur kata je zpátky v Ostravské zoo. Po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě nedaleko areálu. Nahlásil ho majitel pozemku s tím, že se krmí na jednom ze stromů třešněmi. Tolik zprávy. A právě tam ho pracovníci zoo také odchytli. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rock Radio.
0: Pracovníci zoo také odchytli. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Hrozí nějaký bouřky. Na severozápadě Čech bude kolem 7. Hrozí nějaký bouřky. Na severozápadě

0: Čech bude kolem 17-18 stupňů, naopak na tým hrozí nějaký bouřky. Na severozápadě Čech bude kolem 17-18 stupňů, naopak na tým Moravě, kde budou ty bouřky. Na severozápadě Čech bude kolem 17-18 stupňů, naopak na tým Moravě, kde budou. Na západě Čech bude kolem 17-18 stupňů, naopak na tým Moravě, kde budou ty bouřky, tak tam bude 24 až 5. Bude kolem 17-18 stupňů, naopak na tým Moravě, kde budou ty bouřky, tak tam bude 24 až 25 stupňů. 17 stupňů, naopak na tým Moravě, kde budou ty bouřky, tak tam bude 24 až 25 stupňů. Pak na té Moravě, kde budou ty bouřky, tak tam bude 24 až 25 stupňů. Budou ty bouřky, tak tam bude 24 až 25 stupňů.
1: Ať už prší,
0: tam bude 24 až 25 stupňů.
1: Ať už prší,
0: 20 až 25 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce,
0: až 25 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8 můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzik den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do slušná muzika do každého počasí. Rok rána muzika do každého počasí. Rok rána do každého počasí. Rok rádio doprava.
2: Dejte si
1: počasí. Rok rádio doprava.
2: Dejte si pozor všichni.
1: Rok rádio doprava.
2: Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1.
1: Rok rádio doprava.
2: Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 200.
1: Rok rádio doprava.
2: Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 200.
1: Doprava.
2: Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 294. Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 294. kilometru směrem na Polsko. Pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 294. kilometru směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu, který se tam na vozovce válí. Na silnici 187 u Hrádku je zase rozlit. Na silnici 187 u Hrádku je zase rozlitá nafta na vozovce. Tam jsou na místě akorát hasiči, takže možná Na D11 na akorát hasiči, takže možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 34. možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 34. kilometru dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy bude odklizený. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý báků. Pozor na to. A v Praze ještě v ulici Cíglerová se srazil osobák s chodcem. Tam je na jistě akorát záchranka, tak radši sundejte nohu.

0: plynu. Sobák s chodcem, tam je na jistě akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.

0: muziku.
1: Já s tebou souhlasím, čekají nás twisty.
0: Víš co, možná něco bychom prozradit mohli, a to sice jakou si zahrajeme muziku.
1: Já s tebou souhlasím, čekají nás twisty.
0: Co bychom prozradit mohli, a to sice jakou si zahrajeme muziku.
1: Já s tebou souhlasím, čekají nás twisty sister, taky bastardi.
0: Prozradit mohli, a to sice jakou si zahrajeme muziku.
1: Já s tebou souhlasím, čekají nás twisty sister, taky bastardi a jejich
0: děti. Jakou si zahrajeme muziku.
1: Já s tebou souhlasím, čekají nás twisty sister, taky bastardi a jejich děti. Já s tebou souhlasím, čekají nás twisty sister, taky bastardi a jejich jenom pocit. Byli talent, čekají nás twisty sister, taky bastardi a jejich jenom pocit. Byli talent a surrender, twisty sister, taky bastardi a jejich jenom pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokují. Taky bastardi a jejich jenom pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokují odpoledne nám začne Marilyn Manson. Rokují odpoledne nám začne Marilyn Manson a Sweet Dreams. They are made of this. Odpoledne nám začne Marilyn Manson a Sweet Dreams. They are made of this. Let's go. Marilyn Manson a Sweet Dreams, they are made of this. Let's go. Sweet Dreams, they are made of this. Let's go. They are made of this. Let's go. They are made of this. Let's go. Sweet Dreams. Let's go.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: Pondělní.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: Pondělní rokový odpoledne.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: Pondělní rokový
0: odpoledne. Rockový odpoledne.
1: Pondělní rokový odpoledne právě začíná, doufám, že...
0: Rockový odpoledne.
1: Pondělní rokový odpoledne právě začíná, doufám, že jste si všichni užili...
0: Podne.
1: Pondělní rokový odpoledne právě začíná, doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste... Pondělní rokový odpoledne právě začíná, doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili... Rokový odpoledne právě začíná, doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
2: Dáme si totiž...
1: Pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
2: Dáme si totiž
1: do toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
2: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový
1: zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
2: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte
1: konec té vaší šichty.
2: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte co tady. Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte co tady dneska přes týden děje a minulý týden totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte co tady dneska přes týden děje a vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. Rokový odpoledne častěji, tak víte, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se častěji, tak víte, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude. Tady vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude. Takže den děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude. Takže se na to zase těší. Minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude. Takže se na to zase těšíme. Tělo. A teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme odplnit do pátek. Teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme odplnit do pátku. Takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme odplnit do pátku. To něco dělat. Takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme odplnit do pátku. To něco dělat. Na to zase těšíme, až bude to zase budeme odplnit do pátku. To něco dělat, já to prostě neřeknu.
1: My jsme tak tajemné.
2: Až bude to zase budeme odplnit do pátku. To něco dělat,
1: já to prostě neřeknu.
2: My jsme tak tajemné. Zase budeme odplnit do pátku. To něco dělat,
1: já to prostě neřeknu.
2: My jsme tak tajemní, to je neskutečný. Ale když pátku. To něco dělat,
1: já to prostě neřeknu.
2: My jsme tak tajemní, to je neskutečný.
1: Ale víš co, možná něco.
2: To něco dělat,
1: já to prostě neřeknu.
2: My jsme tak tajemní, to je neskutečný.
1: Ale víš co, možná něco bys.
2: Já to prostě neřeknu.
1: My jsme tak tajemní, to je neskutečný. Ale víš co, možná něco bys prozradit mohli.
2: A to tak tajemný, to je neskutečný.
1: Ale víš co, možná něco bys prozradit mohli. A to sice jakousi zahrajeme.
2: Tajemný, to je neskutečný.
1: Ale víš co, možná něco bys prozradit mohli. A to sice jakousi zahrajeme muziku.
2: Já s tebou souhlasím.
1: Ale víš co, možná něco bys prozradit mohli. A to sice jakousi zahrajeme.

really going.

0: pojďme se jich zeptat třeba 20. v Plzni. Oni tam totiž hrajou.
1: Oni hrajou v amfiteátru, no a víte co?
0: Pojďme se jich zeptat třeba 20. v Plzni. Oni tam totiž hrajou.
1: Oni hrajou v amfiteátru, no a víte co lidi? Můžete
0: 20. v Plzni. Oni tam totiž hrajou.
1: Oni hrajou v amfiteátru, no a víte co lidi? Můžete se jich zeptat i
0: oni. Oni tam totiž hrajou.
1: Oni hrajou v amfiteátru, no a víte co lidi? Můžete se jich zeptat i vy sami, protože my tady máme zase.
0: Totiž hrajou.
1: Oni hrajou v amfiteátru, no a víte co lidi? Můžete se jich zeptat i vy sami, protože my tady máme zase dva. Oni hrajou v amfiteátru, no a víte co lidi? Můžete se jich zeptat i vy sami, protože my tady máme zase dva lístky. No a víte co lidi? Můžete se jich zeptat i vy sami, protože my tady máme zase dva lístky pro vás připravený.
0: Přesně tak.
1: Co lidi? Můžete se jich zeptat i vy sami, protože my tady máme zase dva lístky pro vás připravený. Můžete se jich zeptat i vy sami, protože my tady máme zase dva lístky pro vás připravený.
0: Přesně tak. Sobota 20. června.
1: I vy sami, protože my tady máme zase dva lístky pro vás připravený.
0: Přesně tak. Sobota 20. června bude.
1: My tady máme zase dva lístky pro vás připravený.
0: Přesně tak. Sobota 20. června bude.
1: Se dva lístky pro vás připravený.
0: Přesně tak. Sobota 20. června bude v
1: připravený.
0: Přesně tak. Sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě. Přesně tak. Sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý. Sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude taky června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude taky pražská teatru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude taky pražská punková záležitost jménem SP patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude taky pražská punková záležitost jménem SPS, no a taky doktor týhletý kapele, ale ještě tam bude taky pražská punková záležitost jménem SPS, no a taky doktor PP samý kapele, ale ještě tam bude taky pražská punková záležitost jménem SPS, no a taky doktor PP. Tam bude taky pražská punková záležitost jménem SPS, no a taky doktor PP. Samý zkratky, ale rozhodčská punková záležitost jménem SPS, no a taky doktor PP. Samý zkratky, ale taky doktor PP. Samý zkratky, ale rozhodně to nebude krátky. Bude to naopak dost dlouho. Samý zkratky, ale rozhodně to nebude krátky. Bude to naopak dost dlouho. Ale rozhodně to nebude krátky. Bude to naopak dost dlouhé.
1: A pro vás
0: to nebude krátky. Bude to naopak dost dlouhé.
1: A pro vás akorát stačí, abyste otevřeli.
0: Bude to naopak dost dlouhé.
1: A pro vás akorát stačí, abyste otevřeli Facebook.
0: Opak dost dlouhé.
1: A pro vás akorát stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou
0: dlouhé.
1: A pro vás akorát stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou krátku anebo dlouhou. A pro vás akorát stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou krátku anebo dlouhou zprávu. Pro vás akorát stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou krátku anebo dlouhou zprávu. Podle toho, jak se stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou krátku anebo dlouhou zprávu. Otevřeli Facebook a buď napsali nějakou krátku anebo dlouhou zprávu. Podle toho, jak se vám chce, a buď napsali nějakou krátku anebo dlouhou zprávu. Podle toho, jak se vám chce, a my asi tak za hodinku a půl krátku anebo dlouhou zprávu. Podle toho, jak se vám chce, a my asi tak za hodinku a půl vybereme jednoho dlouhou zprávu. Podle toho, jak se vám chce, a my asi tak za hodinku a půl vybereme jednoho z vás. Podle toho, jak se vám chce, a my asi tak za hodinku a půl vybereme jednoho z vás, který podle toho, jak se vám chce, a my asi tak za hodinku a půl vybereme jednoho z vás, který od nás ty dva lístky dostane. A my asi tak za hodinku a půl vybereme jednoho z vás, který od nás ty dva lístky dostane. Nic víc pro to dělat nemusíte, je to naprosto. Asi tak za hodinku a půl vybereme jednoho z vás, který od nás ty dva lístky dostane. Nic víc pro to dělat nemusíte, je to naprosto jednoduchý. Vybereme jednoho z vás, který od nás ty dva lístky dostane. Nic víc pro to dělat nemusíte, je to naprosto jednoduchý. Který od nás ty dva lístky dostane. Nic víc pro to dělat nemusíte, je to naprosto jednoduchý.
0: Takže jsme
1: nás ty dva lístky dostane. Nic víc pro to dělat nemusíte, je to naprosto jednoduchý.
0: Takže jsme zvědaví, co nám napíšete minulý.
1: Lístky dostane. Nic víc pro to dělat nemusíte, je to naprosto jednoduchý.
0: Takže jsme zvědaví, co nám napíšete minulý týden.
1: Proto dělat nemusíte, je to naprosto jednoduchý.
0: Takže jsme zvědaví, co nám napíšete minulý týden, jsme takhle nerozdávali, takže už
1: je to naprosto jednoduchý.
0: Takže jsme zvědaví, co nám napíšete minulý týden, jsme takhle nerozdávali, takže
1: jednoduchý.
0: Takže jsme zvědaví, co nám napíšete minulý týden, jsme takhle nerozdávali, takže už jsme úplně nažavení. Co nám napíšete minulý týden, jsme takhle nerozdávali, takže už jsme úplně nažavení. Přesně, píšete minulý týden, jsme takhle nerozdávali, takže už jsme úplně nažavení. Přesně tak, den jsme takhle nerozdávali, takže už jsme úplně nažavení. Přesně tak, hrozně se těším, až si s vámi dávali, takže už jsme úplně nažavení. Přesně tak, hrozně se těším, až si s váma zavoláme, ale vy už se určitě jsme úplně nažavení. Přesně tak, hrozně se těším, až si s váma zavoláme, ale mě nažavení. Přesně tak, hrozně se těším, až si s váma zavoláme, ale vy už se určitě těšíte, až my. Přesně tak, hrozně se těším, až si s váma zavoláme, ale vy už se určitě těšíte, až my sklapneme. Přesně tak, hrozně se těším, až si s váma zavoláme, ale vy už se určitě těšíte, až my sklapneme.

0: něco pustíme, tak se těšíme, až si s váma zavoláme, ale vy už se určitě těšíte, až my sklapneme a něco pustíme, tak pojďme teďka si splnit tohleto voláme, ale vy už se určitě těšíte, až my sklapneme a něco pustíme, tak pojďme teďka si splnit to, ale vy už se určitě těšíte, až my sklapneme a něco pustíme, tak pojďme teďka si splnit tohleto přání. Dýpa těšíte, až my sklapneme a něco pustíme, tak pojďme teďka si splnit tohleto přání. Dýpa pneme a něco pustíme, tak pojďme teďka si splnit tohleto přání. Deep Purple Smoke on the Water, budou taky Seven, anebo pustíme, tak pojďme teďka si splnit tohleto přání. Deep Purple Smoke on the Water, budou taky Seven, anebo si splnit tohleto přání. Deep Purple Smoke on the Water, budou taky Seven, anebo U2 a jejich tohleto přání. Deep Purple Smoke on the Water, budou taky Seven, anebo U2 a jejich One. Deep Purple Smoke on the Water, budou taky Seven, anebo U2 a jejich One. On the Water, budou taky Seven, anebo U2 a jejich One.
1: Co mají
0: taky Seven, anebo U2 a jejich One.
1: Co mají elektrikáři, kurýři,
0: U2 a jejich One.
1: Co mají elektrikáři, kurýři,
0: jejich One.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. A kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu štaflečné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu štafle nebo Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu štafle nebo spoustu zásilek, Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variantu. Už potřebujete místo na paletu štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně na paletu štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu. Štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně pro vaši práci. Zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Bet Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. 499 tisíc bez DPH.
2: Vítejte
1: 99 tisíc bez DPH.
2: Vítejte v kempu
1: 1000 bez DPH.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867
1: se DPH.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Kempu, vaše místo je 867 sektor G. Místo je 867 sektor G. 7 sektor G. Sektor G.

0: Kępować mu. Kępować możesz i. Kępować możesz i jinak. Kępować możesz i jinak. Skus. Kępować możesz i jinak. Skus to bez kępu. www. Kępować możesz i jinak. Skus to bez kępu. www. Kępować możesz i jinak. Skus to bez kępu. www. Bez kępu CZ. Możesz i jinak. Skus to bez kępu. www. Bez kępu CZ. Tak. Skus to bez kępu. www. Bez kępu CZ. To bez kępu. www. Bez kępu CZ. Kępu. www. Bez kępu CZ.
1: Tak.
0: www. Bez kępu CZ.
1: Tak.
0: Bez kępu CZ.
1: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude to.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to vytrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
3: Jak od větra do zápody.
1: A to je puch.
3: Jak od větra do zápach.
1: A to je puch.
3: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný.
1: A to je puch.
3: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světitra a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světitrání na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světitrání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
3: Světitrání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
3: Světitrání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
3: Na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
5: Na velikost.
4: Ventilátory.cz.
5: Na velikosti záleží.
4: .cz.
5: Na velikosti záleží.
4: CZ.
5: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu kosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaš sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Aktuální zpráva.
5: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Aktuální zpráva.
5: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Aktuální zpráva.
5: Položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit
5: skladem a diskrétně.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8
5: a diskrétně.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí

0: Twisted Sister a jejich Twisted Sister a jejich Leader of the Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí. Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. A jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna z takových prostě jako že to dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna z takových prostě jako Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna z takových prostě jako že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošku Twisted Sister jako je jedna z takových prostě jako že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená. Jedna z takových prostě jako že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho,
0: prostě jako že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný?
0: To bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: Ty tří sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To by možná mohlo být, ne?
1: To je taková ta prostě trošičku šílená. Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To by možná mohlo být, ne?
1: To je šílená. Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To by možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To by možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat. Možný, vej?
0: To by možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20.
0: Možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20. Ne. To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20. v Plzni, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20. v Plzni. Oni tam totiž hrajou.
0: Oni hrajou v amfiteátru.
1: Víš co?

0: účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: Se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard
0: osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Hře může vzniknout závislost. Vzniknout závislost.

0: Herbold. Je všude tam, kde to voní benzín, že kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marc benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion?
0: Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo do
0: pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku
0: rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si sjedná nebo dodávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Český Goodway. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Český Goodwill znovu kariéra. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Zna oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co firmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to za čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestiž na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studiu firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy MBA. Český Goodwill.

0: 200 tisíc měsíčně. 200 tisíc měsíčně na celých 20 let. 200 tisíc měsíčně na celých 20 let? To je extra. 200 tisíc měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. 200 tisíc měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šance vyhrát 200 tisíc měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šance vyhrát máte na celých 20 let? To je extra renta. Šance vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Let? To je extra renta. Šance vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. To je extra renta. Šance vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta. Šance vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte hrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Je pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Majte.
0: Olvinu. Zkusíte to?
1: Majte. To? Majte. Pěkné T-shirt, 条纹.买一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez... Ani levný čínský... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Jak to potisku? Bez potisku CZ.
3: Jak to má motor a kola dřív v
2: potisku CZ?
3: Jak to má motor a kola dřív v
2: CZ?
3: Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy? Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marce. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel.

0: Ocenění pro firmy, kterých si lidé... Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Také váží. www.českygoodwill.cz. Také máte rádi. www.českygoodwill.cz. Také máte českygoodwill.cz. Také máte rádi klasiku. CZ. Také máte rádi klasiku. Přesně pro váš. Také máte rádi klasiku. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfort. Také máte rádi klasiku. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfort. Také máte rádi klasiku. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Rádi klasiku. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Urč styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padlili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužno. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený za. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční, váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. A prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Classic, jednoduše pro vás. Jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se... Na vaši návštěvu se těší Autobrank. Na vaši návštěvu se těší Autobrank. Na vaši návštěvu se těší Autobrank. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce v... Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce v... Vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autoprodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz A v Náchodě. www.autobranka.cz www.autobranka.cz
0: Rock Radio.
1: www.autobranka.cz
0: Rock Radio.
1: Branka.cz

Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.

FM nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. .cz. Rock radio. Z.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.
1: Každý máme svůj čas, přesně.
0: Rock Radio.
1: Každý máme svůj čas, přesně.
0: Rock Radio.
1: Každý máme svůj čas, přesně vyměřený.
0: Rock Radio.
1: Každý

je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rock. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej veď. Rock Radio. Roko, máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krev ho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rokovej večer. Oty a zvýšený krevní tlak. To je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem krevní tlak. To je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý. To je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý. Na Rokrádiu. Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý. Na Rokrádiu. Rok od pondělí do pátku úderem osmý. Na Rokrádiu. Rock Radio. Rock do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. U úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušný Rock.

0: Deep Purple a jejich Smoke on the... Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka... Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka v 15:30. Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka v 15:30 minut dojíždí na... Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka v 15:30 minut dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo... Smoke on the Water právě teďka v 15:30 minut dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes... Právě teďka v 15:30 minut dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka. Teďka v 15:30 minut dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka. Věřil bys tomu? Na 30 minut dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka. Věřil bys dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka. Věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když...
0: Ty brďo už přes 50 let stará pecka. Věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když mi...
0: Přes 50 let stará pecka. Věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka.
0: Let stará pecka, věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou...
0: Věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu. Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba. Nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba. Víš, no. Jakože prostě něco takový. Řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba. Víš, no. Jakože prostě něco stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba. Víš, no. Jakože prostě něco takovýho,
2: že se tak.
1: Představím malou noční hudbu třeba. Víš, no. Jakože prostě něco takovýho,
2: že se tak. Nebo prostě Glenn.
1: Třeba víš, no. Jako, že prostě něco takového,
2: že se tak. Nebo prostě Glenna Millera, víš, co?
1: No, prostě tyhle ty věci.
2: Něco takového, že se tak. Nebo prostě Glenna Millera, víš, co?
1: No, prostě tyhle ty věci, ale ne.
2: Že se tak. Nebo prostě Glenna Millera, víš, co?
1: No, prostě tyhle ty věci, ale ne.
2: Tak. Nebo prostě Glenna Millera, víš, co?
1: No, prostě tyhle ty věci, ale ne. Prostě Deep Purple, jak to je.
2: Nebo prostě Glenna Millera, víš, co?
1: No, prostě tyhle ty věci, ale ne. Prostě Deep Purple, jak to je. Jak je možný, že ten čas... Deep Purple, jak je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že častě Deep Purple, jak je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejší, než jsem si myslel, protože
2: Teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze. Je to tak, on totiž

0: Ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
1: Je to tak, on totiž... příští týden je rokáč, samozřejmě to víme. Takže oni udělali takovou afterparty, řekněme, která se bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze.
2: Právě teď pořídíte skladu
3: Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Auto Aerof.

0: Teď pořídíte skladové
1: a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen Audi.
1: Nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
1: Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen Audi Cupra a Seat. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen Audi Cupra a Seat za mimořádné vozy Volkswagen Audi Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Volkswagen Audi Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze víc, získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. Extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte do stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, se platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. 6. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Jarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Já nový plot mám. No.
1: Těšíme se na vás.
2: Já nový plot mám.
1: Na vás.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha by všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty dotujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
4: Páchnoucí klimatizace.
3: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
4: Pách
3: Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
4: Páchnoucí klimatizace po
3: CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: Dobrý všechno dobrý.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů všechno dobrý.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů. Dobrý.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
4: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
4: To nechcete.
3: Jezděte v létě s
4: chladnou po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
4: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou. V autě 40 stupňů.
4: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a 40 stupňů.
4: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
4: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Smcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
3: S chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express. A v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
4: Klim.
3: Zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní
3: ledový klid.
4: Jsme tu pro...

0: Pro vás. Klima Express. Klima Express.
1: Klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací. Pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete
0: s klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích
0: včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vylez v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím cch obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme tra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte.
2: Tím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: Klima Express. Sem vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
0: Nové vydání
2: tě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
0: Nové vydání magazínu
2: Rebdíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
0: Nové vydání magazínu
2: Rebdíme.
0: Se na
2: klimaexpress.cz.
0: Nové vydání magazínu Reportér při
2: Express.cz.
0: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do
2: zákulisí.
0: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista. Přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro Ukrajinci, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradce? Vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s model Cinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Ale. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou a pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. S modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligenci i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí v fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Nechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Od 1. června je v
4: Park.
3: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Šplhat. Děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna.
3: Každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna.
3: Spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha.
3: Pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Prolézačky, skillwall
3: a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Prolézačky, skillwall a obří kuličková dráha.

0: dalšího. A pro ty aha, pro lézačky Skillball a fůra dalšího. A pro ty úplně nejmenší je připky Skillball a fůra dalšího. A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. A fůra dalšího. A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin. Otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací
0: od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metro
0: do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metro
0: konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Hurá!
1: Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte
1: informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Máte vlastní dodávku?
1: Na webu Metropole Zličín.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte
1: Zličín.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádný by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerstvích 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registruj. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekurier.cz. Peníze prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekurier.cz. Registrujte se na www.pracekurier.cz. One by. Registrujte se na www.pracekurier.cz. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji.
3: Na www.pracekurier.cz. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou.
3: Pracekurier.cz. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se.
3: CZ. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
3: One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu.
3: Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prst. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky. Je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 a prosecco 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 a prosecco Treviso 0,7. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru. Okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru. Kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 50,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí. Za 59,90. Lidl. To se vyplatí. Za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Odplouvám kránu.
4: Lidl. To se vyplatí.
5: Odplouvám kránu.
4: Lidl. To se vyplatí.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Se vyplatí.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale...

0: Na katamarán.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
0: Na katamarán.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
0: Katamarán.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, ale Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Pro hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě máte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Na katamaránu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prague.akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prague.boats.cz.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prague.boats.cz.
0: Mám kránu. Na katamaránu.
1: www.prague.boats.cz.
0: Už vím. Na katamaránu.
1: www.prague.boats.cz.
0: Už vím. Na katamaránu.
1: www.prague.boats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru.
0: Maránu.
1: www.prague.boats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prague.boats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. prague.boats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na sví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře,
1: tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře, máme pro vás
1: palubu.
2: Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přijí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilník i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již odná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor
2: od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor
2: 1999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor
2: 1999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Správný drive Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Opel Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Muzi Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Muzi Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Per cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání.

Více na Automu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Rok předání. Více na Autojarov.cz. Rok rádio. Více na Autojarov.cz. Rok rádio. Autojarov.cz. Rok rádio. CZ.

0: Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. A jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českého Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českého Brodu. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českého Brodu. Až 13. června proběhne v Bilanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít 2. června proběhne v Bilanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou v Bilanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandard. Dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navigovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce při přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodinu, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších.
1: Rock Radio, Zuzka Kleinová. Rock Radio, rock je slušná muzika.

0: rock.radio.cz. Rock Radio. Rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 2.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 2.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music.
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v New. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku sir. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel. Poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Gelo metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Gelo Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Vystoupením kapel Bullshit. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v kapel Bullshit. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocová kapela. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocová kapela Přísun. V sobotu 13. 10 let punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles. Vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron třeba

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Spoty, záruka kvality.
1: Spot
0: kvality.
1: Spotřební daň tvoří. Spotřební daň tvoří čt. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ 10% státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko.
2: Stavebniny Dek přináš.
1: Pro bohatší Česko.
2: Stavebniny Dek.
1: Bohatší Česko.
2: Stavebniny Dek přináší.
1: Česko.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčov. Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní na. Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dekuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz a vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz a dek.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbíjete a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz,
3: kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Tankování je taky docela
3: deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Tankování je taky docela rodeo. To Centropol.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Tankování je taky docela rodeo. To Centropol drží ceny. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny a šiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákazníkem. Získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém v té době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. CZ nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Zákaznickém centru. Centropol. Centru. Centropol. Centropol.
6: Potisk.

0: potisk. Potisk, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla velký rata, tarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, disk, dárky, potisk, dárky, byla vel, CZ. Potisk, dárky, byla vel, CZ.
1: Co se tady děje?
0: Byla vel, CZ.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Byla vel, CZ.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: CZ.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Bývají.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
1: Děje.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
2: Chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Hybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Stěna elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1 cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100. Až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky
3: kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky techbonu
3: metrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky
3: od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky techbonusu teď super hybrid za
3: 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky techbonusu teď super hybrid za cenu spalováku
3: 100 km.
4: Jo, a díky techbonusu teď super hybrid za cenu spalováku
3: kilometrů.
4: Jo, a díky techbonusu teď super hybrid za cenu spalováku. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných
4: super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
4: Spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD tečku. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com. BYD.com. BYD.com.
5: Nejvyšší čas navštívit
3: slu.com.
5: Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio CZ.

0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítám.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela předné, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan, týkal se vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan, týkal se zahraniční Holubová. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan, týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejskou. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan, týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHN. Přezkum k dostavbě Dukovan, týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové bloky Dukovan. Týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové. Týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum neudal žádné důkazy, že společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum neudal žádné důkazy, že která má nové bloky postavit. Přezkum neudal žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. Přezkum neudal žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. Petr Kram. Přezkum neudal žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. Petr Kramný udal žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. Petr Kramný odze, že by byla porušena unijní pravidla. Petr Kramný odsouzený za smrt manželky. Petr Kramný odsouzený za smrt manželky a dcery v Egyptě žádá opět o obnovu řízení. Kramný odsouzený za smrt manželky a dcery v Egyptě žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení za smrt manželky a dcery v Egyptě žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení se odpikává manželky a dcery v Egyptě žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení se odpikává 28letý trest. V Egyptě žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení se odpikává 28letý trest. Kramný o obnovu řízení. Ve vězení se odpikává 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. Ve vězení se odpikává 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První vězení se odpikává 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost a 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný a jeho advokát 20letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný a jeho advokátka stáhli. Druhému krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili. Krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Vyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Ve středočeském kraji toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum. Rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický potvrdili i soudy vyšší instance. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum. Ten je nutný kvůli plánované instance. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum. Ten je nutný kvůli plánované stavbě D3. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum. Ten je nutný kvůli plánované stavbě D3. Kvůli plánované stavbě D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde plánované stavbě D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvik D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvik. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhý prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi. Silnice dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem. Chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. 5 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Do přírody v létě vyjíždí čím dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Do přírody v létě vyjíždí čím dál Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Do přírody v létě vyjíždí čím dál víc Čechů. Jižní Čechy proto přírody v létě vyjíždí čím dál víc Čechů. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde se můžou odpovíždí čím dál víc Čechů. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde se můžou odpočinout od Čechů. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde se můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat. Jižní Čechy proto lákají na

0: malíř,
1: topenka, padák, kdo pak nám to praví,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha, pak nám to praví,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity,
1: rekonstruíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Chce si udělat z vašeho bytu opět domov?
0: Více informací na rekbity.bytu
2: opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity za
0: více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
0: Rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
0: Z
2: Rekbity záruka kvality.

0: Místa, kde si můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možná kají na místa, kde si můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí, kde si můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české činout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
1: Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů. Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů, poutní areál Klokoty u Tábora, Ekofarmová. Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů, poutní areál Klokoty u Tábora, například Dobrou vodu u Nových Hradů, poutní areál Klokoty u Tábora, Ekofarmy Dobrou vodu u Nových Hradů, poutní areál Klokoty u Tábora, Ekofarmy s regionálními hradů, poutní areál Klokoty u Tábora, Ekofarmy s regionálními výrobky, či tichá za poutní areál Klokoty u Tábora, Ekofarmy s regionálními výrobky, či tichá za Klokoty u Tábora, Ekofarmy s regionálními výrobky, či tichá zákoutí Šumavy a Novohradská, Ekofarmy s regionálními výrobky, či tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor, s regionálními výrobky, či tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také výrobky, či tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinky, či tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinky, Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vodlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic. Zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic. Místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic. Se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic.
0: Víc typů na výlet
1: čerpá energie z přírody, vody i místních tradic.
0: Víc typů na výlet
1: z přírody, vody i místních tradic.
0: Víc typů na výlety je na webu jižinčechy.cz. Tolik zprávy
1: i místních tradic.
0: Víc typů na výlety je na webu jižinčechy.cz. Tolik zprávy, hezké odpoledne. Víc typů na výlety je na webu jižinčechy.cz. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio.
0: Hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme polojasno po celé České republice a...
0: Ne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát v jižní...
2: Radio. Počasí.
3: Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních...
2: Počasí.
3: Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme... Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně... Máme polojasno po celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně... Celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně... Republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. V jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. A ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne vítr. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Zítra už nás ale teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Zítra už nás ale opět čeká 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Zítra už nás ale opět čeká oblačno a zatmění a večer nám to padne asi na 10. Zítra už nás ale opět čeká oblačno a zataženo asi na 10. Zítra už nás ale opět čeká oblačno a zataženo po celé České republice. Zítra už nás ale opět čeká oblačno a zataženo po celé České republice. Pršet nás ale opět čeká oblačno a zataženo po celé České republice. Pršet by mělo od rána do večera víc čeká oblačno a zataženo po celé České republice. Pršet by mělo od rána do večera víceméně celý den oblačno a zataženo po celé České republice. Pršet by mělo od rána do večera víceméně celý den po celé České republice. Pršet by mělo od rána do večera víceméně celý den na Moravě České republice. Pršet by mělo od rána do večera víceméně celý den na Moravě sirejte, ale taky pce. Pršet by mělo od rána do večera víceméně celý den na Moravě sirejte, ale taky pozor na poměrně dost. By mělo od rána do večera víceméně celý den na Moravě sirejte, ale taky pozor na poměrně dost silné bouřky. Do večera víceméně celý den na Moravě sirejte, ale taky pozor na poměrně dost silné bouřky. Teploty se celý den na Moravě sirejte, ale taky pozor na poměrně dost silné bouřky. Teploty na Moravě sirejte, ale taky pozor na poměrně dost silné bouřky. Teploty se zítra budou pohybovat kolem

0: dejte ale taky pozor na poměrně dost silné bouřky. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 21 stupňů, no a pozor na poměrně dost silné bouřky. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 21 stupňů, no a večer silné bouřky. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 21 stupňů, no a večer nám to přky. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 21 stupňů, no a večer nám to padne asi na 14. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 21 stupňů, no a večer nám to padne asi na 14. Pohybovat kolem 21 stupňů, no a večer nám to padne asi na 14. To padne asi na 14.
1: Mami, proč máme všechno? Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily.
1: Proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na
1: malicku.
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
2: Se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšlený.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro živý.
3: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno.
3: Myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Pro život.
5: Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: Davide.
5: Rock Radio. Doprava.
0: Davide pozor na v Praze na.
5: Rock Radio. Doprava.
0: Davide pozor na v Praze na Liberecký.
5: Doprava.
0: Dávejte pozor na v Praze na Liberecký.
5: Rock Radio. Doprava.
0: Dávejte pozor na v Praze na Liberecký tam ve směru.
5: Doprava.
0: Dávejte pozor na v Praze na Liberecký tam ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky. Dávejte pozor na v Praze na Liberecký tam ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky. Je to v levém pruhu. Tak pozor na v Praze na Liberecký tam ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky. Je to v Liberecký tam ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky. Je to v levém pruhu, takže tam budete ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky. Je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je na Střížkov bourali dva osobáky. Je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu na bourali dva osobáky. Je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu, je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V Dobrý vodě u Českých Budějovic a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V Dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazili na čerpací stanici MOL. V Dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazili dva osobáky na Lázeňský ulici, i tam projíždějte opatrně. Odstavený nákladák dva osobáky na Lázeňský ulici, i tam projíždějte opatrně. Odstavený nákladák vás může překvapit na Lázeňský ulici, i tam projíždějte opatrně. Odstavený nákladák vás může překvapit, na začátku Pražského okruhu, je to na tom Modletickém začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte po Pražského okruhu, je to na tom Modletickém začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se Ským začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35, pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35 mezi krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35 mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem. Dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35 mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem. Je to taky na Vsetínsku, je to silnice 35 mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem. Je to přímo u odbočky na Stříteku. Je to silnice 35 mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem. Je to přímo u odbočky 35 mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem. Je to přímo u odbočky na Stříteš na Valašským Meziříčem a Rožnovem. Je to přímo u odbočky na Stříteš nad Bečvou. Rožnov

0: Je to přímo u odbočky na Střítež nad Bečvou.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovaly.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 16:00.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 16:04 k tomu a rok.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 16:04 k tomu a rokový odpoledne pokračuje.
2: Jo, rokový odpoledne.
0: 16:04 k tomu a rokový odpoledne pokračuje do svých druhých.
2: Rokový odpoledne.
0: 16:04 k tomu a rokový odpoledne pokračuje do svých druhých hodinky. 16:04 k tomu a rokový odpoledne pokračuje do svých druhých hodinky. Kuba i Petr jsme za 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje do svých druhých hodinky. Kuba i Petr tomu a rokový odpoledne pokračuje do svých druhých hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomíná rokový odpoledne pokračuje do svých druhých hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomíná pokračuje do svých druhých hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínám hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme do. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme. Jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme další 2 lístky. Tentokrát samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme další 2 lístky. Tentokrát na 3 sestry na 20. Připomínáme, že dneska opět rozdáváme další 2 lístky. Tentokrát na 3 sestry na 26. Opět rozdáváme další 2 lístky. Tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni. Další 2 lístky. Tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni.
3: A taky tam budou SPM.
0: Tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni.
3: A taky tam budou SPM.
0: Tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni.
3: A taky tam budou SPS a...
0: ...try na 26. v Plzni.
3: A taky tam budou SPS a... PP. A taky tam budou SPS a... PP doktor. Takže tam určitě...
0: doktor.
3: PP doktor. A taky tam budou SPS a... PP doktor. Takže tam určitě...
0: doktor.
3: PP doktor. SPS a... PP doktor. Takže tam určitě...
0: doktor.
3: PP doktor. No já... A PP doktor. Takže tam určitě...
0: doktor.
3: PP doktor. No doktor. Takže tam určitě...
0: doktor.
3: PP doktor. No já totiž to vždycky, že tam určitě
0: doktor.
3: PP doktor. No já totiž to vždycky říkám obráceně.
0: Doktor.
3: PP doktor. No já totiž to vždycky říkám obráceně. No každopádně PP doktor. No já totiž to vždycky říkám obráceně. No každopádně doktor. No já totiž to vždycky říkám obráceně. No každopádně jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebook. Já totiž to vždycky říkám obráceně. No každopádně jestli chcete ty lístky, tak nám napište vždycky říkám obráceně. No každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku, na stránku vždycky říkám obráceně. No každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku, na stránku Rock Radia, respektive. No každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku, na stránku Rock Radia, respektive. Jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku, na stránku Rock Radia, respektive do zprávy. Chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku, na stránku Rock Radia, respektive do zprávy. A my si v této napište na Facebooku, na stránku Rock Radia, respektive do zprávy. A my si v této hodině na stránku Rock Radia, respektive do zprávy.

0: a my si v této hodině rozdáme nějaký na stránku Rock Rádia, respektive do zprávy, a my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na Rock Rádia, respektive do zprávy, a my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na Tři zprávy, a my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli a my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli hodině rozdáme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku. Máme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou a v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou. Se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou a na Dráchovku, protože teď jsem se tam zúčastnil. Tak předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou a na Dráchovku, protože teď jsem se tam zúčastnil takový moc sympatický. Pozdravit do Kamenice nad Lipou a na Dráchovku, protože teď jsem se tam zúčastnil takový moc sympatický. Kamenice nad Lipou a na Dráchovku, protože teď jsem se tam zúčastnil takový moc sympatický. A na Dráchovku, protože teď jsem se tam zúčastnil takový moc sympatický rodinný oslavy a Dráchovku, protože teď jsem se tam zúčastnil takový moc sympatický rodinný oslavy a hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslím se tam zúčastnil takový moc sympatický rodinný oslavy a hodně lidí mi tam říkalo takový moc sympatický rodinný oslavy a hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslouchá, že nás mají rádi rodinný oslavy a hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslouchá, že nás mají rádi, takže zdravíme rodinný oslavy a hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslouchá, že nás mají rádi, takže zdravíme
1: všechny vás tam zdravíme, doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v rokovém odpolední. Advent, doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v rokovém odpolední. Advent a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijdou tady v rokovém odpolední. Advent a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijdou, ale jenom na jednu odpolední. Advent a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Advent a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Advent a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer, ale teďka už SOS, taky Valda Gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Užívejte jejich Prayer, ale teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Užívejte rokový odpoledne. Teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Užívejte rokový odpoledne. Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Užívejte rokový odpoledne. Dreams, neboli sny. Užívejte rokový odpoledne. Sny, užívejte rokový odpoledne. Užívejte rokový odpoledne.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Je slušný. Rock Radio. Rock. Je slušný. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock. Je slušná muzika. Rock. Je slušná muzika. Je slušná muzika.

Rádio. Tak moc se to Rock Rádio. Tak moc se to zdá. Rock Rádio. Tak moc se to zdá. Rock Rádio. Tak moc se to zdá. Dio.

švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka si říkal, že si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka, vlastně už nevím proč, jeden můj kamarád, co budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka, vlastně už nevím proč, jeden můj kamarád, co český záležitosti. Já jsem totiž teďka, vlastně už nevím proč, jeden můj kamarád, co psí záležitosti. Já jsem totiž teďka, vlastně už nevím proč, jeden můj kamarád, co přijel z... Ze sebe. Já jsem totiž teďka, vlastně už nevím proč, jeden můj kamarád, co přijel z... Ze Severní Ameriky, tak teďka vlastně už nevím, proč jeden můj kamarád, co přijel z ze Severní Ameriky, tak teďka bude si dělat. Nevím, proč jeden můj kamarád, co přijel z ze Severní Ameriky, tak teďka bude si dělat občanství český. Kamarád, co přijel z ze Severní Ameriky, tak teďka bude si dělat občanství český. A mě vlastně Severní Ameriky, tak teďka bude si dělat občanství český. A mě vlastně zajímalo, co člověk musí absolvovat, aby získal český občanství. Bude si dělat občanství český. A mě vlastně zajímalo, co člověk musí absolvovat, aby získal český občanství. Dobře, občanství český. A mě vlastně zajímalo, co člověk musí absolvovat, aby získal český občanství. Vlastně zajímalo, co člověk musí absolvovat, aby získal český občanství. Dobře, musí znát nějakou historii. Musí absolvovat, aby získal český občanství. Dobře, musí znát nějakou historii, absolvovat, aby získal český občanství. Dobře, musí znát nějakou historii, musíš splnit jazykovou zkoušku, a takhle. Ale mně to přijde nudný, čověče. Ale mně to přijde nudný, čověče. Mně to přijde málo. Myslím si, že by člověk měl umět, nebo Čech by měl umět snít.

0: Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou a myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst, člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema. Umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je
0: no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda. Jinak to nejseš.
0: Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda. Jinak to nejseš pravý.
0: Sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda. Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš? Celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda. Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit i šesti knedlema.
1: To je pravda. Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit i.
1: To je pravda. Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je. Jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je tak.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: No to je jasný. No musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky, to je prostě jako důležitý. Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky, to je prostě jako důležitý. Svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí doma igelitko na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadně igelitko na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hnusně.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí.
1: Velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně.
0: Počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí
0: obecně. Zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně, protože
0: s
1: počasím je prostě
0: nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně, protože
0: s
1: počasím je prostě problém.
0: Rozhodně.
1: Prostě nadávat na počasí obecně, protože
0: s
1: počasím je prostě problém.
0: Rozhodně. No ale pak
1: nadávat na počasí obecně, protože
0: s
1: počasím je prostě problém.
0: Rozhodně. No ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji,
1: protože s počasím je prostě problém.
0: Rozhodně. No ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě.
1: Počasím je prostě problém.
0: Rozhodně. No ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem. Rozhodně. No ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem. A pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadní.
0: Musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních.
0: No zásadní věcí, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních.
0: No zásadní věcí, důležitý věci, tohle dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních.
0: No zásadní důležitý věci, tohle to je všechno důležité, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních.
0: No zásadní důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás věcem.
1: Zásadních.
0: No zásadní důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě. No zásadní důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde. Jinak to. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde. Jinak to nevidím. Správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně jinak prostě to nejde. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně prostě to nejde. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa to nejde. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa Kissing Dynamite. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku. Každopádně Daniel Landa Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku. Daniel Landa Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku.
2: Zažijte emoce za
0: volantem. Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku.
2: Zažijte emoce za volantem.
0: Aerosmith se blíží už za chvilku.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Chvilku.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní cestě za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní cestě Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Emotion.

0: Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinkou, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, ten kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy jsou ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy jsou Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídkovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nájezdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PEDtví. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na
0: ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v
0: na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19.
0: 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19.6.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před
0: OC.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Drby. Pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhu.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhu zoopark
1: června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
1: Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvýho výběhu. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvýho výběhu.
4: Tak konečně
3: výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo.
3: Parku Zelčín. Hlásíme se ze Želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo.
3: Hlásíme se ze Želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo. Sluníčko svítí.
3: Želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo. Sluníčko svítí. Tráva hřeje a... Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem... Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý... Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí... Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí... Tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu... Tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu... Pomalu, asi se snaží držet a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma, že celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma, želvama. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma, želvama. Tohle je ideál pomalu, asi se snaží držet tempo s náma, želvama. Tohle je ideální, držet tempo s náma, želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen... Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želví. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želví tu může. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zachá
4: jen se kouká. Ale i nás...

0: nás želvy tu můžete krmit. Ská. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín.
0: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek
0: želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko.
0: Můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko.
0: Uzmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: A zadny jsou tady.
1: A hodně blízko u zvířat.
2: A zadny jsou tady.
1: A blízko u zvířat.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na... A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až se produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30% počítače. Mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň do půl. Mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objedná hračky opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objedná opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš. A nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš. Ušetři do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými objednáš ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz za boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějak...
2: Slevovými kódy na Alza.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu...
2: ...na Alza.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
4: Já jako...
2: Alza.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
4: Já jako...
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
4: Já jako...
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u kasbet.
3: Šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u kasbet.
3: A v nedohlednu nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u kasbet. A naprostá spokojenost.
3: Máš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u kasbet. A naprostá spokojenost.
3: Kasbet?
4: Já jako řemeslník beru vše u kasbet. A naprostá spokojenost.
3: Kasbet? A v čem jsou...
4: Řemeslník beru vše u kasbet a naprostá spokojenost.
3: Kasbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci. Vše u kasbet a naprostá spokojenost.
3: Kasbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělej... A naprostá spokojenost.
3: Kasbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělej vše bleskově za spokojenost.
3: Kasbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělej vše bleskově za...
3: Kasbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělej vše bleskově za...
3: Jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělej vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Přímý výrobci, udělej vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam... Udělej vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti... Bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším... Nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam...
4: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle.
4: Jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kasbet.
4: Lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kasbet. Český výrobce kvalitních
4: vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kasbet. Český výrobce kvalitních
3: plechů. Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kasbet. Český výrobce kvalitních
3: plechů. Zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kasbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru.
3: Tam volat.
5: Kasbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru.
6: Kasbet.
5: Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned.

Přátelé, tohle není ABBA, je to... Přátelé, tohle není ABBA, je to Advance, pecka z roku... Přátelé, tohle není ABBA, je to Advance... Přátelé, tohle není ABBA, je to Advance, pecka z roku 2000, respektive... Přátelé, tohle není ABBA, je to Advance, pecka z roku 2000, respektive tahle není ABBA, je to Advance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samo. Je to Advance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samo. Advance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně. Pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně, to je švédská záležitost. Se, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně, to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně, to je švédská záležitost, je z roku 2000, jinak samozřejmě původně, to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat, jinak samozřejmě původně, to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat, původně, to je

0: Kazbet i výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz.
1: Ratatadadadadada trička.
0: Kazbet.cz.
1: Ratatadadadada trička.
0: Ratatadadad.cz.
1: Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potisk. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potisk. Potisk trička. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potisk. Potisk. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potisk. Potisk trička. Potisk trička. Bela trička. Ratatadadadada potisk. Potisk trička. Potisk trička. Bela CZ. Ratatadadadada potisk. Potisk trička. Potisk trička. Bela rata potisk. Potisk trička. Potisk trička. Bela CZ. Potisk trička. Potisk trička. Bela CZ. Hledá potisk trička bela bel CZ. Hačka bela bel CZ.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
1: Bela bel CZ.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
1: CZ.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuje, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme Praze, hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která má různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou?
2: Lidl.cz. Tým Lidl, to se

0: republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupy už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupeň 19. až 21. června. Buď u toho, vstupeň až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom 1. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. .com června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Kup si vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Kup si auto v direkt
0: pořídíš na autodrombrno.com.
1: Kup si auto v direkt
0: autodrombrno.com.
1: Kup si auto v direkt auto
0: octav.com.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 20 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Tak levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz
2: Rock Radio
0: www.direct.auto.cz
2: Rock Radio
0: www.auto.cz
2: Rock Radio
0: www.auto.cz

Roková klasika. Roková klasika.

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou,
0: nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví. eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí moto, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Pneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. A se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už jde to GP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České

Slušnej rok. Slušnej rok. Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na Rádio Rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. I FM. Nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok radia.cz. Rok radio. .cz. Rok radio. .cz. Rok radio. Rok radio. Just

Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. Kubou a Petrem.

Rokový odpoledne s Kubou

0: Páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i tot. Páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budu hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. A její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať by i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspí do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou D. Povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou D. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel zaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každýkovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio. Na Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Radio.
1: Rock Radio.

vážnej cíl, ktorej si vymyslel cíl, ktorej si vymyslel, ktorej si vymyslel, ktorej si vymyslel, je ktorej si vymyslel, je to jak myslel, je to jak jsem, je to jak jsem, co ráno rozpustil den, je to jak jsem, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby se co ráno.

Americe. V Americe měli branželí. V Americe měli branželí. V Americe měli branželínu. V Americe měli branželínu. My máme Dandabe. V Americe měli branželínu. My máme Dandabel. V Americe měli branželínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být svět branželínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový stínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný bel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Musíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou. Když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se Přovou. Každý všední den od 6 do 9 se připrav. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného. Od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Kdy se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne u vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele. I kdybyste nechtěli. Jeho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na jeho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a na koncerty.

přání, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání. A všechyl. Volej k nebi přání. A volej k nebi přání. A všechno bude k mání, přání. A všechno bude k mání. Za všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Ani. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Touha je zázrak, touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Má matrace? Vyberte si matrace z řady Premium. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku... Matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Za hubičku.
0: CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
0: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
0: Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
0: Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Podnikáte.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Podnikáte. Tak. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi...
1: CZ.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. S jedné... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spodnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 noťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklad s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Komerční banka.
3: Zahrádkářské.
2: Komerční banka.
3: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa. Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa. Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na... Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kupuje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Květa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. O jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný kámen. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro vás. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. Valouny. Oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete. Oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete. Kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřeby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřeby. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení. V prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení. To Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení. To CZ. Vám.

0: Zlepší pro krásnější domov a zahradu kamení.cz vám zlepší náladu. Krásnější domov a zahradu kamení.cz vám zlepší náladu. Zahradu kamení.cz vám zlepší náladu. Kamení.cz vám zlepší náladu. Vám zlepší náladu.
1: Vše pro bagr
0: náladu.
1: Vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry.
1: Bagr vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagr.
1: Bagr vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry.
1: Bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: Bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro
2: jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Pohodlné

síla, tvojí tvář je to skrytá síla. Je to skrytá síla. Je to skrytá síla. Je to zlatá žíla, ta síla.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února.
1: Honda, the power of dreams.
0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale
1: the power of dreams.
0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme
1: dreams.
0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty a Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusí produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu jste nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 140. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144. Čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou 44,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou 3,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou 10 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to s běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rokrádio.
0: Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rokrádio.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Rokrádio.
0: Se vyplatí.

0: 买一件漂亮的 T 恤，买一件漂亮的 T 恤，条纹多。买一件漂亮的 T 恤，条纹。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Necupuite drag.
0: 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Necupuite drahý značky.
0: Ani tal ge ren xin xi he yin hang ka hao.
1: Necupuite drahý značky.
0: Ge ren xin xi he yin hang ka hao.
1: Necupuite drahý značky. Ani levný čí
0: he yin hang ka hao.
1: Necupuite drahý značky. Ani levný čínský
0: hang ka hao.
1: Necupuite drahý značky. Ani levný čínský značky. Já se oblíkám bez. Necupuite drahý značky. Ani levný čínský značky. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. S***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
1: Bez potisku CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
1: CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezděného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybrid a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Dan Landa má touhu a vy Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit. Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na tři sestry. Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na tři. Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na tři sestry 26. do Plzně. Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na tři sestry 26. do Plzně. Dneska ale můžu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na tři sestry 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky. Máte touhu vyrazit na tři sestry 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden vyrazit na tři sestry 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás. Tak jdeme se získat lístky jenom jeden z vás. Tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude.
1: Proležela se vám matrace. Vyberte si matrace z řady.
0: Kdo to bude?
1: Proležela se vám.

0: se nám bohužel nepodařilo spojit, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska nám bohužel nepodařilo spojit, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakt ty spojit, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakt ty i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakt ty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festivalu. Dneska ty lístky dostáváš fakt ty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže dáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i spolu. Stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i s publikem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu. Takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
1: Já si právě myslím,
0: takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu. Doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
1: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny,
0: jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
1: Já si právě myslím, že protože stál 4
0: užiješ i z publika a ne z výčepu.
1: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že
0: a ne z výčepu.
1: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl. Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metalfestu. Tak protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metalfestu. Tak že to dneska vyspává. 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metalfestu. Tak že to dneska vyspává, protože to je práce. Čepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metalfestu. Tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu můžeme říct, že byl na Metalfestu. Tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověk byl na Metalfestu. Tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví. Tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to se která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a taká jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když šťaví docela. Ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka tak si dal třeba šťavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka tak si dal třeba pondělí, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka tak si dal třeba pondělí, kdy odpočíváš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře, takže hon okolo a pak když sám teda jako teďka tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře, takže sám teda jako teďka tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře, takže Honzíku, až se probudíš, tak na tebe budou čekat, tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře, takže Honzíku, až se probudíš, tak na tebe budou třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře, takže Honzíku, až se probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na 3 ségry. Počívá, což je moc dobře, takže Honzíku, až se probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na 3 ségry.
0: A taky na tebe bude čekat.
1: Takže Honzíku, až se probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na 3 ségry.
0: A taky na tebe bude čekat další muzika.
1: Probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na 3 ségry.
0: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj nás.
1: Tebe budou čekat dva lístky na 3 ségry.
0: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj nás.
1: Na rok. Lístky na 3 ségry.
0: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj nás.
1: Na rok. Ségry.
0: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj nás.
2: Na rok. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Od rána do večera slušnej rok. Včera slušnej rok.
1: Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain
2: Pršnej rok.
1: Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain Pryter. Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain Pryter Kles a taky Offspring. Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain Pryter Kles a taky Offspring a... Čekaj nás Bruce Springsteen...

Slušnej rok z Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží

Arakain, Pretty Reckless a taky Offspring a Peťa už... Čekají nás Bruce Springsteen, Arakain, Pretty Reckless a taky Offspring a Peťa už se tak těšil, že prostě... Bruce Springsteen, Arakain, Pretty Reckless a taky Offspring a Peťa už se tak těšil, že prostě... Arakain, Pretty Reckless a taky Offspring a Peťa už se tak těšil, že prostě... A taky Offspring a Peťa už se tak těšil, že prostě... Peťa už se tak těšil, že prostě...

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rokem nebo na radia.cz. Rok rádio.
1: Pomalý
0: na radia.cz. Rok rádio.
1: Pomalý.cz.
0: Rok rádio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel
0: CZ. Rok rádio.
1: Po malý pauze jsme zpátky.
0: Rok rádio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel
0: Rok rádio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami přes
0: rádio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami přes dnešním výhercem. Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami přes dnešním výhercem lístků Honzo. Zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami přes dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepřes dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska Honzo.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s...

0: trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba i ty... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz na procent? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz CZ, napiš kod rádio a jedný problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno CZ, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes obětet, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před...
0: Objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před...
0: Máš. Trenýrkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak...
0: Trenýrkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem...
0: .cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že od...
0: .cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že od... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venk, bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu.
1: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž.
1: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a
1: hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortní
1: roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux.
1: Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. A bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu.
2: Více informací na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou.
2: Informací na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: Lux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně. Kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 90. Vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,0.

0: okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,7 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplá 75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vedro
0: 50. Lidl, to se vyplatí.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: To se vyplatí.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
0: platí.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobil i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Pě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodeji. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
0: A teď
1: 99 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
0: A teď
1: 5 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
0: A teď pozor, extrémně v
1: prodejní síti Datart.
2: Senkor.
0: A teď pozor, extrémně výhodná
1: Datart.
2: Senkor.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan
2: Senkor.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun s zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma, až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma, nabídka platí tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma, nabídka platí pouze do konce června, u palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma, nabídka platí pouze do konce června, u všech v hodnotě 20 tisíc korun zdarma, nabídka platí pouze do konce června, u všech dealerů Nissan 20 tisíc korun zdarma, nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý.
0: U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš
0: dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý projektant.
0: Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým
0: Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit

kreslit jen ploty a zahradní. Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás všude. Musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sud jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme pro v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování? Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží? Výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysoko. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost na tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost na. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudoprojektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Jdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz Nejvyšší čas budoucnosti.cz Nejvyšší čas CZ. Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz

0: krásného. Radio. Zprávy. Krásné odpoledne přeje Monika. Zprávy. Krásné odpoledne přeje Monika. Zprávy. Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil. Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil. Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzrostla, zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzrostla. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litr pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra benzín zly. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra benzín zlevní na 40. Cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra benzín zlevní na 41,50. Co se týká na haléř na 40 korun za litra benzín zlevní na 41,50. Co se týká 40 korun za litra benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty maximální za litra benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty maximální cena u ní stoupne po páté na 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenové 50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenové. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu benzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku kvůli konfliktu na Blízkém východě.
1: Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně, s jejich počasím roste i výskyt hmyzu.
2: Nejčastěji se jedná o hnízdo.
3: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostorů.
2: Lucie Pipiš.
3: Nejčastěji se jedná

0: hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích. Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místě se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit kosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říct nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdů mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdů na likvidaci zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdů na likvidaci obtížného. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdů na likvidaci obtížného hmyzu, že jsou to stovky případů výjezdů na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním.
0: Jsou to stovky případů výjezdů na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že pokud
0: případů výjezdů na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že
0: likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně neohrozí
0: obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně
0: hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné. A já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští roj nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovství neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovstvím světa, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovstvím světa povinný mediální den. Během něj absolvovali mají za sebou před mistrovstvím světa povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení před mistrovstvím světa povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení hráči světa povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení hráči například před absolvovali focení a natáčení hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Hráči se už dnes také za zavřenými dveřmi připravovali na úvodní duel oslavu vstřelené branky. Zápas začne v pátek od 4 ráno našeho času v Mexiku proti Koreji. Hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nad Českem máme většinou skoro jasno až polojasno.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nad Českem máme většinou skoro jasno až polojasno.
2: Počasí.
3: Nad Českem máme většinou skoro jasno až polojasno. Teploty jsou někde kolem 25 stupňů.
4: V Čechách bude ještě k tomu taky o něco chladněji než dneska. Na úplném západě bude třeba 7.

0: trénírkárna.cz.
1: Hej ty.
0: trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
0: trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
0: trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne.
0: .cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.

0: V západě bude třeba 17 stupňů, jinak spíš tak. A taky ve Slezsku určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkama,
1: Ať už prší nebo paří slunce.
2: V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění.

0: srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění. Ty Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění. No ale bohužel se bez zranění se v Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění. No ale bohužel se bez zranění se neobešla osobáky, díky bohu bez zranění. No ale bohužel se bez zranění se neobešla bez zranění. No ale bohužel se bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zraz... No ale bohužel se bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zraz... bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zrazil osoba nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka. V ulici Štúrova v Praze. Tam se zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka. Praze. Tam se zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka.
1: Hledáte.
0: Zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka.
1: Hledáte radost z jízdy.
0: S motorkou a na místě akorát záchranka.
1: Hledáte radost z jízdy.
0: Akorát záchranka.
1: Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. Vás i vaše BMW. Vaše BMW.
2: Rokový odpoledne pokračuje
3: Rock Radio. Rokový odpoledne.
2: Rokový odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu.
3: Rokový odpoledne.
2: Rokový odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu a já když jsem hlásil to počasí
3: odpoledne.
2: Rokový odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu a já když jsem hlásil to počasí a viděl. Rokový odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu a já když jsem hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu a já když jsem hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má zhruba pršet, tak už mi je a 3 minuty k tomu a já když jsem hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má zhruba pršet, tak už mi je jasný, že a já když jsem hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má zhruba pršet, tak už mi je jasný, že ten dnešní hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má zhruba pršet, tak už mi je jasný, že ten celý týden má zhruba pršet, tak už mi je jasný, že ten dnešní Medardův má zhruba pršet, tak už mi je jasný, že ten dnešní Medardův svátek dává smysl. Dneska má svátek Medard, jasný, že ten dnešní Medardův svátek dává smysl. Dneska má svátek Medard 40. kape, no tak proto dnešní Medardův svátek dává smysl. Dneska má svátek Medard 40. kape, no tak proto Medardův svátek dává smysl. Dneska má svátek Medard 40. kape, no tak proto. Svátek dává smysl. Dneska má svátek Medard 40. kape, no tak proto. Dneska má svátek Medard 40. kape, no tak proto.
0: Chtěl jsem říct úplně to stejný, Kubo, už by jsem spolu, můžu asi spolu vysílám roce dlouho.

0: Asi spolu vysíláme docela dlouho teda.
1: Je to tak, neumím si představit, že bychom spolu vysílali.
0: Je to stejný, Kubo, už bychom spolu, už asi spolu vysíláme docela dlouho teda.
1: Je to tak, neumím si představit.
0: Spolu, už asi spolu vysíláme docela dlouho teda.
1: Je to tak, neumím si představit, že bychom spolu vysílali třeba 20 let. Teda ne, že
0: vysíláme docela dlouho teda.
1: Je to tak, neumím si představit, že bychom spolu vysílali třeba 20 let. Teda ne, že by si to neuměl představit. Je to tak, neumím si představit, že bychom spolu vysílali třeba 20 let. Teda ne, že by si to neuměl představit. To jako jsme spolu vysílali třeba 20 let. Teda ne, že by si to neuměl představit. To jako já jsem to myslel jako to musí být ještě víc výborný. 20 let. Teda ne, že by si to neuměl představit. To jako, já jsem to myslel jako to musí být ještě víc výborný, než už je to. Ty to neuměl představit. To jako, já jsem to myslel jako to musí být ještě víc výborný, než už je to teď. Každopádně by to jako, já jsem to myslel jako to musí být ještě víc výborný, než už je to teď. Každopádně doufáme, že já jsem to myslel jako to musí být ještě víc výborný, než už je to teď. Každopádně doufáme, že kapat ani pršet nebude nám. To musí být ještě víc výborný, než už je to teď. Každopádně doufáme, že kapat ani pršet nebude nám. Víc výborný, než už je to teď. Každopádně doufáme, že kapat ani pršet nebude na Rockin festivale, o kterých si za chvilku něco. Prvný, než už je to teď. Každopádně doufáme, že kapat ani pršet nebude na Rockin festivale, o kterých si za chvilku něco řekne. Každopádně doufáme, že kapat ani pršet nebude na Rockin festivale, o kterých si za chvilku něco řekneme. Doufáme, že kapat ani pršet nebude na Rockin festivale, o kterých si za chvilku něco řekneme.
0: No, ale radši ty to řekni, asi vidíš, že jsem
1: nechce. Na Rockin festivale, o kterých si za chvilku něco řekneme.
0: No, ale radši ty to řekni, asi vidíš, že jsem
1: nechce. O kterých si za chvilku něco řekneme.
0: No, ale radši ty to řekni, asi vidíš, že jsem nechceš vysílat.
1: Hele, tak já si teďku něco řekneme.
0: No, ale radši ty to řekni, asi vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit.
0: No, ale radši ty to řekni, asi vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit.
0: A radši ty to řekni, asi vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu.
0: Vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj, vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC.
1: Tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC/DC.
1: Teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC/DC a jejich Rock and Roll Train.
1: Mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC/DC a jejich Rock and Roll Train. Ale teďka
1: dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC/DC a jejich Rock and Roll Train. Ale teďka už se tady rozjíždí paparou. Nás tři sestry, taky AC/DC a jejich Rock and Roll Train. Ale teďka už se tady rozjíždí paparouč a Leave AC/DC a jejich Rock and Roll Train. Ale teďka už se tady rozjíždí paparouč a Leave a Light On, nebo jejich Rock and Roll Train, ale teďka už se tady rozjíždí paparouč a Leave a Light On, neboli Train, ale teďka už se tady rozjíždí paparouč a Leave a Light On, neboli nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe. Teďka už se tady rozjíždí paparouč a Leave a Light On, neboli nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe. Paparouč a Leave a Light On, neboli nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel. Leave a Light On, neboli nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel. Neboli nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel, víš. Takže se nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel, víš. O Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel, víš. Takže se nech rozsvíceno. V noci, abych na tebe nepřišel, víš. Takže se nech rozsvíceno. Na tebe nepřišel, víš. Takže se nech rozsvíceno. Takže se nech rozsvíceno. Takže se nech rozsvíceno. Dry bones rattling alone. Rozsvíceno.

0: Queenie a jejich Queenie a jejich We Will Rock You právě. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na rok. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17:16. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17:16. Jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17:16 k tomu. No a my zase právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17:16 k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějak dojeli na Rock Rádiu. 17:16 k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání Rock Rádiu. 17:16 k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tento 16:16 k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát pro minut k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát proto budete muset jít. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát proto budete muset jít jako trošku vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát proto budete muset jít jako trošku něco udělat. Nějaký rozdávání, ale tentokrát proto budete muset jít jako trošku něco udělat. Ale tentokrát proto budete muset jako trošku něco udělat teda.
1: No, pro změnu, protože víte, že rok.
0: A proto budete muset jako trošku něco udělat teda.
1: No, pro změnu, protože
0: jako trošku něco udělat teda.
1: No, pro změnu, protože víte, že Rock Rádio ty lísky prostě rozdává jak
0: udělat teda.
1: No, pro změnu, protože víte, že Rock Rádio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. No, pro změnu, protože víte, že Rock Rádio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. Pardon, protože víte, že Rock Rádio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. Pardon, mě to zkusíte, že Rock Rádio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. Pardon, mě to ty lísky prostě rozdává jak večerníček.
2: Pardon, mě to samotného pobavilo.
1: Rozdává jak večerníček.
2: Pardon, mě to samotného pobavilo.
0: Jsem si představil tebe.
1: Večerníček.
2: Pardon, mě to samotného pobavilo.
0: Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a
2: pardon, mě to samotného pobavilo.
0: Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a má
1: na ty jednokolce.
2: Pardon, mě to samotného pobavilo.
0: Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
1: Na ty jednokolce, ale ten
0: jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
1: Na ty jednokolce, ale ten je docela těžký.
0: Ano, hele, ale to byl tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
1: Na ty jednokolce, ale ten je docela těžký. Ano, ale hele, ale tohle klidně můžeme dělat.
0: Tom kole a máváš.
1: Na ty jednokolce, ale ten je docela těžký. Ano, hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste
0: máváš.
1: Na ty jednokolce, ale ten je docela těžký. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale kolce, ale ten je docela těžký. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku. To je těžký. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokovky. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokový. Můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá. A poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá. Ať už vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá, ať už v akci. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá, ať už v akci, anebo když jak ta vaše roková parta vypadá, ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci a taková parta vypadá, ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci a co můžete, ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci a co můžete vyhrát?
0: Můžete tudíž vyhrát
1: akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci a co můžete vyhrát?
0: Můžete.
1: A nebo když zrovna odpočíváte po akci a co můžete vyhrát?
0: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků.
1: Když zrovna odpočíváte po akci a co můžete vyhrát?
0: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský.
1: Dáte po akci a co můžete vyhrát?
0: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský.
1: Co můžete vyhrát?
0: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít do 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít do pršice.

0: 15. června. 13.
1: Avský Krumlov. Bude se to dít, bude se to dít do prčit, ty jsi zapněl. A kapely klasicky opět, jak do prčit, ty jsi zapněl. 13. června se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět, jako
0: 13.
1: června se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět, jako Kokot Minute. 13. června se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět, jako Kokot Minute. Se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět, jako Kokot Minute. Dimitri. Hele, a kapely klasicky opět, jako Kokot Minute. Dimitri Trautenberg. Klasicky opět, jako Kokot Minute. Dimitri Trautenberg. Hurký že Kokot Minute. Dimitri Trautenberg. Hurký že slíže. A taky traktoři, který jsou nit. Dimitri Trautenberg. Hurký že slíže. A taky traktoři, který jsou teďka výhradně jenom. Dimitri Trautenberg. Hurký že slíže. A taky traktoři, který jsou teďka výhradně jenom. Trautenberg. Hurký že slíže. A taky traktoři, který jsou teďka výhradně jenom na rokinech. To vše slíže. A taky traktoři, který jsou teďka výhradně jenom na rokinech. To všechno vás tam bude čekat. Traktoři, který jsou teďka výhradně jenom na rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party.
1: Teďka výhradně jenom na rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party.
1: Na rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party poslali na náš e-mail, což je studio.
1: Všechno vás tam bude čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@.
1: Čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@. Nám tu fotku tý vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@rokoviradio.cz. Vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@rokoviradio. Poslali na náš e-mail, což je studio@rokoviradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože náš e-mail, což je studio@rokoviradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože studio@rokoviradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas. @rokoviradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas. @rokoviradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas.
1: Ten čas na to máte pouze
0: .cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas.
1: Ten čas na to máte pouze do čtvrtka.
0: Dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas.
1: Ten čas na to máte pouze do čtvrtka do 15 hodin.
0: To máte omezený čas.
1: Ten čas na to máte pouze do čtvrtka do 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane. Ten čas na to máte pouze do čtvrtka do 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane. Takže posílejte. Ten čas na to máte pouze do čtvrtka do 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane. Takže posílejte. Čtvrtka do 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane. Takže posílejte. 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane. Takže posílejte. Tvrdo. A potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane. Takže posílejte.
2: Tvrdou muziku ti
1: se vyhlásí, kdo z vás to dostane. Takže posílejte.
2: Tvrdou muziku ti přina
1: vás to dostane. Takže posílejte.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá
1: posílejte.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules.

0: Zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma od matrace Zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace
0: Zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace Zahubičku.
0: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace Zahubičku.
0: Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace Zahubičku.cz.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače.
3: Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti.

0: Osob mladších oruje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz 4K Smart LED televizi se sportovním režimem.
0: Tanky docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Volejte zdarma 800 5 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Centropol.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma.

0: zdarma. Off-Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Per cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. K tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Chutné předání. Více na autojarov.cz.
1: Chutná jako krásný sen.
0: Více na autojarov.cz.
1: Chutná jako krásný sen.
0: Autojarov.cz.
1: Chutná jako krásný sen.
2: Vůni budeš omamat.
0: CZ.
1: Chutná jako krásný sen.
2: Vůni budeš omámen.
1: Chutná jako krásný sen.
2: Vůni budeš omámen.
1: Chutná jako krásný sen.
2: Vůni budeš omámen.
1: Ve vraně. Jako krásný sen.
2: Vůni budeš omámen.
1: Ve vraně.
2: Sen.
1: Vůni budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká.
1: Vůni budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
2: Budeš omámen.

0: Herkules.cz. Tu neproležíš. Matrace Herkules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Herkules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: Vaňasovy věci, Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku. Vaňasovy věci, Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku. Vaňasovy věci, Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku. Věci, Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
1: Anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace.
1: Čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zahubičku.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zahubičku.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zahubičku.cz.
2: Matrace?
3: Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zahubičku.cz.
2: Ty neproležíš.
3: Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zahubičku.cz.
2: Ty neproležíš.
3: Matrace z řady Premium od Matrace

0: Farma Vraňany.
1: Na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší
1: jahody. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny toho nejlepšího metu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny toho nejlepšího metu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelského
0: dny. Vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátel.
0: Nejsladší jahody.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2000.
0: Hody.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2020. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Pio metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Dead. A Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Dead. A dalších z 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vyraž 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je do Rýs. Až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je do 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je do Rýs. Stupenky pro jednotlivce i dvojce pro na ve spáleném poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je do Rýs. Stupenky pro jednotlivce poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je do Rýs. Stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz. Bejzin na Otočku, je do Rýs. Stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest,
2: je do Rýs. Stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest, mediálně
2: pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest, mediálně
2: dvojce, prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest, mediálně podporuje Rock Radio.
2: Prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest, mediálně podporuje Rock Radio. Bejzin Firefest, mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio je slušná muzika.

brzo a... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz M nebo na radia.cz Rok na radia.cz Rok Radio radia.cz Rok Radio KCZ

Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Jo Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď rok českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu nikde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. Rock Radio Stage v dubu. Stage v dubu.

Poctivej... Poctivej český festiák no. Poctivej český festiák nonstop. Poctivej český festiák nonstop, ale jistě. Poctivej český festiák nonstop, ale jistě. Poctivej český festiák nonstop, ale jistě. Poctivej český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají. Je, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapet. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Světo nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáctami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zároku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Výtaků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. A zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde. Zábav,

0: ale stejně loučíme, takže stejně odchází. Nastavy věci teďka dali otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odchází. Si teďka dali otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen, zavřený, nám je to vlastně. Se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen, zavřený, stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen, zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte. Stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen, zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo? Vy si svoje oči můžete nechat otevřen, zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo? Oči můžete nechat otevřen, zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak.
0: Otevřen, zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat
0: zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka taky
0: protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka taky Krise Kornela a nebo Foo Fighters.
0: Posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka taky Krise Kornela a nebo Foo Fighters. Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka taky Krise Kornela a nebo Foo Fighters, který vám teďka pošle tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka taky Krise Kornela a nebo Foo Fighters, který vám poslouchat Honzu Křížka taky Krise Kornela a nebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme na konec rokovýho odpoledne. Taky Krise Kornela a nebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme na konec rokovýho odpoledne, ještě předtím se Kornela a nebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme na konec rokovýho odpoledne, ještě předtím než přijde kapitán. Foo Fighters, který vám teďka pošleme na konec rokovýho odpoledne, ještě předtím než přijde kapitán. Který vám teďka pošleme na konec rokovýho odpoledne, ještě předtím než přijde kapitán. Kdy pošleme na konec rokovýho odpoledne, ještě předtím než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl.
2: Volejte.
1: Na konec rokovýho odpoledne, ještě předtím než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl.
2: Volejte, pište.
1: No a vy odpoledne, ještě předtím než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl.
2: Volejte, pište.
1: Předtím než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl.
2: Volejte, pište.
1: No a vy už kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl.
2: Volejte, pište.
1: No a vy už si můžete jako otevírat. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl.
2: Volejte, pište.
1: No a vy už si můžete jako otevírat počítače anebo samozřejmě řekl.
2: Volejte, pište.
1: No a vy už si můžete jako otevírat počítače anebo vytáčet naší linku 725.
2: Pište.
1: No a vy už si můžete jako otevírat počítače anebo vytáčet naší linku. No a vy už si můžete jako otevírat počítače anebo vytáčet naší linku 7258444424 anebo vytáčet naší linku 7258444424 a napsat mu anebo vytáčet naší linku 7258444424 a napsat mu anebo mu zavolat linku 7258444424 a napsat mu anebo mu zavolat co si od 7258444424 a napsat mu anebo mu zavolat co si od něj příští 4424 a napsat mu anebo mu zavolat co si od něj příští 2 hodinkách budete chtít a napsat mu anebo mu zavolat co si od něj příští 2 hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a
1: napsat mu anebo mu zavolat co si od něj příští 2 hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba
1: mu zavolat co si od něj příští 2 hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba
1: co si od něj příští 2 hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že mi
1: 2 hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra
1: nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
0: Čau!
3: Proležela se vám
0: odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
0: Čau!
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si
1: a zítra čus.
0: Čau!
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady.
1: Čus.
0: Čau!
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady.
0: Čus.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Co mají elektrikáři
4: Matracezahubičku.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec
4: CZ.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec
4: CZ.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci
4: CZ.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer, kurýři a vůbec řemeslníci společné?

0: Boxer. Ať už a vůbec řemeslníci společné. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na řemeslníci společné. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustné. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Je místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně pro vaši práci. Nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně pro vaši práci. Zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně pro vaši práci. A teď navíc Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nabízí prostor a variabilitu. Přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer. Teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer. Zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer. Spolet nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák 100 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Už od 499 tisíc bez DPH.
1: Můžete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Un, dos, tres. Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Un, dos, tres. Mix Latino. Kurz tance pro dospělé. Stres. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels. Un, dos, tres. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La, dos, tres. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La Tropical. Stres. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La Tropical. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La Tropical. Přihlaste se Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La Tropical. Přihlaste se hned teď ta salsa, dance heels a reggaeton. La Tropical. Přihlaste se hned teď online. Dance heels a reggaeton. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.reggaeton. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční. Teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučí La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awara vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awara shar všude, ale my vás naučíme tančit. Awara shar vás naučíme tančit. Awara shar naučíme tančit. Awara shar
2: jak
1: tančit. Awara shar
2: jak vznik.
1: Awara shar
2: jak vzniká elektřina. Potřebujeme
1: rašar.
2: Jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč. Jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a lišť.

0: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá
0: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
0: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
0: Tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je.
0: Liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
1: Celá liška.
2: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
3: Mámě.
2: Nabíjíme koloběžku.
3: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí.
2: Koloběžku.
3: Mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. Mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně,
3: auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně,
3: všechno. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně,
3: je, co mě vozí do školy.
2: No jasně,
3: všechno u nás doma,
2: i vozí do školy.
3: No jasně,
2: všechno u nás doma,
3: i moje hračky.
2: No jasně,
3: všechno u nás doma,
2: i moje hračky.
3: Děkuju.
2: No jasně,
3: všechno u nás doma,
2: i moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás.
2: Všechno u nás doma,
3: i moje hračky.
2: Děkuju.
4: Vidíte nás.
2: I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob.
2: Hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny?
3: Děkuju!
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny?
3: Děkuju!
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny? I každodenní. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny? I každodenní. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny? I každodenní maličkosti. Jsme milionu podob. Poháníme vaše sny? I každodenní maličkosti. Jsme pre. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto.
4: Sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
4: Každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
4: Maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Hledáte práci, která dá.
4: Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Hledáte práci, která dává smysl.
5: Tohoto města.
6: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny
5: města?
6: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme práci. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřuje dává smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozice týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.ne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Aktuálně.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva.
6: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v Česku.
6: Lidl,

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
1: se vyplatí.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
0: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
0: hry nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hry
0: osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout za
0: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je
2: financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den.
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do
2: hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do
2: závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové. Díky Olvinům to vaši sousedé na procházce nebo vaši kolegové. Díky Olvinům na procházce nebo vaši kolegové. Díky Olvinům můžete být te nebo vaši kolegové. Díky Olvinům můžete být milionářem i vy nebo vaši kolegové. Díky Olvinům můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 6 legové. Díky Olvinům můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů. Díky Olvinům můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den.
3: Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den.
3: 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a z
3: milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a z
3: ročně. Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do
3: Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
5: Právě teď
4: jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
4: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
4: zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra
4: vozu do Autojerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akce. Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A te skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. proti účtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekáte stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekáte. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz. Platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Čekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těší
5: vyberte si vůz ještě dnes. Víc

Říká se, zavřete oči, odcházím, ale vana... Otevři oči a my se tím...

0: Více na autojarov.cz. Si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Rokrádio.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rokrádio.
1: Těšíme se na vás.
2: Rokrádio.
1: Na vás.

vstáváme brzo a... Vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou.

0: sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na e-kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echo z hrající vagónu můžete vyrazit v pátek na Echo z hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Vyrazit v pátek na Echo z hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu Echo z hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června, pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českého Brodu Antabus. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít 2. června proběhne v Bilanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní běhne v Bilanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní mech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou s Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělý. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama. Dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím a navíc přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodinu. Skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Na programu vás čeká nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Na programu vás čekají hit zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Na programu vás čekají Hitman Late a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Old Hair připravená i pro rodiny s dětmi. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste i pro rodiny s dětmi. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Old Hair a spousta další s dětmi. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Old Hair a spousta dalších. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Old Hair a spousta dalších. Pro čekají Hitman, Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších. Prorok Rádio, Zuzka, Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová, Old Hammer a spousta dalších. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová,
1: Chystá
0: a spousta dalších. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová,
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Prorok Rádio, Zuzka Kleinová,
1: Chystáte se večer někam na akci? A
0: Prorok Rádio, Zuzka Kleinová,
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak
0: to.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem máte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz veslu. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok Rádio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok Rádio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzičních rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Tích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika.

Slušnej rok z garáží a Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben.

0: nebo v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz rok DABu i FM nebo na radia.cz rok radia.cz rok radio rockradio.cz rok radio rok radio rok radio rok radio co se děje rok radio rok radio co se děje radio rok radio co se děje
1: pátek 12
0: rok radio co se děje
1: pátek 2
0: rok radio co se děje
1: pátek 12. června
0: co se děje
1: pátek 12. června si užijete v Music Club pátek 12. června si užijete pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metra 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela. Na tom místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povoví v

0: Running. Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. House Running. Naprostý unikát, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. House Running. Naprostý unikát, Čechách ještě nevyzkoušeli. House Running. Naprostý unikát na trhu zkoušeli. House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky. Přiváže House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších. Naprostý unikát na trhu se zážitky. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze. Budete unikát na trhu se zážitky. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze. Budete viset stoj. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze. Budete viset 101 metrů nad zemí. Na jednu z nejvyšších budov v Praze. Budete viset 101 metrů nad zemí. A pak budov v Praze. Budete viset 101 metrů nad zemí. A pak. Pak si te. Budete viset 101 metrů nad zemí. A pak. Pak si to pěkně se. Budete viset 101 metrů nad zemí. A pak. Pak si to na metrů nad zemí. A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Mami.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko.
0: Pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko.
2: Prostě
0: se běhnete dolů.
1: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle dolů.
1: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek na...
1: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Jdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Zážitky.
2: CZ. CZ.
4: Potisk dárky, CZ. Kup si auto.
5: Potisk dárky, byla vil, CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto.
5: Byla vil, CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto.
5: Byla vil, CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
5: CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levně. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Rento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Dir tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Pilo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu z Černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu

0: Měnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Měnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Darma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
1: Angry Birds Cosmetics
0: direct-auto.cz
1: Angry Birds Cosmetics má koule
0: .auto.cz
1: Angry Birds Cosmetics co má koule
0: .cz
1: Angry Birds Cosmetics co má koule Angry Birds Angry Birds Cosmetics co má koule Angry Birds Cosmetics co má koule Angry Birds Lousy vůně pod Cosmetics co má koule Angry Birds Lousy vůně pod i sporek že má koule Angry Birds Lousy vůně pod i sporek žádný keci Angry Birds Lousy vůně pod i sporek žádný keci funkčí věty Birds Lousy vůně pod i sporek žádný keci funkčí věci Lousy vůně pod i sporek žádný keci funkčí věci Anog vůně pod i sporek žádný keci funkčí věci Anogr i pod i sporek žádný keci funkčí věci Anogr i k žádný keci funkčí věci Anogr i BR dosa funkčí věci Anogr i BR dosa tečka cz Anogr i BR dosa tečka cz Anogr i BR dosa tečka cz BR dosa tečka cz
2: Rock Radio
1: tečka cz
2: Rock Radio
1: CZ

rok od rána do večera. Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nibu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší M nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit radia.cz. Nejvyšší čas navštívit sk.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. cz.

0: znát každé malé.
1: Udánová.
0: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé. Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslováku a už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodním v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou Slovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posmíří na mezinárodní kosmickou stanici a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádní kosmickou stanici a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota. Mise je na stanici a to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota. Mise je naplánovaná na dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota. Mise je naplánovaná na druhou půlku z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota. Mise je naplánovaná na druhou půlku roku dvých pozic posádky v roli pilota. Mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 posádky v roli pilota. Mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 roli pilota. Mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 a finálnímu mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky na druhou půlku roku 2027 a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen půlku roku 2027 a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen 27 a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen schválení všech pěti partnerů mezi a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen schválení všech pěti partnerů mezinárodní kosmu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen schválení všech pěti partnerů mezi Svobody do posádky už chybí jen schválení všech pěti partnerů mezinárodní kosmické stanice už chybí jen schválení všech pěti partnerů mezinárodní kosmické stanice z pražského planetária sa schválení všech pěti partnerů mezinárodní kosmické stanice z pražského planetária pěti partnerů mezinárodní kosmické stanice z pražského planetária Sára Voldánová v mezinárodní kosmické stanice z pražského planetária Sára Voldánová vláda schválila na stanice z pražského planetária Sára Voldánová vláda schválila na příští rok na pražského planetária Sára Voldánová vláda schválila na příští rok navýšení platby Aria Sára Voldánová vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 4 Voldánová vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš za státní pojištěnce o 24 miliard po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím pojištěnce o 24 miliard po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím že 20 miliard po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím že vláda bude požadovat po ministerstvu po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspěch v Česku dnes vyvrcholil příliv teplého vzduchu místy bylo až 28 stupňů vyvrcholil příliv teplého vzduchu místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů. Ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne maximálně

0: Hledáte... Hledáte adrenalin a... Hledáte adrenalin. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Tak, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Ale přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste...
1: Dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: Poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House
0: vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.

0: Ani na 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 2 až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberec ve polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberec, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jablonci. Teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu uvat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu hej stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou studenty pedagogů gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou studenty pedagogy i vedením školy. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou studenty pedagogy i vedením školy. Půta dnes proto jednal se školskou radou studenty pedagogy i vedením školy. Situace se vyhrotila minulý týden radou studenty pedagogy i vedením školy. Situace se vyhrotila minulý týden, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem a ředitelkou školy.
1: Rok rádio počasí. Tak děkujeme, Mončo, za počasí.
2: Později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu.

0: čekejte srážky v Čechách od severozápadu. Ustávajícími později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu. Ustávající nejvyšší teploty na 22 od severozápadu. Ustávající nejvyšší teploty na 22 a v tisíce metrech na horách okolo čtrnáctky.
1: Ať už prší, nebo... Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, doprava.
0: Máme tady třikrát Prahu ve Strahovském tunelu. Máme tady třikrát Prahu ve Strahovském tunelu, koukám dvakrát osobák. Na místě tvoří to opět neprůjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Na místě policie to opět neprůjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Na místě policie pozor na to, a v italské ulici srazilo osobní auto chodce, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i policajti.
1: Nezapomeňte, že mobil za volant nepadne. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant.

0: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má.
1: Dio. Zprávy.
0: Pěkný podvečer.
1: Zprávy.
0: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Zprávy.
0: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Zprávy.
0: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila. Podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky právě pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezi Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní kosmickou stanici. Vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní kosmickou stanici. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci Národní kosmickou stanici. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka u stanici. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová. Hezky zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
2: Hezký den.
0: Tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
2: Hezký den. Aleš Svoboda to
0: planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
2: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná
0: planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
2: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy
0: Sara Voldánová.
2: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude

nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolují jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za... Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Zkontrolujte až zastavíte. Zastavíte.

dáme Midnight Oil a zatopíme trošku postelema. No a během týhle čtyř stavu, takže si dáme Midnight Oil a zatopíme trošku postelema. No a během týhle čtyř a čtvrt Midnight Oil a zatopíme trošku postelema. No a během týhle čtyř a čtvrt minutovky koukejte naskakovat na Midnight Oil a zatopíme trošku postelema. No a během týhle čtyř a čtvrt minutovky koukejte. No a během týhle čtyř a čtvrt minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Týhle čtyř a čtvrt minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Čtvrt minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Protože právě vyplouváme. Právě vyplouváme. Juhu! Juhu!

0: Radio. Rock na vzání. Rock Radio. Rock na vzání. Rock Radio. Rock na vzání.
1: Aho!
0: Rock Radio. Rock na vzání.
1: Ahoj, námořníci, mám...
0: Rock na vzání.
1: Ahoj, námořníci, máme tři...
0: Na vzání.
1: Ahoj, námořníci, máme tři minutky po osm... Ahoj, námořníci, máme tři minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme tři minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme tři minutky po 18. hodině. Tu pondělí. Námořníci, máme tři minutky po 18. hodině. Tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočetí. Máme tři minutky po 18. hodině. Tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočetí. Stejně minutky po 18. hodině. Tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočetí. Stejně jako váš kapitán. 18. hodině. Tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočetí. Stejně jako váš kapitán na vlnách. Je tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočetí. Stejně jako váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky Jirka. Já doufám, že jste po víkendu odpočetí. Stejně jako váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Jako váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer. Slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer a dáme si opět náš rokový muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer a dáme si opět náš Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený pořád. Všechny vítám. Dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený pořád Rok na přání. Vítám, dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený pořád Rok na přání, což večer a dáme si opět náš oblíbený pořád Rok na přání, což je dvouhodinová. Dáme si opět náš oblíbený pořád Rok na přání, což je dvouhodinová pirátská. Oblíbený pořád Rok na přání, což je dvouhodinová pirátská výprava za muzikou. Rok na přání, což je dvouhodinová pirátská výprava za muzikou. Kdy si Rok na přání, což je dvouhodinová pirátská výprava za muzikou, což je dvouhodinová pirátská výprava za muzikou, kdy si určujete směr, nová pirátská výprava za muzikou, kdy si určujete směr, kudy se vydáme, výprava za muzikou, kdy si určujete směr, kudy se vydáme čistě vy. Tak, muzikou, kdy si určujete směr, kudy se vydáme čistě vy. Tak, kdy si určujete směr, kudy se vydáme čistě vy. Tak, vy si určujete směr, kudy se vydáme čistě vy. Tak, volejte na 725-8444, kudy se vydáme čistě vy. Tak, volejte na 725-8444-24, čistě vy. Tak, volejte na 725-8444-24, pište na Messengera a do mailu, nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě vy. 424, pište na Messengera a do mailu, nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si Messengera a do mailu, nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první? Do mailu nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první? No tak si něco zahrát, vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první? No tak musíme vyrazit, vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první? No tak musíme vyrazit z toho přístavu, samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první? No tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže vyřídím. Co si dáme jako první? No tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme Midnight. Co si dáme jako první, no tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme první, no tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme Midnight. Musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme Midnight Oil a zatopíme trošku. Vyrazit z toho přístavu, takže si

0: Rok na přání.
1: Vždycky domů zavolali, nebo řekli.
0: Rok na přání. Rok rádio.
1: Nebo řekli.
0: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Ani. Rok rádio. Rok rádio.

0: Tak, postele hořely. Tak, postele hořely. Tak, postele hořely. Doufám, že u vás taky. Tak, postele hořely. Doufám, že u vás taky. A jsme z přístavu ve... Tak, postele hořely. Doufám, že u vás taky. A jsme z přístavu... Tak, postele hořely, doufám, že u vás taky, a jsme z přístavu venku, a co si dáme hned na úvod? Tak, postele hořely, doufám, že u vás taky, a jsme z přístavu venku, a co si dáme hned na úvod? Bude to chtít nějaký alkohol. Doufám, že u vás taky, a jsme z přístavu venku, a co si dáme hned na úvod? Bude to chtít nějaký. U vás taky, a jsme z přístavu venku, a co si dáme hned na úvod? Bude to chtít nějaký alkohol. Jsme z přístavu venku, a co si dáme hned na úvod? Bude to chtít nějaký alkohol. Takhle při tom počasí. A co si dáme hned na úvod? Bude to chtít nějaký alkohol, takhle při tom počasí. Máme hned na úvod, bude to chtít nějaký alkohol, takhle při tom počasí. Tak volal mi sem, bude to chtít nějaký alkohol, takhle při tom počasí. Tak volal mi sem Robert, nějaký alkohol, takhle při tom počasí. Tak volal mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně, takhle při tom počasí. Tak volal mi sem Robert, že bych chtěl tom počasí. Tak volal mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně píseň. Tak volal mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a du. Volal mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a du, protože přesně tohle se mu stalo, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a du, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu. Bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a du, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví píseň Dopiju a du, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdu, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví svůj milovanou, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví svůj milovanou ženušku Vendulku a tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví svůj milovanou ženušku Vendulku a čímž zdraví svůj milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí. Zdraví svůj milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí. Ale prostě tak to občas. Svůj milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí. Ale prostě ženušku Vendulku a omlouvá se jí, ale prostě tak to občas chodí. Vendulku a omlouvá se jí, ale prostě tak to občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý. A omlouvá se jí, ale prostě tak to občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý. Ale prostě tak to občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý. Ale prostě tak to občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý muž v České republice. Občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý muž v České republice. Alespoň jednou jsme to. To myslím, že zná každý muž v České republice. Alespoň to myslím, že zná každý muž v České republice. Alespoň jednou jsme to chlapi. Zná každý muž v České republice. Alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali. Nebo muž v České republice. Alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali. V České republice. Alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali. Nebo řekli.
1: Rok napřed.
0: Alespoň jednou jsme to chlapi vždycky domů zavolali nebo řekli.
1: Rok
0: to chlapi vždycky domů zavolali nebo řekli.

0: jo, jasně, hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Dai, bye. Die by the blade. Die by the blade. Die by the blade. Tak se... Die by the blade. Tak se jmenovala píseň Ostrá píseň. Die by the blade. Tak se jmenovala píseň Ostrá píseň. Die by the blade, tak se jmenovala píseň Ostrá píseň jako břitva. Die by the blade, tak se jmenovala píseň Ostrá píseň jako břitva od Beast and Black. No a teď, tak se jmenovala píseň Ostrá píseň jako břitva od Beast and Black. No a teď, píseň Ostrá píseň jako břitva od Beast and Black. No a teď si dáme nějaký Ostrá píseň jako břitva od Beast and Black. No a teď si dáme nějaký píseň jako břitva od Beast and Black. No a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala od Beast and Black. No a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala Míra. No a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala Míra Kuchta. Ahoj kapme nějaký Powerwolf, o který si tady psala Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, Powerwolf, o který si tady psala Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, který si tady psala Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju mil psala Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetky. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslú. Kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslú. Chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pas pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pesničku od Powerwolf ich, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pesničku od Powerwolf aj tebe. Nejakú peknú pesničku od Powerwolf. No tak jo, jasne. Nejakú peknú pesničku od Powerwolf. No tak jo, jasne. Peknú pesničku od Powerwolf. No tak jo, jasně, hele, milovaná pesničku od Powerwolf. No tak jo, jasně, hele, milovaná ženo, Powerwolf. No tak jo, jasně, hele, milovaná ženo, Miroslava. No tak...

0: Vše, co potřebuji. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuře, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky i cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 90. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trenta za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco treviso 0. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco treviso 0,75. Okurka 1 kus za 9,90. A prosecco treviso 0,75 litru za 9,90. A prosecco treviso 0,75 litru za 59,90. A prosecco treviso 0,75 litru za 59,90. Prosecco treviso 0,75 litru za 59,90. Za 0,75 litru za 59,90. Lidl, to 75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: E-kondomy.cz, pokud se u...
0: Lidl, to se vyplatí.
1: E-kondomy.cz, pokud se...
0: Lidl, to se vyplatí.
1: E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000...
0: Se vyplatí.
1: E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, taková...
0: Platí.
1: E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás... E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás... Kous.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás... Kousnu. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás... Kousnu. Diskrétně 20 000 položek nevyberete, tak vás... Kousnu. Diskrétně a on... Položek nevyberete, tak vás... Kousnu. Diskrétně a online e-kondomy. CZ, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
1: Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
1: A online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
1: Online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunci.cz.
1: Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a... Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jump.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, raft. Co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem.
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Užijte si krásného počasí
1: v skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného
1: nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
1: zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
1: můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. S Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: Telný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefí, zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejtrefíte,
0: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
0: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
0: měnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek
1: je možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než
0: dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím mo dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, až vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix České republiky. Už se vrátí MotoGP, Grand Prix České republiky. Už 19. až MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 20. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky už 19. až 21. června. Buď u toho. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.cz. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
0: Využijíš
3: na autodrombrno.com.
0: Využijte výprodeje na Zalando.
3: Autodrombrno.com.
0: Využijte výprodeje na Zalando.
3: Autodrombrno.com.
0: Využijte výprodeje na Zalando. Ušetřete až 50. Využijte výprodeje na Zalando. Ušetřete až 50%. Využijte výprodeje na Zalando. Ušetřete až 50% na stylových. Využijte výprodeje na Zalando. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživíte výprodeje na Zalando. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Je na Zalando. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu? Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit?

0: Co si vezmu na sebe, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalu, váš šatník? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyber sebe, když jdu venčit psa. Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit venčit psa. Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost. Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a sebe na víkend na chalupu. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50 na chalupu. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50%. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50%. Pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% deví prodej na Zalando. Jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% deví prodej na Zalandu. Co si tost a ušetřete až 50% deví prodej na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Až 50% deví prodej na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando. Procent deví prodej na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando. Prodej na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Toto vysílá.
0: Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Toto vysílání je přísně...
0: Vezmu na sebe. Zalando.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Zalando.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent z
0: povolení.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaším... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. S povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a může srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměr auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
2: Odplouvám
1: 1000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
2: Odplouvám kránu.
1: Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
2: Odplouvám kránu.
1: Agent s povolením srovnávat.
2: Odplouvám kránu.
1: Povolením srovnávat.
2: Odplouvám kránu. Na katamarán.
1: Návat.
2: Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den
2: kránu. Na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vy...
2: Na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamarán.
2: Na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.
2: Z...
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdíte vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tak. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tak.

0: Elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátně si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro všechny památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám.

0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkov... Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích.
0: Klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra.
0: Vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si na cenu netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si na koupi.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si na koupi.
1: A my zatím celý v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě pra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě
0: skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimam celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: Klimaem vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Tě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Rock Radio. Klimaexpress.cz. Rock Radio. CZ.

0: www.pragboat.cz.
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. A teď CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: A teď pozor, extrémně výhodné.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail.
0: Na palubu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně paliv. Výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. X-Trail se zvýhodněním až

od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio.cz.

0: Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan víc zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Pách do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace.
0: U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: Nissan více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
0: CZ.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete. Klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě
1: zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou. V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jste.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express.
2: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní.
2: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Komplet. Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně
2: Klima Express.

tahle skladba... Tahle skladba se... Tahle skladba se sice jmenovala In the End od Linkin... Tahle skladba se sice jmenovala In the End od Linkin Park, ale ne... Tahle skladba se sice jmenovala In the End od Linkin Park, ale nebojte se, ještě rozhodně... Tahle skladba se sice jmenovala In the End od Linkin Park, ale nebojte se, ještě rozhodně nekončíme, ještě nás... Skladba se sice jmenovala In the End od Linkin Park, ale nebojte se, ještě rozhodně nekončíme, ještě nás čeká... Jmenovala In the End od Linkin Park, ale nebojte se, ještě rozhodně nekončíme, ještě nás čeká spousta písní... End od Linkin Park, ale nebojte se, ještě rozhodně nekončíme, ještě nás čeká spousta písní na přání. Jedeme si nějakou... Ještě rozhodně nekončíme, ještě nás čeká spousta písní na přání. Jedeme si nějakou vyloženě letní, o kterou si vlastně nepřímo napsal. Nekončíme, ještě nás čeká spousta písní na přání, jedeme si nějakou vyloženě letní, o kterou si vlastně ještě nás čeká spousta písní na přání, jedeme si nějakou vyloženě letní, o kterou si vlastně nepřímo napsal Nerf. Spousta písní na přání, jedeme si nějakou vyloženě letní, o kterou si vlastně nepřímo napsal Nerf. Nerf. Napsal přání, jedeme si nějakou vyloženě letní, o kterou si vlastně nepřímo napsal Nerf. Nerf. Napsal zdravíčko kapitánem, nějakou vyloženě letní, o kterou si vlastně nepřímo napsal Nerf. Nerf. Napsal zdravíčko kapitánem, dej nám tam prosím, napsal Nerf. Nerf. Napsal zdravíčko kapitánem, dej nám tam prosím, že něco totálního nasazení pro nás. No. Napsal zdravíčko kapitánem, dej nám tam prosím tě něco od totálního nasazení pro nás na zahrádku. Kapitánem, dej nám tam prosím tě něco od totálního nasazení pro nás na zahrádku. A pro všechny, co vegetí po práci, tam prosím tě něco od totálního nasazení pro nás na zahrádku. A pro všechny, co vegetí po práci, samozřejmě. Totálního nasazení pro nás na zahrádku. A pro všechny, co vegetí po práci, samozřejmě i tobě do studia. Nasazení pro nás na zahrádku. A pro všechny, co vegetí po práci, samozřejmě i tobě do studia. Díkec kapitánku. A pro všechny, co vegetí po práci, samozřejmě i tobě do studia, díkec kapitáne. Tak prosím, a pro všechny, co vegetí po práci, samozřejmě i tobě do studia, díkec kapitáne. Tak prosím, práci, samozřejmě i tobě do studia, díkec kapitáne. Tak prosím, připijme si na zdraví, i tobě do studia, díkec kapitáne. Tak prosím, připijme si na zdraví a studia, díkec kapitáne. Tak prosím, připijme si na zdraví a pojďme na Balkán. Kapitáne, tak prosím, připijme si na zdraví a pojďme na Balkán. Tak prosím, připijme si na zdraví a pojďme na Balkán. Rock Radio, Rock Radio, Rock. Připijme si na zdraví a pojďme na Balkán. Rock Radio, Rock Radio, Rock. Na zdraví a pojďme na Balkán. Rock Radio, Rock Radio, Rock. Na psání. Balkán. Rock Radio, Rock Radio, Rock. Na psání. Rock Radio, Rock Radio, Rock. Na psání. Rock Radio, Rock. Na psání. Rok na psání.

0: Indiánský signály kouř.
1: Hoj, tauta, hoj, hoj, hoj.
0: Indiánský signály kouřový, na který...
1: Hoj, hoj, hoj.
0: Indiánský signály kouřový, na kterých se utí hlavy ve...

0: nočním vlakem do krásného města. No a pojďme se projet nočním vlakem.
1: Rock Radio.
0: No a pojďme se projet nočním vlakem.
1: Rock Radio. Rock.
0: A pojďme se projet nočním vlakem.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Se projet nočním vlakem.
1: Rock Radio. Rock
0: Radio. Vlakem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Gizem.

to byl kanadský romantik. Tak to byl kanadský romantik Brian Adams a 18 till I die. Jo, to by bylo super, kdyby vám bylo furt 18. 18 till I die, jo, to by bylo super, kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Pokud ta smrt by nepřišla v 18, to by bylo super, kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Psal nám Pepa Kautský mail. Čau, prosím o zahrání písničky Nightbird. Zdravíme do Dobříše, do krásného města. No a pojďme se projet.

0: řemeslo
1: na jednom místě.
0: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Lo, Slimovice. Lihovárek.cz. Věd, Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Atención!
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Atención! Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok...
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok má... Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok má... Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný tanec. Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný tanec. Říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluz ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nils La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: A přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční Tropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku.
2: La Tropical.
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapal. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Chráním.
3: Pěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Chráním.
3: Kurzu je omezena.
4: Chráním tvůj domov před letu
3: je omezena.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková. Odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví.
4: Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví.
4: Venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešením
4: ta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřední podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. I s řešeními Velux, prostřešní okna Velux.

0: Více informací na velux.cz. Velux, prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se
0: Více informací na velux.cz.
1: Co se tady děje?
0: Co velux.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Z.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
1: Děje.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
2: Chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Potřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu.
3: 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalová
3: na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový.
1: Díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super ústu.
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných
1: spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Super úsporných technologiích. BYD.com.
4: Nemáš co na sebe?
3: BYD.com.
4: Nemáš co na sebe?
3: BYD.com.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovir. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirradio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovirradio.cz. Trička, mikiny, ponorádia na www.rokovirradio.cz. Trička, mikiny, ponorádia na www.rokovirradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a rokovirradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirradio.cz. Tu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirradio.cz. Slušný hadry na www.rokovirradio.cz. Na www.rokovirradio.cz.
5: Do košíku
4: rokovirradio.cz.
5: Do košíku jahody sami na
4: cz.
5: Do košíku jahody sami na

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty do... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty do... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodá... Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodávám... My Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i... Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Máme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Pomoc.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Pomoc.
0: Všechno dobrý.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat.
0: Dobrý.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
2: Správně.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika.
1: Dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I pro správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I pro větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem. Proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Věda,

0: Vzala jsem děti a krásně...
1: Pěr těch nejsladších jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si
1: vezmeme... Jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezmeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezmeme domů kupu jahod. Teď si vezmeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Vezmeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší
0: jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte, drahý znaj.
2: Ti tiao ge ren xin xi he yin han ka hao.
3: Nekupujte, drahý značky. Ani
2: ren xin xi he yin han ka hao.
3: Nekupujte, drahý značky. Ani levný
2: he yin han ka hao.
3: Nekupujte, drahý značky. Ani levný čínský
2: a hao.
3: Nekupujte, drahý značky. Ani levný čínský ti. Nekupujte, drahý značky. Ani levný čínský ti. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Vedro jako
3: bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku CZ.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme
3: potisku CZ.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kaní. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupí nově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: Senkor.cz.
5: Senkor.
4: Milý CZ.
5: Senkor.
6: Milý čtenář.
5: Senkor.
6: Milí čtenáři, Milí čtenáři, ve starém pískovcovém... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosko... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět oži... Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné... Pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A dává!
6: V Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A
6: opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A dává!
6: Ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A dává!
6: Dobrodružné příběhy.
7: A dává!
4: Přichází vinné
6: příběhy.
7: A dává!

0: Přichází Vinetů a Tava! Přichází Vinetů a velkolepé divadlo. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. A velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. Pé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách. Postavení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách. Poslední klad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách. Posledních 20 představení jezeře. O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
1: S láskou.
0: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Prázdninách. Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
0: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
0: Představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstup
1: v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a
1: vám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na
1: www.honzakoten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz. Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz a více informací na www.westernove-městečko.cz nebo informací na www.westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál www.westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál www.westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál městečko.cz nebo v síti Ticketportál Z nebo v síti Ticketportál.
2: Rock Radio.
0: Síti Ticketportál.

Jasně, jasně, když se stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit od... Stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit odsucnout, a pojďme si dát taky v našem roku... Může se stát všechno, přátelé, doploužit odsucnout, a pojďme si dát taky v našem roku... roku na přání Harleje, psal mi tady Láďa z Málkova maila, dneska... Psal mi tady Láďa z Málkova maila, dneska teda mailisti, mailistům jsem dal hodně... Tady Láďa z Málkova maila, dneska teda mailisti... Mailistům jsem dal hodně, hodně jako Málkova maila. Dneska teda mailistům jsem dal hodně, hodně jako prostor, protože se maila. Dneska teda mailistům jsem dal hodně, hodně jako prostor, protože se na ně. Dneska teda mailistům jsem dal hodně, hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Já a stydím se za to, nicméně dneska teda je to hodně vaše a stydím se za to, nicméně dneska teda je to hodně vaše a stydím se za to, nicméně dneska teda je to hodně vaše, jinak je 18, stydím se za to, nicméně dneska teda je to hodně vaše, nicméně dneska teda je to hodně vaše, jinak je 18.640, dneska teda je to hodně vaše, jinak je 18.640, tak než si dáme Harle, je to hodně vaše. Jinak je 18.640, tak než si dáme Harle a přečtu vzkaz vaše. Jinak je 18.640, tak než si dáme Harle a přečtu vzkaz, tak vzkaz pro vás. Pište mi opět vaše návrhy na jazyk pro časové pro vás. Pište mi opět vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci. Pište mi opět vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci. Vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já mám za to pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já mám za to znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já mám za to a za nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já mám za to a zahraju píseň VIP na vaše přání, v které byste ho chtěli načepat a já mám za to a zahraju píseň VIP na vaše přání, v které byste ho chtěli načepat a já mám za to a zahraju píseň VIP na vaše přání po sedmé. Já mám za to a zahraju píseň VIP na vaše přání po sedmé hodině. No a teď už Láďa zahraju píseň VIP na vaše přání po sedmé hodině. No a teď už Láďa z Málkova VIP na vaše přání po sedmé hodině. No a teď už Láďa z Málkova vaše přání po sedmé hodině. No a teď už Láďa z Málkova psal maila. Přál bych na hodině. No a teď už Láďa z Málkova psal maila. Přál bych si od Harleje nějakou pěknou píseň pro psal maila. Přál bych si od Harleje nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým. Přál bych si od Harleje nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem. Harleje nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Díky. Píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Díky Láďa Mál. Píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Díky Láďa. Rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely, díky Láďa Málkov. Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely, díky Láďa Málkov. Tak já jsem vybral píseň, která je velkým fanouškem téhle kapely, díky Láďa Málkov. Tak já jsem vybral píseň, která je díky Láďa Málkov. Tak já jsem vybral píseň, která je z loňska a jmenuje se Láďa Málkov. Tak já jsem vybral píseň, která je z loňska a jmenuje se Souchvílkov. Tak já jsem vybral píseň, která je z loňska a jmenuje se Souchvílkov. Chvíle. Proto jsem vybral píseň, která je z loňska a jmenuje se Jsou chvíle. Pro tvoji maminku a pro všechny, která je z loňska a jmenuje se

0: Jsou chvíle pro tvoji maminku a pro všechny a jmenuje se Jsou chvíle pro tvoji maminku a pro všechny rockery. Jsou chvíle pro tvoji maminku a pro všechny rockery.
1: Rock na přání.
0: A pro všechny rockery.
1: Rock na přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio.

0: Takový až impozantní. Takový až impozantní konec, že, o těch Pretty Maids. Takový až impozantní konec, že, o těch Pretty Maids. Face the world. Takový až impozantní konec, že, o těch Pretty Maids. Face the world. Pěkné to bylo. Takový až impozantní konec, že, o těch Pretty Maids. Face the world. Pěkné to bylo. Impozantní konec, že, o těch Pretty Maids. Face the world. Pěkné to bylo. No, a co si dáme úplně, že, o těch Pretty Maids. Face the world. Pěkné to bylo. No, a co si dáme úplným závěrem do naší první hodinky roku na přání, tak to budou Wasp. Volal si Šáňa od Hořovic, říkal, že byl na Metal Festu Ožiaku. Super, že tam byli jako na Metal Festu Ožiaku. Super, že tam byli jako Sabatoni. Super, že tam byli jako Sabatoni a tohle z toho. A že tam byli jako Sabatoni a tohle z toho. A já věřím, to muselo být impozantní. Jako Sabatoni a tohle z toho. A já věřím, to muselo být impozantní. A tohle z toho. A já věřím, to muselo být impozantní. A já věřím, to muselo být impozantní. A říkal, že se těší. A já věřím, to muselo být impozantní. A říkal, že se těší. Věřím, to muselo být impozantní. A říkal, že se těší právě na koncert Wasp. To muselo být impozantní. A říkal, že se těší právě na koncert Wasp. Za nedlouho. A všecko to absolvuje s kamarádem Milanem z Berouna. Jmenuje se Shadowman, pojďme si užít.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Tak, přátelé, dnes...

či ne, použiju, a či ne, tak jo, dáme si do naší druhé, a či ne, tak jo, dáme si do naší druhé půlky, a či ne, tak jo, dáme si do naší druhé půlky oku na, a či ne, tak jo, dáme si do naší druhé půlky, tak jo, dáme si do naší druhé půlky oku na přání, dáme si do naší druhé půlky oku na přání, druhé půlky oku na přání, Eagles a hotel oku na přání, Eagles a hotel California. Jo. Oku na přání, Eagles a hotel California. Jo. Eagles a hotel California. Jo. Eagles a hotel California. Jo. California. Jo. California.

Vrjönr prslhrchrchr

0: krkolam. Rock Radio, no a Klárka Malá za tenhle svůj krkolam. A Klárka Malá za tenhle svůj krkolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela... Za tenhle svůj krkolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu dohadovali. Krkolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu dohadovali, co by to mělo. Krkolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu dohadovali, co by to mělo být. A ona říkala, že bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu dohadovali, co by to mělo být. A ona říkala, že kouřící miminko ještě vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu dohadovali, co by to mělo být. A ona říkala, že kouřící miminko ještě z rádia. Se tady docela celou dobu dohadovali, co by to mělo být. A ona říkala, že kouřící miminko ještě z rádia. Nemělo být. A ona říkala, že kouřící miminko ještě z rádia. Neslyšela. Tak dobře, Klárko, ještě z rádia. Neslyšela. Tak dobře, Klárko, tak si dáme miminko, co kouří, kouřící miminko. Slyšela. Tak dobře, Klárko, tak si dáme miminko, co kouří, kouřící miminko, to je jenom pro... Tak dobře, Klárko, tak si dáme miminko, co kouří, kouřící miminko, to je jenom pro tebe. A tak si dáme miminko, co kouří, kouřící miminko, to je jenom pro tebe. A co kouří, kouřící miminko, to je jenom pro tebe. A my budeme pokračovat pak dál v naší krásy. Miminko, to je jenom pro tebe. A my budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jenom pro tebe. A my budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to.
1: Rock Radio.
0: A my budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to.
1: Rock Radio.
0: A my budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání.
0: Jdeme na to.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání. Rock Radio. Rock napsání. Rock Radio. Rock napsání. Rock napsání.

Tak to byl Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu, no a Clark. Tak to byl Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu, no a Clarka Malá za tenhle svůj. Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu, no a Clarka Malá za tenhle svůj. California u nás na Rock Rádiu, no a Clarka Malá za tenhle svůj. A u nás na Rock Rádiu, no a Clarka Malá za tenhle svůj.

0: Sezimova Ústí a všem, co poslouchají Rock Rádio. Bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem, co poslouchají Rock Rádio. Sezimova Ústí a všem, co poslouchají Rock Rádio. Vlevl Jiří Žabka do Klatov. Všem, co poslouchají Rock Rádio. Vlevl Jiří Žabka do Klatov. Rock Rádio. Vlevl Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem, co poslouchají. Vlevl Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem, co poslouchají, a to Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem, co poslouchají. Aha, dobře. Všem, co poslouchají, a tobě do rádia. Děkuji, Petr. Aha, dobře. Všem, co poslouchají, a tobě do rádia. Děkuji, Petr. No, všem, co poslouchají, a tobě do rádia. Děkuji, Petr. No, tak jasně. Poslouchají, a tobě do rádia. Děkuji, Petr. No, tak jasně. Do rádia. Děkuji, Petr. No, tak jasně. Všem i... Děkuji, Petr. No, tak jasně. Všem i vlevl... No, tak jasně. Všem i vlevl... Tak jasně. Všem i vlevl Jiří Žabka do Klatov posíláme Soldier of Heaven od Sabatonu. Užijte si to, přátelé.
1: Rock Radio.
0: Soldier of Heaven od Sabatonu. Užijte si to, přátelé.
1: Rock Radio.
0: Od Sabatonu. Užijte si to, přátelé.
1: Rock Radio.
0: Sabatonu. Užijte si to, přátelé.
1: Rock Radio.
0: Rock. Užijte si to, přátelé.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání.
0: Přátelé.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Dio.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Prasáci styl... Hey! Hey! Jaký byl prasáci styl Panther a Party Like... Jaký byl prasáci styl Panther a Party Like Tomorrow is the end of the... Jaký byl prasáci styl Panther a Party Like Tomorrow is the end of the world. Styl Panther a Party Like Tomorrow is the end of the world. 3 roky stará píseň. A Party Like Tomorrow is the end of the world. 3 roky... Tomorrow is the end of the world. 3 roky stará píseň, ale pořád to platí. The end of the world. 3 roky stará píseň. Ale pořád to platí. Tak přátelé... The World, 3 roky stará píseň, ale pořád to platí. Tak přátelé... World, 3 roky stará píseň, ale pořád to platí. Tak přátelé, posloucháte druhou našeho pořadu Rok na přání na vašem oblíbeném rockrádiu s vaším kapitánem Jirkou. Pořadu Rok na přání na vašem oblíbeném rockrádiu s vaším kapitánem Jirkou. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký Sabatony. Psal si tady o ně... Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem co Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí.

0: regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: CZ.
1: Regbity, záruka kvality. Regbity, záruka kvality.
2: Zažijte emoce za volantem
1: kvality.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastním vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Ještě dnes na PED 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek.
4: PED 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek
4: 19.26.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OCL
4: 6.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
4: Doman.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Domanský.
3: Vás v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Domanský.
3: 19. června před OC Letňany.
5: Domanský.
3: Před OC Letňany.
5: Domanský.
6: Ratatadadadata trička rat.
3: OC Letňany.
5: Domanský.
6: Ratatadadadata trička ratata.
5: Domanský.
6: Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk. Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk potisk. Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk potisk trička potisk trička byla byla. Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk potisk trička potisk trička ratatadadadata potisk potisk trička potisk trička byla byl byla byl byla byl CZ. Ratatadadata potisk trička byla byl byla byl byla byl potisk potisk trička byla byl.

0: Audi.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
0: V autě 40 EZ.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
0: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě?
0: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete. Klimatizace po zimě?
0: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolo...
1: Zimě?
0: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou... 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte... Stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový...
1: Chcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express. V kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima
0: Express. Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Komplet.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací.
0: Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete na...
1: Press. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás...
1: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního...
1: Včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra
1: Eden. Detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte snosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A mějte nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme ať vám centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme ať vám.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme ať vás systém vyladíme ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Klima, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Posladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Poslouchejte, už je večer.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Poslouchejte, už je večer.
0: Klimaexpress.cz.
2: Poslouchejte, už je večer.
0: CZ.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky prádel. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky prádelko. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty, už je večer. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem víc. Večer. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem víc. To jsme erotické pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem víc. To jsme my. Pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem víc. To jsme my. Ekondomy lubrikanty a mnohem víc. To jsme my. Ekondomy.cz. Mnohem víc. To jsme my. Ekondomy.cz.
3: Rokras.
2: To jsme my. Ekondomy.cz.
3: Rock Radio.
2: My, Ekondomy.cz.
3: Rock Radio.
2: Ekondomy.cz.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Oknem. Oknem fouká střecha. Oknem fouká střecha.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rok v DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rok rádio. Na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok rádio. Z.

0: malíř,
1: topenář,
2: padá, kdo pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to
2: pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno
2: praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu
1: opět všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více. Stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více.
0: Více bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací na rekbity.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
1: více informací na rekbity.cz.
3: Jeho bytu opět domov
1: více informací na rekbity.cz.
3: Rek domov
1: více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity záruka kvality
1: informací na rekbity.

0: kvalitní
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny.
1: Bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10.
1: Bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč.
1: Dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Pro pivo.
1: Dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Pro kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Páchnoucí klimatický
0: na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Páchnoucí
0: 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
0: v autě zárukou. Profivoda.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
0: v autě 40 stupňů.

0: tisknou, tak si můžou rovnou 9 pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit upí, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Let Love Rule k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Let Love Rule tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Let Love Rule.
1: Rock.
0: Rovnou zatančit u písně Let Love Rule.
1: Rock.
0: U písně Let Love Rule.
1: Rock na přání. Rock.
0: Let Love Rule.
1: Rock na přání. Rock Radio.
0: Rule.
1: Rock na přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

náš Lehu Future World od Halloween si dáme zase nějaký kontrapunkt, trochu romantiky. World od Halloween si dáme zase nějaký kontrapunkt, trochu romantiky, přátelé. To je nám. Halloween si dáme zase nějaký kontrapunkt, trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba. Dáme zase nějaký kontrapunkt, trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba. Nějaký kontrapunkt, trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Psala mi trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Psala mi tady krásný romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Psala mi tady krásný mail, třeba taky občas. Psala mi tady krásný mail Gabina občas. Psala mi tady krásný mail Gabina. Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky? Psala mi tady krásný mail Gabina. Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky pro všechny? Tady krásný mail Gabina. Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky pro všechny, kdo si užívají Gabina. Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde. Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde. Mohu poprosit o zahrání písničky pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku. Zahrání písničky pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílou. Pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílou na terase. Užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude a pohody někde venku, třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude i pro tebe a venku, třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude i pro tebe, třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude i pro tebe, a kdyby šla manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude i pro tebe, a kdyby šla písnička od Lenyho terase. A samozřejmě to bude i pro tebe, a kdyby šla písnička od Lenyho krevice, výběr nechám na. Samozřejmě to bude i pro tebe, a kdyby šla písnička od Lenyho krevice, výběr nechám na tobě. I pro tebe, a kdyby šla písnička od Lenyho krevice, výběr nechám na to. A kdyby šla písnička od Lenyho krevice, výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou písnička od Lenyho krevice, výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Byly od Lenyho krevice, výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 aréně, nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 aréně. Jeho písně jsou všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 aréně. Nezapomenutelný. Všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 aréně. Nezapomenutelný zážitek. Byli jsme na jeho koncertě v O2 aréně. Nezapomenutelný zážitek. Na jeho koncertě v O2 aréně. Nezapomenutelný zážitek. Věřím. Tady Gabina, děkuje moc. No a my si dáme teda píseň, která je čistě pro vás. Gabina, děkuje moc. No a my si dáme teda píseň, která je čistě moc. No a my si dáme teda píseň, která je čistě pro vás. No a my si dáme teda píseň, která je čistě pro vás. Je z roku 1989. My si dáme teda píseň, která je čistě pro vás. Je z roku 1989. Píseň, která je čistě pro vás. Je z roku 1989. Pro všechny zamilované, kteří se vás, je z roku 1989. Pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě, z roku 1989. Pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, 89. Pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě

0: Máte spra... Máte správne polazí... Máte správne polazíno na vaše... Máte správne polazíno na vaše oblíbené rock rádio. Máte správne polazíno na vaše oblíbené rock rádio a práve posloucháte... Máte správne polazíno na vaše oblíbené rock rádio a práve posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Správne polazíno na vaše oblíbené rock rádio a práve posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Rock na rádio a práve posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách. Posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách. Oblíbený večerní pořad. Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirko. Pořad. Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou. Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgezem. S vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgezem. Tak tohle byli kanadský hoši... Na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgezem. Tak tohle byli kanadský hošanci odbobří muziky Jirkou Vajgezem. Tak tohle byli kanadský hošanci odbobří řeky Nickelback a jejich Someday... Jirkou Vajgezem. Tak tohle byli kanadský hošanci odbobří řeky Nickelback a jejich Someday... Vajgezem. Tak tohle byli kanadský hošanci od bobří řeky Nickelback a jejich Someday, no a teď si dáme nějaký... Byli kanadský hošanci od bobří řeky Nickelback a jejich Someday, no a teď si dáme nějaký ostrýce proci. Od bobří řeky Nickelback a jejich Someday, no a teď si dáme nějaký ostrýce prota. Volala nám naše věrná... Řeky Nickelback a jejich Someday, no a teď si dáme nějaký ostrýce prota. Volala nám Someday, no a teď si dáme nějaký ostrýce prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, a teď si dáme nějaký ostrýce prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla strýce prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás... Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás do studia... Naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás do studia... Taky pro vás posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás do studia... Taky pro vás posluchača, která by chtěla pro nás do studia... Taky pro vás posluchače, hlavně pro sestru Milu. Pro nás do studia, taky pro vás posluchače, hlavně pro sestru Milušku domů. Do studia, taky pro vás posluchače, hlavně pro sestru Milušku domů. Zahrát, taky pro vás posluchače, hlavně pro sestru Milušku domů. Zahrát, pro vás posluchače, hlavně pro sestru Milušku domů. Zahrát píseň závislosti od... Hlavně pro sestru Milušku domů. Zahrát píseň závislosti od strýce Prota. Milušku domů. Zahrát píseň závislosti od strýce Prota. Staniš zahrát píseň závislosti od strýce Prota. Staniš zahrát píseň závislosti od strýce Prota. Staniš se abrakadabra, je to tady.
1: Rok na
0: závislosti od strýce Prota. Staniš se abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání
0: se Prota. Staniš se abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou.
0: Staniš se abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Už se abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaše sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaše opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaše lásku skladem veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
1: Léto.
0: Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá.
0: 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá.
0: 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory.
0: Pro vaše lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy.
0: A diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od... Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28. Hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28. 7. Body v Albertu od 13.5. do 28. 7. Vydejte 13.5. do 28. 7. a vydejte se do přírody se značkou do 28. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou 8. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky neprojaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších cen. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas je Albert.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sportika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i smá koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný kec. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci. Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagorně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagor, žádný keci, funkční věci. Anagor, B.A.R. věci. Anagor, B.A.R. dosel, tečka. Anagor, B.A.R. dosel, tečka, CZ, dosel, tečka, CZ.
3: Tankování je teď docela rodeo. To centrní je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Deo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás. Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Tak Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Mějte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz. 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. A získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. V nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Všem zákaznickém centru. Centropol.
4: Honda centru.
3: Centropol.
4: Honda přiváží
3: Centropol.

0: Honda přiváží žhavou. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vy. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. Při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. V nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
1: Oknem fouká střecha.
0: The power of dreams.
1: Oknem fouká střecha, padá kropak.
0: Of dreams.

0: oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
0: Padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno.
0: Pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník. Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: To všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více infity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Ty.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat. Postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix.
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Lumem budujte srdcem. Profi voda, budujte srdcem.

záleží. Na velikosti záleží. Na velikosti záleží. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondom záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy

Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.tk od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.tk do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

se na prostor nějakému tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase náš posluchač Věrtor nějakému tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase náš posluchač věrný tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase náš posluchač věrný Martin, kterým byl tentokrát zase náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu, tentokrát zase náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát zase náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi, posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi přibitej Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi přibitej a bylo by to pro neziskovku Asistent, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi přibitej a bylo by to pro neziskovku Asistent zahrát píseň k zemi přibitej a bylo by to pro neziskovku Asistence, která píseň k zemi přibitej a bylo by to pro neziskovku Asistence, která k zemi přibitej a bylo by to pro neziskovku Asistence, která pomáhá plnit vozíčkářům a bylo by to pro neziskovku Asistence, která pomáhá plnit vozíčkářům pro neziskovku Asistence, která pomáhá plnit vozíčkářům a vozíčkářkám i Asistence, která pomáhá plnit vozíčkářům a vozíčkářkám jejich plány a jejich sníčkářům a vozíčkářkám jejich plány a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všech čkářkám jejich plány a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery jejich plány a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockery a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Tak tady sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Tak tady to máte. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej. Pro všechny slušný rockery a rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej. Rock radio. Rockery a rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej. Rock radio. Rock radio. A rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej. Rock radio. Rock radio. Rock. Te k zemi přibitej. Rock radio. Rock radio. Rock. Napsání. Rock radio. Rock. Napsání. Radio. Rock. Napsání. Napsání.

rok na přání, v našem pořadu rok na přání, který... V našem pořadu rok na přání, který už tak nějak... V našem pořadu rok na přání, který už tak nějak míří do svého finále... V našem pořadu rok na přání, který už tak nějak míří do svého finále pomaličku. V našem pořadu rok na přání, který už tak nějak míří do svého finále pomaličku, ale jistě musíme dát taky. Kterým byl tentokrát...

zahrál píseň, kterou vlastně... Jo, já bych tvému manželovi Tomovi zahrál píseň, kterou vlastně... Nejenže neuslyšíš... Já bych tvému manželovi Tomovi zahrál píseň, kterou vlastně... Nejenže neuslyšíte na jiném... Manželovi Tomovi zahrál píseň, kterou vlastně... Nejenže neuslyšíte na jiném rádiu. Uslyšíte na jiném rádiu. Ale neuslyšíte ani na tomhle rádiu jinde než v Roku na přání. Ale neuslyšíte ani na tomhle rádiu jinde než v Roku na přání. A je to španělská píseň, neuslyšíte ani na tomhle rádiu jinde než v Roku na přání. A je to španělská píseň rádiu jinde než v Roku na přání. A je to španělská píseň také roputa jinde než v Roku na přání. A je to španělská píseň také roputa, kterou najdete jako bonus na přání. A je to španělská píseň také roputa, kterou najdete jako bonusovku na... A je to španělská píseň také roputa, kterou najdete jako bonusovku. Španělská píseň Tequiero Puta, kterou najdete jako bonusovku na albu Rosenrock. Píseň Tequiero Puta, kterou najdete jako bonusovku na albu Rosenrock. Puta, kterou najdete jako bonusovku na albu Rosenrock. No a s tou se s vámi najdete jako bonusovku na albu Rosenrock. No a s tou se s váma pro dnešek loučí bonusovku na albu Rosenrock. No a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách na albu Rosenrock. No a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rok Rosenrock. No a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Rosenrock. No a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka. Pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Adios. Budu kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit opět na slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit opět zí rokový muziky Jirka Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit opět z muziky Jirka Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit opět zítra u Roku na přání po 18. Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit opět zítra u Roku na přání po 18. hodině. Budu se na vás těšit opět zítra u Roku na přání po 18. hodině. No. Budu se na vás těšit opět zítra u Roku na přání po 18. hodině. No a dotřit opět zítra u Roku na přání po 18. hodině. No a do té doby se mějte. Opět zítra u Roku na přání po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete. A něco. Zítra u Roku na přání po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Na přání po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Haha, pic! Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Haha, pic! Se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Haha, pic! Chcete, a něco pro to dělejte. Haha, pic! A něco pro to dělejte. Haha, pic! Dělejte. Haha, pic!

Vážené námořnictvo, je to pět... Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu... Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec... Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec... Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělí. Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu. Je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu rok. Je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu rok. Konec našeho dnešního pondělního pořadu rok. Napřání našeho dnešního pondělního pořadu rok na přání. Čím se rozloučíme dnešního pondělního pořadu rok na přání? Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme pořadu rok na přání? Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme na přání? Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No, pročíme dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No, prozradíme si, o co go. Rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No, prozradíme si, o co po německy a vlastně ani ne. No, prozradíme si, o co go. Tak, jak jsem dneska... Ani ne. No, prozradíme si, o co go. Tak, jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal... Ne. No, prozradíme si, o co go. Tak, jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost. Prozradíme si, o co go. Tak, jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost a... Tak, jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost a prostor mailistům. Jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost a prostor mailistům. A nebude to dneska říkal, hodně jsem dal příležitost a prostor mailistům. A nebude to jinak ani... A prostor mailistům. A nebude to jinak ani s naším závěrem psala. Pro mailistům a nebude to jinak ani s naším závěrem psala. Tereska Kolesárová, dobrý den, bude to jinak ani s naším závěrem psala. Tereska Kolesárová, dobrý den, chtěla bych prosím s naším závěrem psala. Tereska Kolesárová, dobrý den, chtěla bych prosím zahrát závěrem psala. Tereska Kolesárová, dobrý den, chtěla bych prosím zahrát pro nejlepšího manžela Toma něco od Ramy. Tereska Kolesárová, dobrý den, chtěla bych prosím zahrát pro nejlepšího manžela Toma něco. Tereska Kolesárová, dobrý den, chtěla bych prosím zahrát pro nejlepšího manžela Toma něco od Ramštá. Dobrý den, chtěla bych prosím zahrát pro nejlepšího manžela Toma něco od Ramštajn od jeho ženy Terky. Chtěla bych prosím zahrát pro nejlepšího manžela Toma něco od Ramštajn od jeho ženy Terky. Děkuji moc krát. Prosím zahrát pro nejlepšího manžela Toma něco od Ramštajn od jeho ženy Terky. Děkuji moc krát, krásný večer. Ter manžela Toma něco od Ramštajn od jeho ženy Terky. Děkuji moc krát, krásný večer. Teres od Ramštajn od jeho ženy Terky. Děkuji moc krát, krásný večer. Teres od jeho ženy Terky. Děkuji moc krát, krásný večer. Tereza. Tak jo, já bych tvému manželu... Terky. Děkuji moc krát, krásný večer. Tereza. Tak jo, já bych tvému manželovi Tomovi... Moc krát, krásný večer. Tereza. Tak jo, já bych tvému manželovi Tomovi zahrál píseň... Tereza. Tak jo, já bych tvému manželovi Tomovi zahrál píseň, kterou... Tereza. Tak jo, já bych tvému manželovi Tomovi...

0: ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋ ਸਿੰਗਿਆ ਲੂਬੋ ਸ਼ਿਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋ ਇਸ ਕੀ ਨਉ ਜਾ ਸਿੰਗਿਆ ਲੂਬੋ ਸ਼ਿਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋ ਇਸ ਕੀ ਨਉ ਜਾ ਸਿੰਗਿਆ ਲੂਬੋ ਸ਼ਿਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋ ਇਸ ਕੀ ਨਉ ਜਾ ਲੂਬੋ ਸ਼ਿਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋ ਇਸ ਕੀ ਨਉ ਜਾ
1: Kempovat může. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. Pu. www.bezkempu.cz.
2: Trénir.
1: www.bezkempu.cz.
2: Trénirka.cz.
3: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód radio a jedna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
4: Záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ, 20 000 našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ, 20 000 položek pro vaši lásku skladem opravdu veliká. E-kondomy CZ, 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Zahradomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Zahrádkář se raduje?
4: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Zahrádkář se raduje? Kameny z celé...
4: Položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa...
4: Lásku skladem a diskrétně.
5: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupu...
4: A diskrétně.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. De místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblázky. To. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblázky. Lámaný kámen nebo dlažby. Jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblázky. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrát. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblázky.

Zkrátka Kameny Z. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka Kameny pro váš dům i zahrad. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka Kameny pro váš dům i zahradu. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka Kameny pro váš dům i zahradu. Vše tak lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v zkrátka Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásadu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz. Prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz. Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz. U Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz. Vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz. Vám zlepší náladu. Domov a zahradu Kameníto.cz. Vám zlepší náladu. Zahradu Kameníto.cz. Vám zlepší náladu. Kameníto.cz. Vám zlepší náladu. Vám zlepší náladu. Náladu.

Honda přiváží. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bez až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Tak děti, nové Hondě, Honda, the power of dreams. Tak děti, zítra Honda, the power of dreams. Tak děti, zítra je taky den a teď už the power of dreams. Tak děti, zítra je taky den a teď už dospat power of dreams. Tak děti, zítra je taky den a teď už dospat Tak děti, zítra je taky den a teď už dospat spacáku a spink. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Taky den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat.

0: na Rock Rádiu. Motokeci od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta. Brně na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta. Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je, kromě závodu samotného...
0: Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je, kromě závodu samotného, tak... Brněnská motocyklová Grand Prix, to je, kromě závodu samotného, tak... Brněnská motocyklová Grand Prix, to je, kromě závodu samotného, také místo s mimořádným výskytem... Grand Prix, to je, kromě závodu samotného, také místo s mimořádným výskytem špičk... To je, kromě závodu samotného, také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských... Závodu samotného, také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců, také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců, ze všech mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co je tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí v cyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross, anebo stále potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross, anebo stále kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle track plochou přírodu cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle sebe plochou přírodu cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak, jedním z těch, kdo už jsou cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak, stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak, jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnský riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak, jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnský kráčí vedle sebe a probírají co a jak, jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny je na sebe a probírají co a jak, jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny je i Adam co a jak, jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny je i Adam Peš, těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam.
1: Mohou dočkat brněnské velké ceny je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam.
1: Brněnské velké ceny je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam. Speciál Pešo
1: je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam. Speciál Pešo.
1: Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam. Speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval. Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam. Speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval. Zdraví vás Adam. Speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval. Adam Speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až je pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zaprna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za GP. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekají nás in je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekají nás jo až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastického června. Tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody června. Tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody. Zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to, kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda...

Taky vás honí. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej na... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej na... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnější mlsná? Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnější? Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabuše něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá máme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to je. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme. A se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a... My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupej, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpej, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej však se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den odjednávejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední jednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Moto každý všední den od 11 do 12.

0: Nejlepší jezdce na planetě a to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít na planetě a to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít a to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, Zdanec.
1: Tak mě napadá, že
0: to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, Zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si
0: Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, Zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl
0: Rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, Zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl
0: Nenechám ujít. Vidíme se, Zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl
0: Vidíme se, Zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl Stoprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí. Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl Stoprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí popřed. Že Adam by si asi nejlépe rozuměl Stoprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí popřed ním. Adam bude jednou nejlépe rozuměl Stoprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí popřed ním. Adam bude jednou s Stoprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí popřed ním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu na Ciolem. Ten taky nejradši jezdí popřed ním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně nejradši jezdí popřed ním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 1. před ním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 1. bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 1. osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to sportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude vypá Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude vypá a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní červnem narazíte, ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splaše narazíte, ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splaše, už to bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první, opravdu kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první, opravdu splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první, opravdu všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první, opravdu letní závod sezóny MotoGP, pojedeme užít hlavně první, opravdu letní závod sezóny MotoGP, schválně, kdo z vás si užít hlavně první, opravdu letní závod sezóny MotoGP, schválně, kdo z vás si opravdu letní závod sezóny MotoGP, schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend letní závod sezóny MotoGP, schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude letní závod sezóny MotoGP, schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat v klidu MotoGP, schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat v klidu, schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat
2: v klidu, mě to taky museli prásknout.
1: Si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat
2: v klidu, mě to taky museli prásknout.
1: Že zrovna ten víkend bude slunovrat
2: v klidu, mě to taky museli prásknout.
1: Víkend bude slunovrat
2: v klidu, mě to taky museli prásknout.
3: Rock Radio Moto
2: slunovrat
1: v klidu, mě to taky museli prásknout.
3: Rock Radio
2: mě to taky museli prásknout.
3: Rock Radio Moto Keci
2: taky museli prásknout.
3: Rock Radio Moto Keci Rock Radio Moto Keci Rock Radio Moto Keci Jo, Moto Keci To Keci

0: Chate Coprovi,
1: ecco si fa Kuwaji.
0: Chate Coprovi,
1: a Kuwaji.
0: Chate Coprovi,
1: a
0: Chate Coprovi,
1: a Gulášo.
0: Chate Coprovi,
1: a Gulášovi.
0: Chate Coprovi,
1: a Gulášovi.
0: Fiji,
1: a Gulášovi.
0: Fiji,
1: a Gulášovi.
0: Fiji,
1: nohavičky.
0: Gulášovi.
1: Fiji,
0: nohavičky.
1: Z marcipánu.
0: Fiji,
1: nohavičky.
0: Z marcipánu.
1: Fiji,
0: nohavičky.
1: Z marcipánu.
0: Fiji,
1: nohavičky.
0: Z marcipánu,
1: s vanilkovou.
0: Nohavičky,
1: z marcipánu,
0: s vanilkovou.
1: Nohavičky,
0: z marcipánu,
1: s vanilkovou.
0: Příchutí,
1: z marcipánu,
0: s vanilkovou.
1: Příchutí,
0: šápánu,
1: s vanilkovou.
0: Příchutí,
1: šáma,
0: s vanilkovou.
1: Příchutí,
0: šámakovou.
1: Příchutí,
0: šámazaný.
1: Příchutí,
0: šámazaný.
1: Bruše,
0: šámazaný.
1: Brušetou
0: s tymián.
1: Šámazaný.
0: Brušetou
1: s tymiánu.
0: Mazaný.
1: Brušetou
0: s tymiánu.
1: Brušetou
0: s tymiánu.
1: A knoflíky.
0: Brušetou
1: s tymiánu.
0: A knoflíky
1: ze salámu.
0: Tou
1: s tymiánu.
0: A knoflíky
1: ze salámu.

šaty koprivy. Šaty koprivy, si pak uvaří. Šaty koprivy, šaty koprivy. Šaty koprivy. Šaty koprivy.

0: Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Každý. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 start Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná roková síti startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná roková muzika tu je na Rock Radio Rocková noc. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirka Ně. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Zadka a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to z jeho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušu Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rok moc nemluví. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou nemluví. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušová noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
1: Mr. Crowley.
0: Muzika.
1: Mr. Crowley.

Rock Radio. Slušný. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Jo, slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

Těch, co tě svlíkli. Těch, co tě svlíkli.

Legends on it.

na plíce. A sedej na plíce. V dobrý na plíce.

0: 是丢男的哟，你自己能不叫？如果是丢男的哟，你自己。如果是丢男的哟，你自己能不叫？如果是丢男的哟，你自己能不叫？
1: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kemp. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz To bez kempu. www.bezkempu.cz
2: e-kon.cz e-kondomy.cz Pokud... e-kondomy.cz Pokud se u nás z 20... e-kondomy.cz Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete... e-cz Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz Položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy... Tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz Všepnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz Vše pro vaši lásku. Online e-kondomy.cz Vše pro vaši lásku.
3: Spotřební daň tvoří 14%.
2: Vše pro vaši lásku.
3: Spotřební daň tvoří 14%.
2: Vše pro vaši lásku.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu.
2: Lásku.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
4: Vidíš to?
3: Z. Pro bohatší Česko.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají.
3: Bohatší Česko.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš... Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balon.
5: Zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee.
5: Pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, driftování, raft. No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting. A vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočetning. Driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Akem flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si
4: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí z Allegri.
4: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí z Allegri.
4: Užít venku.
5: Užijte si krásného počasí z Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro počasí z Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere
5: Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si

0: úplně každý.
1: A zapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdaro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný mu blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
0: Si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu.
1: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
1: nic za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je
0: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
0: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Chrání zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem
2: na zážitky.
1: CZ. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem CZ. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo sní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Mám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní role nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sní.
1: Kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž.
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a
1: bytková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfort.
1: Roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřeš. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Za
3: Velux. Více informací na velux.cz.
0: Zahrádkář se raduje.
3: Více informací na velux.cz.
0: Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje.
3: Na velux.cz.
0: Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. Na je.
3: CZ.
0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Je na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Na místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný. To, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka to CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také na lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřeju nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosi dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřeju kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a za. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a zahradu. Najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a zahradu.

Radu Kameníto.cz v Žejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz vám z Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz vám zlepší náladu. Krásnější domov a zahradu Kameníto.cz vám zlepší náladu. Proležela se vám domov a zahradu Kameníto.cz vám zlepší náladu. Proležela se vám matrace Kameníto.cz vám zlepší náladu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace.cz, vám zlepší náladu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Pre, vám zlepší náladu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Pre, lepší náladu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Pre. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku. CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku. CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.

deti, zítra je taky den. Tak deti, zítra je taky den. Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a... Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a... Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Za hubičku CZ. Honda přiváží žhavou CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vykoupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezko CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a už přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v novním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power na zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. V nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. The power of dreams. Dreams.
1: Potisk CZ.
0: Rock Radio.
1: Bela CZ.
0: Rock Radio.
1: CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Radia.cz. CZ.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

vyznáváte jedině klasiku a vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás...

Rock Radio. Rock Radio. To Rock Radio. To nejlepší z českých zkušeben. Rock Radio. To nejlepší z českých zkušeben. Rock Radio. To nejlepší z českých zkušeben a garáží. Rock Radio. To nejlepší z českých zkušeben a garáží. Radio. To nejlepší z českých zkušeben a garáží. Nejlepší z českých zkušeben a garáží. Nejlepší z českých zkušeben a garáží. Českých zkušeben a garáží. A garáží.

Rock, rock, rock radio. Rock, rock, rock radio. Rock, rock, rock.

Vyznáte se v holandský. Vyznáte se v holandských ministrech. Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má? V holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? V holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? A sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaď. Leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jí. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jí. Jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Bush na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Buci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. To si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na smít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hrost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, cej. Třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, cej je správně. Kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, cej je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, cej je správně. My si na hromadu dalších volovin. Ano, cej je správně. My si na dalších volovin. Ano, cej je správně. Misi na voloviny. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A P je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na mě. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesou viny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen trpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, soutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na... Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavol... Rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolej. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná. CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná. Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Volejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Vstáváme brzo a chodíme Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. Radia.cz.

kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechy, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka? Tak? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka? Máte málo končí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, nalaďte si dechovka. Máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream Hard and... Máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream Hard metalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Stream Hard and Heavy a budete na svejch. Hard and Heavy a budete na svejch. Od Ani a budete na svejch. Od Atena svejch. Od Antraxu povitacit. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Su povitacit a všechno mezi tím. To je nacit a všechno mezi tím. Všechno mezi tím. To je náš stream Hard. To je náš stream Hard and Heavy na rokov. To je náš stream Hard and Heavy na rok. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rád. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Hard Heavy na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Radio CZ.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rock. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rockem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rock. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni Rock Rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o... Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou... Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samo... Aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na... Kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rokovi.cz. Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rokovi.cz. Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rokovi.cz. A my vám jí pošleme samolepku na adresu samolepka@rokovi.cz. A my vám jí pošleme samolepku na adresu samolepka@rokovi.cz. A my vám jí pošleme na adresu samolepka@rokovi.cz. A my vám jí pošleme @rokovi.cz. A my vám jí pošleme
1: www.rokoviradio.cz.
0: A my vám jí pošleme
1: www.rokoviradio.cz.
0: A my vám jí pošleme
1: www.rokoviradio.cz.
0: Rock Radio pošleme
1: www.rokoviradio.cz.
0: Rock Radio
1: www.rokoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock.
1: Rockový rádio CZ.
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.
1: CZ.
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Vstáváme brzo a chodí. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

rokovíradio.cz. Rock Radio. Slušnej rokem webu www.rokovíradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok www.rokovíradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. rokovíradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. CZ. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Čechy.

zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock z garáží a zkušeben. Rock Radio. A

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio .cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej Z. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 100. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Nej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91. 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 9 FM. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8. V Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi 5.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete v 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio najdete na našem webu www.

Dabu et FM. W Dabu et FM. W Dabu et FM nebo na radia. W Dabu et FM nebo na radia. W Dabu et FM nebo na radia. W Dabu et FM nebo na radia.cz. CZ.

Pacemakerja, pacemakerja, pacemakerja, pacemakerja.

Říkáte si... Říkáte si jen mrtvá ryba. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Ruby. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš stream, není nic pro vás. Nalaďte si náš nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains. Slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternative White Stripes. Punk, grunge, alt stripes. Punk, grunge, alternativa pís. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream, alternative rock, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream, alternativně na jednom místě a non-stop. To je stream, alternative rock, na rockový rád místě a non-stop. To je stream, alternativ Frog na rockový rádio CZ nonstop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Ty frog na rockový rádio CZ.

Když usnou... Když usnou lesy hluboké a... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková u lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a kolem ticho jest. Je tu roková noc, kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý jest. Je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z Toc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých sta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rok českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večerů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána. Garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. A noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. A muzika.

stojíš na vlase, kdy začíná sníh ptát. Pak slovně stojíš na vlase, kdy začíná sníh ptát. Pak slovně stojíš na vlase, kdy začíná sníh ptát. Mě stojíš na vlase, kdy začíná sníh ptát. Zase, kdy

všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockovyradio.cz. Věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockovyradio.cz. Na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockovyradio.cz. Rádia. Na www.rockovyradio.cz. Na www.rockovyradio.cz. Na festiáku. Rockovyradio.cz. Na festiáku. Na poradu. CZ. Na festiáku. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Na festiáku. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Na festiáku. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Do porodnice. Na posed. Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz. Na posed. Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz. Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz. E-shop na rokovyradio.cz. rokovyradio.cz. .cz. Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obtrhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia. Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia. Na www.rokovyradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia. Na www.rokovyradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia. Na www.rokovyradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia. Na www.rokovyradio.cz. Na e-shopu Rock Rádia. Na www.rokovyradio.cz.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Máme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

0: DAB i FM nebo na v DAB i FM nebo na rádia te, v DAB i FM nebo na radia.cz v DAB i FM nebo na radia.cz v DAB i FM nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Ono radia.cz. Ono se řekne e-shop.cz. Ono se řekne e-shop.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte... Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte plné e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte plné trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětské. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětské. Mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětské.
1: My to všechno máme.
0: Půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení.
0: Ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na...
0: To máte dětský věc.

0: hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm...
0: Opravdu vás pobaví.
1: I'm... Vláďa...
0: Vás pobaví.
1: I'm... Vláďa... I'm... Vláďa... I'm Vláďa. I'm Vláďa. I'm Vláďa. I'm Vláďa. I'm Mekáďa. I'm mechanic. I'm mechanic. Jako I'm mechanic. Jako automechanic. I'm mechanic. Jako automechanic. Mechanic. Jako automechanic. Zlatý. Jako automechanic. Zlatý český ružičky. Jako automechanic. Zlatý český ružičky. Automechanic. Zlatý český ružičky. Zlatý český ružičky.
0: Rock Rádio.
1: Zlatý český ružičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Zlatý český ružičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Zlatý český ružičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Zlatý český ružičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Lately it's hard.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Lately it's hard.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Lately it's hard.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Lately it's hard to let you know.
0: Konec legrace.
2: Lately it's hard to let you know that I'll never
0: grace.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živý. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebuju žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou předního roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou přednáročným v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou přednáročným Potřebujete nakopnout živou muzikou přednáročným Potřebujete nakopnout živou muzikou přednáročným pracovním týdnem? Nalaďte si rokrát. Potřebujete nakopnout živou muzikou přednáročným pracovním týdnem? Nalaďte si rokrádio v neděli. Kopnout živou muzikou přednáročným pracovním týdnem? Nalaďte si rokrádio v neděli večer. Kou přednáročným pracovním týdnem? Nalaďte si rokrádio v neděli večer. Nočním pracovním týdnem? Nalaďte si rokrádio v neděli večer. Týdnem, nalaďte si rokrádio v neděli večer. A vy nalaďte si rokrádio v neděli večer. A vychutnejte si, nalaďte si rokrádio v neděli večer. A vychutnejte si jo v neděli večer. A vychutnejte si rokovej živáček. A vychutnejte si rokovej živák. Místo A vychutnejte si rokovej živák. Místo v první Vychutnejte si rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových Rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Koncertech těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každý nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na rok Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na rok rádiu. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na rok rádiu. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na rok rádiu. Rok rádio. Každou neděli od 19

krev často všechno zkazí, někdy je i nejhůř. Krev často všechno zkazí, nejhůř. Krev často všechno zkazí, poprus je, když jede. Krev často všechno zkazí, poprus je, když jede. Krev často všechno zkazí, poprus je, když jeden. Všechno zkazí, poprus je, když jeden. Poprus je, když jeden. Do druhýho nůž vrazí. Poprus je, když jeden. Do druhýho. Poprus je, když jeden. Do druhýho nůž vrazí. Když jeden. Do druhýho nůž vrazí. Do druhýho nůž vrazí. Jinde zase večer. Do druhýho nůž vrazí. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase večer. Jinde zase

0: Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Němý usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Ša Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emoce. Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocí slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale tří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaď emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera. Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 80.
0: U vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se na to! Události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se na... 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce? Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce? Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce? Napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Kotera byla...
1: Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Kotera byla to jako...
1: Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Kotera byla to jako těžká.
1: Celá akce?
2: No. Kotera byla to jako těžký teda...
1: No těžký zabil...
2: No. Kotera byla to jako těžký.

0: teda.
1: No těžký zabil, to víš, že tohle těžký. Kde ta
0: bylo? No? Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký zabil, to víš, že tohle těžký. Kde ta bylo, kdy?
0: Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký zabil, to víš, že tohle těžký. Kde ta bylo, kdy?
0: To jako těžký teda.
1: No těžký zabil, to víš, že tohle těžký. Kde ta bylo, kdy?
0: Bylo to.
1: No těžký zabil, to víš, že tohle těžký. Kde ta bylo, kdy?
0: Bylo to.
1: No to víš, že tohle těžký. Kde ta bylo, kdy?
0: Bylo to teda.
1: Kde ta bylo, kdy?
0: Bylo to teda v tom jako teda. Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu. Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano!
0: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přes?
0: V tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako teda na pod. V tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako teda na podstopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo! Listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě. A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? To bylo přesně.
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy?
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? No?
0: Zem.
1: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No? Podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
0: No v listopadu.
1: Jo. Bylo to kdy? No?
0: No v listopadu říká.
1: No 17. Bylo to kdy? No?
0: No v listopadu říká.
1: No 17.
0: 17. no.
1: No?
0: No v listopadu říká.
1: No 17.
0: 17. no.
1: A kde?
0: No v listopadu říká.
1: No 17.
0: 17. no.
1: A kde?
0: Kde?
1: 17.
0: 17. no.
1: A kde?
0: Kde?
1: Na al.
0: 17. no.
1: A kde?
0: Kde?
1: Na al. Al.
0: Na al.
1: No. A kde?
0: Kde?
1: Na al. Al.
0: Na al. Jašce.
1: A kde?
0: Kde?
1: Na al. Al.
0: Na al. Jašce.
1: A prosím tebe. Na al. Al.
0: Na al. Jašce.
1: A prosím tebe. Al. Al.
0: Na al. Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertovi. Al.
0: Na al. Jašce.
1: A prosím tebe. Na al.
0: Na al. Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově, Praze.
0: Al. Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově, Praze. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
1: Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
1: Tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec.
1: Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec.
1: Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Dost.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

In the bush. Rock Radio.

Nationals. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebes jednou zaklepu.

Zeptaj se na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, že kdeže. Až budu jednou spát na podlaze.

0: oblíbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na toho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncert postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu.
1: Rock Radio.

0: střílený za války do vzduchu.
1: No jistě, to se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí. No, jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
2: Rock Radio.
1: Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
2: Rock Radio.
1: Z USA, tak se to pánům nelíbí.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: A tak se to pánům nelíbí.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Pánům nelíbí.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Americe měli brandželínu. Každý všední den od 6 do 9 Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na Fárovou. Vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělal...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo... Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR... Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.

Rock Radio. Slušnej... Rock Radio. Slušnej rok pro paměť... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Ušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Šíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím vás.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Prosím vás, co já s tím budu...
1: Opravdu vás pobaví.
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat? Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou...
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli...
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: Co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda. Dělat.
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda.
3: To hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda.
3: Chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
3: Jo. Pravda.
2: Jeden mi sem chodí každý den.
3: Jo. A co chce?
2: Jeden mi sem chodí každý den.
3: Jo. A co chce?
2: Každý den.
3: Jo. A co chce?
2: To já nevím.
3: Jo. A co chce?
2: To já nevím, co.
3: Jo. A co chce?
2: To já nevím, co chce, ale říká.
3: A co chce?
2: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Kdo ví, co má za lubem?
3: To on, jestli třeba...
2: Kdo ví, co má za lubem?
3: To on, jestli třeba... To on, jestli třeba... To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba ne... To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. Jestli se mu třeba nelíbíte.
2: Myslíte? A že...
3: Jestli se mu třeba nelíbíte.
2: Myslíte? A že nic...
3: Jestli se mu třeba nelíbíte.
2: Myslíte? A že nic neřekne.
3: Pane, nelíbíte.
2: Myslíte? A že nic neřekne.
3: Líbíte.
2: Myslíte? A že nic neřekne.
3: Třeba je.
2: Myslíte? A že nic neřekne.
3: Třeba je.
2: Myslíte? A že nic neřekne.
3: Třeba je. Třeba se va...
2: A že nic neřekne.
3: Třeba je. Třeba se va...
2: Neřekne.
3: Třeba je. Třeba se vás, třeba je, třeba se vás, plachej, třeba se vás, plachej, třeba se vás, plachej,
0: Rock Radio,
3: se vás, plachej,
0: Rock Radio,
3: plachej,
0: Rock Radio,
3: plachej,
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídá, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků kulturátami světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festáků kulturáků a zábav to je to nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českých kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Do Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať. Rock Radio nikde jinde neuslyšíš.